se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

vítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a Měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě,

0: Říkorn, rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tim. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to
1: řekl. Takhle, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: My jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudeme jmenovat,
0: aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat, Milan Chladil.

0: Milan chladil, někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se to bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně nabydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak
1: knihu.
0: Tak aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čirovská ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už GT psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text, tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou, kdo to napsal?
0: Nechám ten se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se fakt
1: ptáme. Ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky pásky vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže nashledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
1: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Hitparáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si ji beru.
0: Ne, vy si pro ní přijedete.
1: Já si pro...

0: Oni přijedu a odvážím si.
1: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivést z té chalupy.
0: Teď, já se snažím.
1: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz, a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
0: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
1: Což, i masožravé kytičky.
0: I masožravky, tak.
1: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
0: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
1: kolo.
0: Nemá dost.
1: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
0: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
1: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
0: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
1: Motivačně.
0: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom půl litru, no.
1: Přiznávám, Marie.
0: Přiznávám, ano.
1: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
0: I neobyčejné, tak.
1: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
0: Ne, já jsem klasik.
1: Dobře, tak
0: tradicionalista.
1: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
0: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
1: volíte zdatnou kamarády z tenisu.
0: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
1: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly. Paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá. Víte, že to vypadá, ale pozor. Možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal... Nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. A Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je Skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Co chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa a Luise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
0: zasoutěžili
1: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
0: Lenonova, ano.
1: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
0: Ano.
1: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemněj, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a
2: děkujeme. Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím
7: vidím,
3: taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
7: Díky,
3: zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovin, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale, nebo tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když no, je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? No. Stávku, kas.
10: No, každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký

A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý. Ča!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já no. Jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takový ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to bylo ráj, to bylo ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
5: Ty hry, jsi taky
3: ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako.
4: Tak jako. Že moc pozdravuju. Že moc pozdravuju. Takže, takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Tyško říkala, máma říkala, no ale teď mám sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před dvěma lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je čas
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju pohár.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na pohár.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No.
2: To je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam nevysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotane.
3: Dobrý den.
6: A už bych si Válka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Redkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Haló, haló, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shranu, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás díky. Zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muža z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo, a i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že jo? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
12: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
12: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
12: Takže a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. Než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Češká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před dvěma lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu, že
3: mohlo. Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi případ.
5: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, že jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo, umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Břeclavské teplárny během energetické krize při pětinásobném zdražení tepla podle soudu nepochybily. Archeologové na nádvoří hradu Pernštejn nacházejí mince a úlomky dělových koulí. Nemovitostním fondům v Česku se daří, investuje do nich stále více lidí. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Městské teplárny v Břeclavi nechybovaly, když v době energetické krize pětinásobně zdražily teplo. Společnosti se ve sporu s dodavatelskou firmou NVT zastal vrchní soud. Firma přestala před 4 lety po nárůstu cen energií na burze dodávat městu plyn za vysoutěžené ceny. Teplárny ho nakoupily výrazně dráž a ceny skokově zvedly na 3 měsíce.
2: Podle pravomocného rozhodnutí soudu postupovala městská společnost v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře. Naopak dodavatelská firma porušila platnou smlouvu. Teplo Břeclav zásobuje teplem a teplou vodou domácnosti, školy, úřady a další instituce. Celkově se zdražení v roce 2022 dotklo zhruba 8 tisíc lidí. Cena se tehdy zvýšila ze zhruba 630 korun za gigajoule na víc než 3 tisíce. Z Břeclavy Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Archeologové našli při průzkumu prvního nádvoří hradu Pernštejn zvířecí kosti, různé mince nebo úlomky dělových koulí. Právě u těch si ale zatím nejsou jistí, z jakého období pochází, popisuje vedoucí záchranného archeologického výzkumu Václav Kolařík. Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy. Odložení případu nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let a tak je věc promlčená. Kriminalisté dospěli k závěru, že autorem byl právě Turek. Policie stíhat nebude ani Deník N, který na kauzu upozornil. Došla k tomu, že se médiím zveřejněním Turkových výroků nedopustilo pomluvy. Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wood & Company anebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká:
3: nám vyrostla obrovská konkurence.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 201 ve směru na Prahu. Řidiči tam v pravém pruhu hlásí pneumatiku, tak raději zpomalte. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v úterý 4. srpna roku 2026. 4. srpen je 216. den roku 2026. Do konce roku zbývá 149 dnů. Svátek dnes podle kalendáře slaví Dominik. Všem Dominikům budeme posílat písničku po 8. hodině. A když už jsme u těch písniček, tak ty, které nestárnou, samozřejmě nebudou chybět od samého začátku. Škrtneme krabičkou Sirek, kterou dodá Dalibor Janda, a ještě se mi směj, to už bude potom Petra Janů. Přichystáme i počasí a popřejeme vám krásné vstávání. Připravte se na další z horkých letních dnů. Buďte opatrní. Pavel Kašpar u mikrofonu. Krásné úterní ráno vám všem.
0: Český rozhlas Brno.

Zpívala vám Petra Janů, je 5 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno, dnes je 4. srpna 2026. Když se psala rok 1306, tak byl Václav III. Poslední Přemyslovec na českém trůně zavražděn v Olomouci a Rodtín vymřel po meči. K vraždě došlo pravděpodobně v budově olomouckého kapitulního děkanství. Václava III. Stihli pohnuté osudy i po smrti. Nebyl mu vystrojen odpovídající pohřeb a byl uložen do olomouckého kostela svatého Václava před hlavní oltář. Až v roce 1326 nechala Václavova sestra Eliška Přemyslovna přenést jeho ostatky do zbraslavského kláštera. Ten byl ale 10. srpna 1420 vypleněn a ostatky Václava III. Byly na dobro ztraceny. V roce 1940 se narodil režisér a filmový pedagog Karel Vachek, rodák z Tišnova. Patřil k nejsvébytnějším postavám československé kinematografie. V 63. natočil absolventský film o strážnických a folklorních slavnostech Moravská Helas a po nástupu normalizace musel filmový svět opustit. Pracoval jako dělník a později s rodinou emigroval do Ameriky. Kvůli zdravotnímu stavu své ženy se ale nakonec vrátil. V 80. V těch letech pak pracoval jako řidič a k filmu se dostal až po sametové revoluci. 4. srpna 1947 se narodil výtvarník a restaurátor František Papež z Valašských Klobouk. Pracoval ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nebo také jako pedagog výtvarného oboru na základních uměleckých školách ve Vsetíně a v Karolince. Jeho tvorbu charakterizuje dřevo, kov, kámen, sklo, keramika i textil. Ve stejný den se také narodil výtvarník a ilustrátor Antonín Šplíchal, původem z Olomouce. Jeho prvním samostatným dílem byl komiks Tři mušketýři z roku 1972. A k současným ilustracím pak patří třeba Staré pověsti české Jany Eislerové. 4. srpna 1992 zemřel teolog arcibiskup kardinál František Tomášek. Působil dlouhou dobu v katolickém školství a v roce 49 byl tajně vysvěcen na biskupa a stal se součástí podzemní církve. V 51. byl zatčen a poté bez soudu poslán na nucené práce. Jako arcibiskup a kardinál se vzpíral komunistickým zásahům do života církve, spolufinancoval hnutí Dílo koncilové obnovy i vznik programu desetiletí duchovní obnovy a zasadil se také o svatořečení Anežky České. Dnes je to přesně 125 let, co se narodil jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong. Vyrůstal v mimořádně chudých poměrech v New Orleans, jako dítě pracoval, zpíval na ulici a během silvestrovských oslav po výstřelu z pistole se dostal do polepšovny a právě tam se naučil systematicky hrát. Jeho přezdívka Satchmo vznikla z výrazu Satchel Mouth, tedy něco jako ústa, velká jako brašna. Původně šlo o narážku, ovšem jeho výrazná ústa postupně převzali z přezdívky jako světovou značku. V březnu 65. Armstrong přijel s kapelou koncertovat do Prahy. Byl tady na desetidenním pobytu a ve velkém sále pražské Lucerny odehrál 9 úplně vyprodaných koncertů. Zajímavostí je, že koncertní večery tehdy uváděli Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Během své návštěvy Prahy tehdy Armstrong v 65. ochutnal jak jinak vepřoknedlo zelo a dokonce i slivovici. No a slavnou píseň What a Wonderful World, kterou si i zahrajeme a je dodnes Armstrongem spojována nejčastěji, vznikla až v roce 1967. Pražské publikum ji tedy v 65. slyšet nemohlo. Dnes je to 125 let, co se narodil Louis Armstrong.

0: počasí.
1: 5 hodin a 18 minut je pro vás připravena předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou celkem rozdílné a to rozpětí teplot je poměrně široké. Pohybuje se od 17 až do 25 stupňů Celsia. 17 stupňů, tedy dnešní nejnižší teplota v Pohořelicích a také v Dyjákovicích, no a nejtepleji dnes v noci bylo nejenom v Brně, kde se teplota pohybovala kolem 24 až 25 stupňů, ale třeba ve Strážnici v tuto chvíli je dokonce 26 stupňů Celsia. Předpověď pro dnešek slibuje další horký letní den, buďte velmi opatrní. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne může být polojasno a nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů, na jihu Moravy až 40. Slabý během dne mírný jihovýchodní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré a bio z důvodu očekávaného horka opět na trojce. Slunce dnes teprve vyjde v 5 hodin a 29 minut a zapadne ve 20 hodin a 31 minut. Buďte na sebe velmi, velmi opatrní, nepodceňujte pitný režim a slunci se dnes raději úplně vyhněte. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 20 minut a je tu 32. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Dnes bude o muži spojeném v mnoha ohledech s vánočními svátky.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1928 zachránil Lidušku, sám prožil tragédii téměř antickou. Je to jiný pohled na iniciátora myšlenky vánočních stromů republiky a sbírek pod nimi. Na Rudolfa Těsnohlídka, autora Lišky Bystroušky, zachránce Lidušky odložené o Vánocích v lese u Bílovic nad Svitavou, tvůrce legendárních soudniček. Ale také na člověka ukrývajícího v sobě truchlivé osudy hned za několik lidí. Jak se asi cítilo dítě, jehož otec vykonával mimo jiné práci rasa a likvidoval zatoulaná zvířata? Chlapec, kterému ještě při studiu na gymnáziu zemřela maminka a před očima se mu utopil kamarád, jemuž nedokázal pomoci. Těsnohlídek studoval a už ve 20 letech vydal první knihu. Potkával se s výjimečnými kulturními osobnostmi té doby, ale také dokázal třeba vykonávat několik měsíců roku 1912 nelehkou funkci válečného dopisovatele v Srbsku za války s Tureckem nebo přibližovat často velmi drastické příběhy ze soudních síní. A uměl, kromě jiných děl, dát literární život něžné Lišce Bystroušce, která pak uchvátila i Leoše Janáčka. Jenže osud umí být hořký. První manželka Jindřiška, jím něžně přezdívaná Kaja, Těsnohlídkovi zemřela na svatební cestě v Norsku. Okolnosti zůstanou navždy nevyjasněné. Těsnohlídek i jeho choť, trpící rozvinutou tuberkulózou, vyrazili do krajin dramatika Ibsena do míst, které je lákali. Dne 24. července 1905 se z jejich líbánkového pokoje ozval výstřel. Svědci našli Těsnohlídka skloněného nad umírající novomanželkou. Co se stalo, se nepodařilo objasnit. Kaja nevykazovala sebevražedné sklony. Její manžel nebyl násilník. Úřady vše uzavřely jako tragickou nehodu. Smrtící zbraní byl malý revolver, který Kaja nosívala zavěšený na krku. Otazníky, jestli to byla náhoda, jestli nespáchala sebevraždu nebo jestli nechtěl své paní Těsnohlídek ušetřit umírání v důsledku nemoci, si při čtení jeho děl kladlo mnoho lidí. Další osudovou ženou se stala Božena, manželka básníka Stanislava Kostky Neumana. Stála mezi dvěma muži, oba ji milovali. A oba vyhrožovali sebevraždou, když upřednostní toho druhého. Nakonec se vrátila ke svému zákonitému choti. Těsnohlídek se prý ptal, zda by neměla odejít ze života. Poté se oženil znovu. Anu Kutilovou si vzal v roce 1909 a na začátku roku 1917 je soud rozvedl, aby si pak vzala za manžela lékaře Jana Navrátila, zakladatele sanatoria, v němž dnes sídlí klinika plastické chirurgie v Brně Králově Poli. Seznámil je Těsnohlídek a za Navrátilem odešla i s jejich synem, později rovněž uznávaným lékařem. Vraťme se však k Těsnohlídkovi. Ten zůstal opět sám. V roce 1924 si vzal Olgu Vasickou, která z předchozího manželství nesla příjmení Zámečníková. Těsnohlídek o 4 roky později, v lednu 1928, spáchal v brněnské redakci Lidových novin sebevraždu. Střelil se do srdce, ale netrefil se, takže ještě stihl požádat redakčního sluhu, aby zavolal pomoc a omluvil se, že tak učinil v redakci. Když se Olga o smrti chotě dozvěděla, v jejich bytě na Kobližné 12 si pustila svítiplyn. Smuteční oznámení podepsali v obou případech rodiče, u Těsnohlídka otec, u Olgy její matka. Kremaci i pohřeb měli manželé společné. Poslední odpočinek našli v jednom hrobě. Muž, který udělal mnoho pro jiné a který přibližoval osudy jiných, měl sám život jako z antické tragédie.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 32. díl našeho cyklu a ten další opět zítra touhle dobou. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jediné kamery v Brně, které mají kontrolovat auta projíždějící na červenou, stále nejsou v provozu. Technici je v křižovatce Gajdošovi a Bubeničkovi ulice u Staré osady v Židenicích nainstalovali na konci roku 2023. V provozu nejsou, nejprve nebyly kvůli rekonstrukci silnice, později kvůli technickým obtížím. Zástupci magistrátu je chtěli po odkladech spustit letos na jaře. Nově by systém mohl být připravený do konce prázdnin. V Kobylí na Hustopečsku bude nový bytový dům, nechá ho postavit obec. Teď hledá firmu, která musí kromě samotné výstavby dokončit projektovou dokumentaci. V domě bude 18 bytů. Stavební práce by mohly začít v první polovině příštího roku a skončit do 2 let. Náklady odhaduje obecní úřad na 50 milionů korun. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku včera překročila rekord pro Moravu a Slezsko. Stanice Českého hydrometeorologického ústavu tam naměřila 39,9 desetiny stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Dohlíží na bezpečnost cestujících, chrání vládní delegace a je připravená pomoc při mimořádných událostech, například při únosu letadla nebo teroristickém útoku. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné týmy působí taky v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 23 na výjezdu z Rosic směrem na Brno. V jízdním pruhu leží sražená srna. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Petra Černocká, je 5:41, tady je Český rozhlas Brno. Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku je v havarijním stavu. Dělníci musí odtěžit část terénu a vykloněnou zeď opravit. Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují jen mírně. Malá část nádvoří je pro ně uzavřená. Než se dělníci pustí do hlavních oprav, obsadili staveniště archeologové z Národního památkového ústavu, kteří místo zkoumají.
1: Postupně snižujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy, které potom slouží samozřejmě i k datování těch jednotlivých situací.
2: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti, to všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
1: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí. Dejme tomu od konce 15. století až do současnosti v podstatě. Některé ty ražby nám právě i dokáží datovat výstavbu obvodové hradby někam do přelomu 15. 16. století.
2: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
1: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
2: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází. Na identifikaci budou pracovat s brněnskou Masarykovou univerzitou, říká Kolařík.
1: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husických válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání v rámci česko-uherských válek, které probíhaly v 60. letech 15. století. Nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tedy vyloučit, že mohli náležet i švédské armádě, která obléhala hrad Pernštejn v roce 1645 a zároveň vlastně s Brnem.
2: Hlavní část archeologického průzkumu potrvá nejspíš do 20. srpna. Zeď hradeb má problémy dlouhodobě, vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
3: Ten svah není úplně zajištěný, je to tady na návážkách, takže dochází k sesuvu celé zdi. Před pár lety už hrozilo její zřícení, takže se celá zeď provizorně stáhla ocelovými táhly, které tady jsou vidět.
2: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu.
3: Bude několik metrů ze zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude dán lehčený materiál. V tomto místě bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
2: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné úterní ráno přejeme, je 5 hodin a 47 minut, je tady předpověď počasí. Teploty dnes po ránu v poměrně širokém rozpětí na jihu Moravy. Některá místa jsou lehce chladnější, některá jsou výrazně teplejší, ty rozdíly jsou až v 10 stupních. 16 stupňů je třeba v tuto chvíli v Pohořelicích a na druhou stranu 26 ve Strážnici. Takže to rozpětí teploty je opravdu široké. Poměrně teplo je i v Brně, konkrétně v centru se teplota pohybuje kolem 25 stupňů Celsia. No a jaké bude počasí? Čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne může být až polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na jihu bude až kolem 40 stupňů. Buďte na sebe velmi opatrní, čeká nás další extrémně horký den. Slabý během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr. Povane rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je dnes na trojce, čekáme velkou zátěž. A slunce, které vyšlo v 5 hodin a 29 minut, zapadne minutu po půl deváté. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Jitka Zelenková na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 52 minut. Je s vámi Český rozhlas Brno, dnes je úterý 4. srpna roku 2027. Milí posluchači, jestli pak víte, kde u nás najdete nejvyšší vodobát. Odpověď nabídne právě teď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tak jsem zvědav, pojďme na to.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: 5 obcí na Brněnsku je bez dodávky pitné vody z veřejného vodovodu. Modřice u Brna spustili online přihlašování k rezidentnímu parkování. Systém začne fungovat za měsíc. Nedostatek tamoxifenu na léčbu rakoviny prsu budou lékárny řešit rozdělováním balení, rozhodlo ministerstvo. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova si od dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Včerejšímu úplnému přerušení dodávek předcházelo omezení odběru pitné vody, které v obcích platilo od konce července. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko tehdy zakázal například zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Podle předsedy svazku Tomáše Pitrochy ale spotřeba zůstala příliš vysoká. Vodu z kontejnerů musí lidé před použitím převařit. Obyvatelé Modřic u Brna se můžou online přihlašovat do systému rezidentního parkování. Radnice v srpnu spustila webové stránky parkování-modrice.cz. Lidé tam svou totožnost ověří pomocí identity občana. Modré zóny začnou ve městě platit 1. září. Roční poplatek za parkování pro obyvatele je 200 korun za jedno auto. Firmy platí za první vůz 3000 korun, vysvětluje nezávislý starosta Libor Procházka.
2: Víceméně to bude spuštěno na celém katastru města a v té první fázi tam nebude obrava, ale samozřejmě nejsou v tom systému naprosto všechna parkovací místa, kde se bude legálně parkovat, takže pořád ještě zůstanou parkovací místa, která nebudou v tomto systému zahrnuty.
1: Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacience. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku, který se používá na léčbu rakoviny prsu. V Česku chybí od loňska, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Na Václavském náměstí v Olomouci si dnes popolední lidé připomenou 720. výročí vraždy posledního přemyslovce krále Václava III. V Olomouci se v létě roku 1306 zastavil při svém tažení do Polska. Podle mluvčího projektu Milénium olomoucky přemyslovců Tomáše Kryla smrt Václava III. Znamenala zlom ve středoevropských dějinách.
3: Ty se otřásly v základech a mohly se úplně přepisovat. Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned 3, kromě té české, také polské a uherské. No a právě ta druhá, ta polská, zamíchala zásadním způsobem kartami.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 36.

0: 553 553. Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi úterní Český rozhlas Brno. Je 4. srpna, svátek slaví Dominik a dnešek je také mezinárodním ochranářským dnem. Je to totiž den Levharta Obláčkového. Cílem je upozornit právě na tuto málo známou asijskou kočkovitou šelmu, jíž skvrny připomínají mraky a vzdaluje se už svému výběhu. Dnešek je také dnem asistenčních psů, navíc pokud máte rádi třeba sušenky s čokoládovými kousky, tak dnešek je také takovým neoficiálním dnem, kdy tyto sušenky můžete pojídat ve velké množství. No a je také dnešek dnem připomínající samostatně pracující ženy. Neoficiálně upozorňuje na všechny ty šikovné ženy, které žijí bez partnera a zároveň se sami ekonomicky zajišťují. A poslední atrakce pro dnešní den, Hurá dětem, tak se jmenuje také dnešek. Je to takový lehce bizární neoficiální svátek, jehož hlavní filozofie zní: dělejte dětem radost, prostě proto, že jsou děti. My vám budeme k tomu hrát písničky, které nestárnou, ať už zvolíte jakoukoliv formu oslavy nebo svátku. Trošku provokativně začneme v období velkého sucha s kapelou Rangers a písničkou Teče voda teče. Laisla Bonita, to už bude Ilona Čáková. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám dnešek vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut, je úterý 4. srpna. Podle předpovědí to vypadá na další z extrémně horkých letních dnů. Letní teploty svědčí mikrobům, kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dnů. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se tady mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí, rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
3: Za zkažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
3: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Bryan Adams se vystřídá, Pavel Kašpar u mikrofonu a nebudu vám zpívat, ale mám pro vás za to aktuální předpověď počasí. Sledujeme také vývoj teplot, ty jsou dnes po ránu poměrně vysoko, ale v také hodně širokém rozpětí. Třeba v Pohořelicích je 17 stupňů, ale v takové Strážnici 26, takže ten rozdíl, to rozpětí těch teplot je opravdu široké. V centru Brna teplota kolem 25 stupňů Celsia, na některých místech byla ta noc hodně horká, na některých místech mírně chladná. A co nabídne dnešek? Očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne může být polojasno. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na jihu až 40 stupňů. Čeká nás další z extrémně horkých dnů. Buďte na sebe velmi, velmi opatrní. Vítr dnes jen slabý, během dne mírný, jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio to je dnes na trojce a slunce, které v Brně vyšlo minutu před půl šestou, zapadne ve 20 hodin a 31 minut. Přejeme vám ráno s lehkou hlavou a dobrou náladou po ruce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Blíží se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Hana Zagorová, je 6 hodin a 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Milí posluchači, poslechněte si fejeton Milada Mundiera, svérázný porcelánový baron, medailon 90-letého Milana Uhdeho od Olgy Řápkové a také další část memoárového cyklu Jiřího Kuběny Z mého orloje. 28. července se dožil významného životního jubilea 90 let spisovatel, dramatika, politik Milan Uhde. Jeho medailon připravila při té příležitosti pro Zelný ring Olga Jeřábková. Na Jakuba Demla, včetně své osobní návštěvy, u něj vzpomíná v Zelném rinku básník Jiří Kuběna, a to v další části svého archivního memoárového cyklu Z mého orloje. A s Milanem Mundierem se prostřednictvím fejetonu můžete vypravit na hrad Býtov. S jehož historií je spojen porcelánový baron Jiří Haas, známý tím, že byl Masarykovec a přátelil se s Karlem Čapkem. Více informací, včetně všech zmíněných fejetonů, najdete v článku Aleny Blažejovské na našem webu brno.rozhlas.cz a dostupné jsou pro vás ještě 50 dnů všecky audio ukázky. Užijte si je. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Další křižovatku v centru Ivančic přestaví silničáři na kruhový objezd. S rekonstrukcí křížení ulic Oslavanská a na Brněnce začnou dělníci v září. Až do prosince bude přes staveniště možný průjezd jen pro autobusy. Podle zprávy a údržby silnicí Jihomoravského kraje stávající křižovatka kapacitně nevyhovuje obzvláště při ranní a odpolední špičce. Její úprava má zvýšit i bezpečnost. Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů. Na hradě Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku dělníci opravují vykloněnou zeď hradby na prvním nádvoří. Místo ještě necelý měsíc budou prozkoumávat archeologové, potom naplno začnou práce za 16 milionů korun. Stavba by ale nijak neměla omezit návštěvníky, bude pro ně uzavřená jen malá část nádvoří. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Stále opatrně na silnici 397 u obce Hostěradice na Znojemsku. Je tam padlý strom na vozovce, probíhají odklízecí práce. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut, posloucháte nás v úterý 4. srpna 2026. Nejstarší typy občanských průkazů od včerejška neplatí, týká se to hlavně dokladů, které mají někteří lidé narození před rokem 1936 a bylo na nich uvedeno bez omezení, nebo jejich platnost úplně chybí. Výměna je ale i nadále možná. Podrobnosti uvedla reportérka Aneška Hlávková v rozhovoru s Borkem Kapitančikem.
1: Kterých občanských průkazů se změna týká?
2: Ty doklady vypadají buď jako papírová knížka, nebo jde o zalaminovanou kartičku. Důležité je, že jde o průkazy vydané do konce června roku 2000. Taky na nich buď to vůbec není uvedeno, dokdy mají platnost, anebo je tam kolonka, ve které je uvedeno platnost bez omezení. Tyto průkazy ale propadají.
1: Kolik asi tak lidí je ještě může mít u sebe?
2: Ministerstvo vnitra odhadovalo ještě letos na jaře, že v oběhu je asi 10 tisíc těchto dokladů. Aktuálně jich stále eviduje 4 725. Mluvčí ministerstva Adam Rezler ale upozorňuje, že skutečný počet lidí, kteří je mají u sebe, může být nižší.
3: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije, nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
2: Neplatný občanský průkaz může zkomplikovat řadu běžných situací. Lidé se jim už neprokážou například na úřadech, v bance nebo na poště.
1: Co mají lidé dělat, pokud zjistí, že takový průkaz ještě mají? Oni nebo někdo z jejich blízkých?
2: Tak měli by co nejdříve požádat o nový občanský průkaz na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Dobrou zprávou je, že výměna je i nadále zdarma. A pokud se člověk kvůli zdravotnímu stavu nemůže na úřad dostavit, mohou za ním pracovníci přijet domů do nemocnice nebo třeba do domova pro seniory.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrála, zpívala vám kapela Narvan, za 2 minuty bude 6:45, tady je Český rozhlas Brno.
1: Počasí.
0: Máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také vývoj teplot na jihu Moravy. To rozpětí po ránu je poměrně široké, mezi 17 a 25 stupni Celsia, takové jsou aktuální hodnoty. Ty nejnižší 17 stupňů v Pohořelicích a 22 stupňů je třeba ve Ždánicích, v Tuřanech 25, podobně jako ve Strážnici, takže na některých místech ta noc byla opravdu velmi, velmi teplá. No a předpověď pro dnešek, ta slibuje další z extrémně horkých letních dnů, buďte na sebe velmi opatrní, nepodceňujte pitný režim. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne může být až polojasno, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na jihu může být až 40 stupňů. Vítr dnes jen slabý, mírný, jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které dnes vyšlo minutu před 17:30, zapadne ve 20 hodin a 31 minut. Pokud to aspoň trošku půjde, tak dnes na přímé slunce raději vůbec nevycházejte. Pavel Kašpel u mikrofonu a za chvíli už také Karel Černoch a budou tu slunce, seno i jahody. Dobrou chuť.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 48 minut. Ve vedru trpí nejen lidé a zvířata, ale také rostliny. Ty, které rostou na naší zahradě, mají štěstí. Můžeme je zalévat, ale zalévání v tak horkých dnech, jaké nyní zažíváme, má svá pravidla. A jaká jsou? Ve vysílání Českého rozhlasu Brno o tom mluvila zahradnice odborná pedagožka Dana Felklová. Stručně vybíráme. Zalévat je ideální brzy ráno, nebo ještě lépe večer. To se nám zálivka tak rychle neodpaří a vláha zůstane v půdě. Určitě je nutné se vyvarovat zalévání uprostřed dne. Rostlina se v zálivce doslova uvaří. A také je dobré častěji kypřit půdu, protože zamezíme tomu, aby se voda z půdy tak rychle vypařovala ven. Určitě nesmíme zalévat ledovou studniční vodou, to by rostliny utrpěly šok, a ideálně je odstátá dešťovka, případně voda, kterou necháme steplat v nějakých nádobách. No a zálivku míříme co nejblíž ke kořenům. Celou poradnu nejen o zalévání ve vedrech se zahradnicí Danou Felklovou si můžete zpětně poslechnout také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Má datum 6. července 2026 a pořad se vysílal krátce po 11. hodině. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman. Ty další tu budou za 10 minut.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brněnský magistrát zatím nezná podzimní termín spuštění prvního úsekového měření rychlosti ve městě. Záchranáři ošetřují pacienty s neurologickými potížemi, slabostmi nebo kolapsy z horka. V 16 hodin skončil lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních a senátních voleb. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vedení Brna zatím neví, kdy spustí první úsekové měření rychlosti ve městě. Magistrát předpokládá, že kamery začnou auta v Kněžnické ulici hlídat od podzimu. Zatím ale není jisté, jestli bude mít systém na starosti městská nebo státní policie, říká radní Petr Kratochvíl z ODS.
3: Pokud by to byla policie České republiky, tak je to o tom, že ten systém oni mají, my bychom nasadili pouze kamery. Pokud by to byla městská policie, pardon, tak bychom museli k těm kamerám ještě dořešit celý systém. A to, kde se teďka nacházíme, je vlastně diskuze o tom, který z těchto útvarů by to vlastně v podstatě dělal. A tyhle jednání právě teďka v tuhle chvíli vedeme.
2: Jihomoravští záchranáři ve Vedrech posilují výjezdové posádky i dispečing. Koncem minulého týdne evidovali 370 událostí za den a zhruba třetina z toho se týkala potíží způsobených horkem. Nejčastěji jde o kolapsy třeba na zastávkách, slabosti nebo dehydrataci, popisuje operátor dispečingu záchranářů Lukáš Rivilák.
4: Příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
2: Na Jižní Moravě platí výstraha před extrémní teplotou, zátěží a na organismus až do odvolání. Dnes v 16 hodin skočí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Potom budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. Nové elektronické tržiště připravuje kraj Vysočina. Bezplatná webová i mobilní aplikace propojí místní zemědělce a potravináře s veřejnými stravovacími zařízeními. Cílem je podpořit odběr regionálních surovin. Do systému se navíc dostanou jen ověření dodavatelé, kteří splní stanovené podmínky, pokračuje hejtman kraje Martin Kukla z Hnutí ANO.
5: My jsme takzvaný jenom zprostředkovatel, že oslovili jsme producenty, zemědělce, kteří tam mají zájem a je to nabízeno našim příspěvkovým organizacím. Samozřejmě je to záměr i ministerstva, aby se spotřebovávaly ty produkty, výrobky, lokální potraviny v místě, aby jsme zkrátili ty dodavatelské řetězce.
2: Platformu tržiště kraje Vysočina chce hejtmanství spustit nejpozději 1. září.
1: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D52 z Brna na Vídeň pozorně za sjezdem na Hrušovany. Na 21. kilometru leží v pravém pruhu sražená srnka. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.

0: A pro soutěžního výherce dnes máme knihu Začni dnes, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Soutěžní slovo to bude už za chvíli, no a pak už k dispozici také známá linka 726 465200. Zavolejte nebo vyberte některou z nabízených možností. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám pohodové ráno doma, v kuchyni, v koupelně, u žehlícího prkna, u krmení kočky nebo třeba u prvního pohledu do zrcadla. Ať se vám úterý vydaří. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: však blbec litovat.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Jarošův mlýn najdete na levém břehu Bílého potoka ve Veverské Bytýšce. Jedná se o kulturní památku. Zachovaný mlýn, kde vás ochotně provedou a seznámí s mlynářským řemeslem. A právě tam jsme při prohlídce zaslechli slovo, které neznáme a určitě ani spousta lidí netuší, co by mohlo znamenat. A zeptám se vás, protože vy možná vědět budete, anebo určitě trefíte správnou variantu z našich nabízených možností. Víte, milí posluchači, co jsou to remiše? Co to tak podle vás znamená? 726465200, linka sem k nám do studia. Ptáme se vás, co by to podle vašeho gusta mohly být remiše? Zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Zdeněk z Kroměříže.
1: Zdeňku, krásné ráno vám přeju do Kroměříže, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Tak co byste řekl, že jsou remiše? Bude to možná souviset nějak s mlýnem, ale nevím, to jenom tak typuju. Co myslíte, znáte tady tohle slovo?
2: No, abych pravdu řekl, neznám.
1: Remiše, tak nabídnu vám tři možnosti. Na vás bude vybrat, co by to tak mohlo být. Remiše jsou buď za A mlynářovy boty, nebo za B jsou to papírové sáčky na mouku, anebo za C jsou to drážky na mlecím kameni. Tak která z těchto tří variant to bude? Všechny jsou vlastně ze mlýna. Mlynářovy boty Ačko, papírové sáčky na mouku Bčko a drážky na mlecím kameni Cčko. Zdeňku, co myslíte?
2: No tak zkusím Cčko.
1: Zkusíte no. Cčko. Dobře děláte, že zkoušíte Cčko. Máte perfektní odhad, gratuluju vám. Knížka je vaše. A byl to jenom váš tip, nebo vzpomněl jste si na něco?
2: No, tak trošičku odhad, ale nebyl jsem zjistý.
1: Perfektní. Odhad máte dneska skvělý, tak vám gratuluju a poprosím vás, nezavěšujte. Domluvíme se na předání ceny. Zdeňku, děkujeme za zavolání a krásné ráno do Kroměříže.
2: Děkuji, zdravím všichni posluchače.
1: Děkujeme, naslyšenou. 7 hodin a 13 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Dáme si drupyho, pak bude počasí a soutěžit budeme zase zítra krátce po 7. hodině. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, je tu čas na předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy stoupají, už teď v tuto chvíli se pohybují v rozpětí mezi 19 a 26 stupni Celsia. 19 v Pohořelicích a těch 26 už je v centru Brna, ale také v Brně Tuřanech a dokonce i ve Strážnici. To znamená, že čeká nás opět horký letní den, což je znát už i na těch ranních teplotách. Předpověď: očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne může být až polojasno. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia, na jihu může být až 40 stupňů. Buďte na sebe velmi opatrní. Čeká nás opět extrémně horký den. Slabý během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr. Pované rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin 29 minut, zapadne minutu po půl deváté. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Bývalová Marie Rotrová, je 7 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás několik tipů na dnešek. 4. srpen mimo jiné přináší komentovanou prohlídku výstavy Max a Edith Lefbér, která vznikla u příležitosti 10. výročí otevření vily Lefbér v Brně. A po více než 80 letech znovu otevírá příběh rodiny, která byla nucena opustit svůj domov. Začíná v 17 hodin. A slavným domem vás provede kurátorka a historička Eva Svobodová. Jinak je Lefbér vila otevřená každý den s výjimkou pondělí od 10 do 18 hodin a do zahrady můžete vstoupit až do 20. hodiny. Rytíři, mýtus a skutečnost, to je název výstavy, kterou můžete až do 4. října vidět v muzeu Ivančicka. Přibližuje svět středověkého bojovníka prostřednictvím 5 hlavních rytířských cností. Statečnosti, štědrosti, zdvořilosti, věrnosti a víry. Návštěvníci díky tomu nahlédnou k samotným počátkům rytířství jako ideálům bojového výcviku i symbolice a proměnám rytířského řádu v průběhu staletí. Od úterý do neděle je otevřeno od 10 do 17 hodin s polední pauzou mezi 12:30 a 1:00. Na Špilberku dnes uzavře letošní ročník letních Shakespeareovských slavností představení Sen noci svatojánské v nastudování režisérky Adély Laštovkové-Stodolové. Na scéně v kostýmech divadla Davida Janoška. Hrají například Zuzana Kajnarová, Jan Vlas nebo Petr Buchta a začíná se ve 20 hodin a 30 minut. Prázdninové úterky ve Znojemské Alšovce patří pohádkám pro nejmenší. Dnes od 17. hodiny tam budou dávat pohádkové představení o princi z knížky v podání dřevěného divadla. Pořadatelé připomínají, že představení proběhne za každého počasí. A ve Znojmě ještě zůstaneme v příjemném prostředí vedle enotéky Znojemských vín. V místech, kde kdysi stávala loupežnická věž, představí cymbálka Grojsanka, tedy folklorní uskupení zaměřené na udržování a obnovu původních lidových písní a akce se koná v rámci Znojemského kulturního léta a další muziky se představí potom v dalších srpnových útercích, vždy od 18. hodiny a 30. minuty. No a tady už je Valdemar Matuška, který nám zpříjemní minuty před zprávami s Davidem Hasmanem. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobrou chuť ke snídani přejeme.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Obyvatelé Modřiců Brna se můžou online přihlašovat do systému rezidentního parkování. Radnice v srpnu spustila webové stránky parkování-modrice.cz. Lidé tam svou totožnost ověří pomocí identity občana. Modré zóny začnou ve městě platit 1. září. Roční poplatek za parkování pro obyvatele je 200 korun za jedno auto. Firmy platí za první vůz 3000 korun. V Kobylí na Hustopečsku bude nový bytový dům, nechá ho postavit obec. Teď hledá firmu, která musí kromě samotné výstavby dokončit projektovou dokumentaci. V domě bude 18 bytů. Stavební práce by mohly začít v první polovině příštího roku a skončit do 2 let. Náklady odhaduje obecní úřad na 50 milionů korun. V Bánově na Uherskobrodsku dokončili rekonstrukci mateřské školy. Kompletně nové jsou rozvody elektřiny, vody a vnitřní kanalizace. V budově je taky nové sociální zařízení, rekuperace podlahy a dveře a výmalby. Součástí prací byla i modernizace kuchyně a instalace fotovoltaické elektrárny. Rekonstrukce stála 25 milionů korun. 9 milionů obec získala od Státního fondu životního prostředí. Nemovitostní fondy jsou v Česku stále oblíbenější. Podle Asociace pro kapitálový objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%. Investory láká hlavně stabilní růst cen, třeba kancelářských objektů nebo obchodních center. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně v Žabovřeské směrem na Pisárky, kousek za Knínickou, čekejte kolonu. Před tunelem Hlinky se srazila 2 osobní auta, zdržení kolem 10 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku je v havarijním stavu. Dělníci musí odtěžit část terénu a vykloněnou zeď opravit. Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují jen mírně. Malá část nádvoří je pro ně uzavřená. Než se dělníci pustí do hlavních oprav, obsadili staveniště archeologové z Národního památkového ústavu, kteří místo zkoumají.
1: Postupně snižujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy, které potom slouží samozřejmě i k datování těch jednotlivých situací.
2: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti, to všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
1: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí, dejme tomu od konce 15. století až do současnosti v podstatě. Některé ty ražby nám právě i dokáží datovat výstavbu obvodové hradby někam do přelomu 15. 16. století.
2: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
1: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
2: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází. Na identifikaci budou pracovat s brněnskou Masarykovou univerzitou, říká Kolařík.
1: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husitských válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání v rámci česko-uherských válek, které probíhaly v 60. letech 15. století. Nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tedy vyloučit, že mohli náležet i švédské armádě, která obléhala hrad Pernštejn v roce 1645 a zároveň vlastně s Brnem.
2: Hlavní část archeologického průzkumu potrvá nejspíš do 20. srpna. Zeď hradeb má problémy dlouhodobě, vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
3: Ten svah není úplně zajištěný, je to tady na návážkách, takže dochází k sesuvu celé zdi. Před pár lety už hrozilo její zřícení, takže se celá zeď provizorně stáhla ocelovými táhly, které tady jsou vidět.
2: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu.
3: Bude několik metrů ze zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude dáný lehčený materiál. V tomto místě bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
2: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin 47 minut je aktuální čas. Teploty na jihu Moravy momentálně v rozpětí mezi 19 a 26 stupni Celsia. 26 už je třeba ve Strážnici nebo také v centru Brna, no a 19 stupňů v Pohořelicích. Předpověď počasí, ta dnes slibuje horký letní den, extrémně horký. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne může být i polojasno. A nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 40 stupňů. Slabý během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré. Bio je dnes na trojce, čekáme velké horko. Buďte na sebe velmi opatrní. Minutu před 17:30 vyšlo slunce a zapadne ve 20 hodin a 31 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně, tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Stavbou silnic a inženýrských sítí začne v Bučovicích na podzim budování nové obytné čtvrti v areálu bývalých nábytkářských závodů. Město vybralo stavební firmu, která práce za více než 160 milionů korun udělá. Větší část nákladů přitom pokryje dotace, kterou Bučovice získaly od Ministerstva pro místní rozvoj. Po letech příprav tak konečně zmizí brownfield v sousedství tamního zámku. Další informace zjišťovala redaktorka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Ty dění kolem bývalého průmyslového areálu v Bučovicích sleduješ dlouhodobě. Jak dlouho trvaly přípravy na jeho proměnu?
1: Mě samotnou překvapilo, že je to skoro 10 let. V lednu 2018 zastupitelé Bučovic rozhodli, že město za 27 milionů korun koupí schátralý areál od tehdejšího vlastníka, firmy Nafea. A to se záměrem vybudovat tam obytnou zónu. Nejprve ale muselo nechat stávající budovy strhnout, pozemky vyčistit a naplánovat budoucí podobu nové čtvrti. V sobotu to bude na den přesně 8 let, co hasiči poslali k zemi nejstarší výrobní halu. Tehdy to komentoval střelmistr Martin Červenka.
2: Použili jsme Semtex a Austrogel. Teďka závěrečná rana byla 10-kilová, ale předtím byly různé hmotnosti. Nebyl to jenom odstřel budovy, jak dělají komerční firmy, ale my jsme na ní týden cvičili, zkoušíme různé průrazy, průstřely, tak vypadá po našem úklid. Tak, aby to nebylo nebezpečné, kdyby do toho někdo vlezl, ať to nespadne.
0: Jak bude nová čtvrť vypadat, Vlasto, a co v ní všechno bude?
1: Rozmístění budov, silnic a zeleně určila územní studie a podle ní vytvořený projekt pro územní rozhodnutí. V asi 6-hektarovém areálu má vzniknout 5 bytových domů a desítky řadových i samostatně stojících rodinných domů. Ty zaborou zhruba polovinu lokality. Počítá se samozřejmě se sítí silnic a chodníků, parkovými úpravami a s úpravou koryta na řece Litavě, upřesňuje lidovecký starosta Jiří Horák.
3: Navrhovali to odborníci právě i na životní prostředí, co se zabývají takzvanou modrozelenou infrastrukturou, tedy jako hospodaření vody a zeleně. Ale navíc to bude potom takové i příznivější pro návštěvníky, protože se tam bude dát přejít Litava po takových našlapných kamenech, vznikne takové nové nábřeží, vznikne velký park, dětská hřiště, cyklotrasa, která bude podél Litavy. A v neposlední řadě taky prostor pro dům pro seniory, který připravuje Jihomoravský kraj.
1: Ten domov vyroste v západní části území. Bučovice už s krajem uzavřeli memorandum, že mu bezúplatně poskytnou pozemek. O zakázku na výstavbu infrastruktury se ucházelo 8 firem. Ta vítězná nabídla nakonec nižší cenu, než byla odhadnutá v projektu. Hotovo by mělo být do poloviny roku 2028.
0: Jak velká je ta dotace na výstavbu infrastruktury a zajímá mě ještě, kde město vezme peníze na ten zbytek?
1: Ta dotace je 100 milionů korun. Radnice počítá s tím, že zbytek peněz získá prodejem stavebních parcel. Pravděpodobně v říjnu je začne nabízet jak developerům, tak soukromým osobám, a to prostřednictvím dražby. Administrovat to bude dražební společnost, kterou už město vybralo. Samotné zásady prodeje schválili zastupitelé letos na jaře. V případě developerů bude klíčová cena. U soukromníků bude roli hrát také trvalé bydliště v Bučovicích, počet dětí a podobně. Minimální cena je 6 tisíc korun za metr čtvereční.
0: Vlasto, jaká byla historie toho původního areálu?
1: Ta sahá do roku 1894, kdy podnikatel David Drucker založil továrnu na zpracování dřeva. Po roce 1945 se stala součástí národního podniku Spojené UP závody, které se ve své době patřily k největším výrobcům nábytku v Československu. Po pádu komunismu ale podnik začal mít potíže a v roce 1995 definitivně ukončil provoz. Jediná historická stavba, která v areálu zůstane, je právě Druckerova vila. Město pro ní ale aktuálně nemá využití a není vyloučeno, že ji výhledově prodá.
0: Historii nábytkářských závodů v Bučovicích i to, co se bude brzy stavět v jejich bývalém areálu, shrnula redaktorka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Krásný den, mějte se, nashledanou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nedostatečné kapacity sportovišť ve Vyškově má vyřešit nová sportovní hala. Kroměřížské sociální služby nabízí zdravotním sestrám náborový příspěvek až 150 tisíc korun. Odbory chtějí s vládou jednat o navýšení platů pro pracovníky veřejného sektoru. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vyškov plánuje stavbu nové sportovní haly v sousedství atletického stadionu. Herní plochu o velikosti 46x26 metrů bude možné pomocí mobilních clon rozdělit na 3 menší plochy. Součástí stavby za zhruba 200 milionů korun bude i 12 šaten pro sportovce, trenéry a rozhodčí, ošetřovná divácká tribuna pro 330 sedících diváků. Podle mluvčího Vyškova Michala Kočího přípravná fáze projektu potrvá ještě minimálně rok.
2: V současnosti vzniká studie, která má být hotová na konci letošních letních prázdnin. Potřeba nové sportovní haly je rok od roku naléhavější. Stávající vlastně vyškovská sportoviště jsou dlouhodobě na hranici svých kapacit a poptávka po cvičebních prostorech každoročně roste.
0: Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
3: V současné době máme na domovech zajištěno provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
0: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
0: Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027, ale podle ní teprve začínají. O jakém přidání pro zaměstnance veřejné sféry by chtěli odbory vyjednávat, Bednář neupřesnil.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte na silnici 386 v obci Chudčice na Brněnsku. Osobní auto se tam srazilo s motorkářem. Místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v úterý 4. srpna roku 2026. Svátek dnes podle kalendáře slaví Dominik, takže všem Dominikům, nositelům tohoto jména, kterých je u nás poměrně velká spousta, přejeme všecko nejlepší, buďte zdraví, šťastní a spokojení, minimálně tak, jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Svého času mezi ně patříval třeba i Louis Armstrong, který by se právě dnes dožil neuvěřitelných 125 let. No a jakou písničku vám pošleme, milí Dominikové? Samozřejmě písničku o Dominikovi, jak taky jinak zpívat bude Judita Čeřovská.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 11 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak moc teplé už je to dnešní ráno, jak to vypadá?
2: Je hodně teplé, ona i noc byla taková divoká, ty teploty někde zůstávaly v noci i třeba kolem 25 stupňů, záleželo to víceméně na proudění a foukání větru a někde v některých údolích byly 16 stupňů, takže takové 10-stupňové rozdíly. Teď už je teplota leckde letní, to znamená nad 25 stupňů, většinou tak od těch 24 až do 28, 29 stupňů, ty se objevují hlavně na východě, jihovýchodě kraje, ty nejvyšší hodnoty teď momentálně. Na obloze žádná oblačnost není a vítr fouká z východních směrů, jihovýchodní a je slabý.
1: Jitko, jaké počasí přinese 4. srpen? Bude to opravdu hodně horký letní den?
2: Bude to hodně horký, spíš extrémně horký letní den, vypadá to opravdu na interval 37 až ke 40 stupňům Celsia, už včera strážnice tu 40 bez jedné desetiny téměř dosáhla, takže dnes má být ještě o něco tepleji, čili to vypadá, že možná těch 40 stupňových bohužel teplot se dočkáme. Vítr bude postupně foukat mírný od jeho východu až jihu, no a na obloze buď jasno, nebo na nejvýš skoro jasno, potom v průběhu dne, ale asi jen na hodně málo místech se může objevit polojasná obloha, potom se ta oblačnost zase bude rozpouštět.
1: Jitko, velmi praktická otázka, jak dlouho tady ta horka ještě bude v rámci tohoto týdne?
2: Zítřek vypadá teplotně hodně podobně, asi nakonec možná i tam ta 40 padne, takže opět ten interval 37 až 40 stupňů je hodně pravděpodobný. I noc tropická na některých místech, podobně jako dnes, může zůstávat. Zase ty teploty budou hodně rozházené v těch ranních hodinách. V údolích to může být opět kolem těch 19-18 stupňů, ale budou zůstávat místa, kde třeba těch 24-25 stupňů v noci také bude. Opět to bude souviset s větrem, tam, kde bude pofukovat, tak se moc teplotě dolů nebude chtít. Potom ve čtvrtek už ta teplota by měla malinko klesat, alespoň v severní a západní, nebo na severu a západě kraje, už jen kolem 33 stupňů, jinak ještě 34 až 37, zase ty nejvyšší hodnoty, hlavně na jihovýchodě kraje. A v tu středu už je nějaká šance, že se objeví přeháňky ve čtvrtek, případně bouřky ve čtvrtek, pak těch srážek může být ještě o něco více.
1: Moc krát díky. Poprosím vás, Jitko, o teplotní rekordy, poněvadž v tuto dobu celkem často padají. Jaké jsou ty aktuální hodnoty?
2: Tak dnes budou padat určitě, protože jsou hodně nízké. Zrovna strážnice měla nejvyšší hodnotu, a to 630 stupňů v roce 2013, takže tam je celkem spolehlivě bude dosaženo toho rekordu. No a ta nejnižší hodnota 4 stupně je ze Štítar na Znojemsku z roku 1926.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Blíží se terénní závod nákladních vozidel v Kunštátu u Boskovic. Pozvání do úterního dopoledního vysílání proto přijal hlavní organizátor Traktrialu Jan Kovář. Přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Kdy začnou kameny v Brně hlídat příliš rychle jedoucí řidiče anebo šoféry, kteří vjíždí do křižovatky, i když je na semaforu červená? Přestože vedení města oznámilo, že si na neukázněné řidiče posvítí, zatím v Brně nefunguje automatizovaný systém, který by na rychlou jízdu dohlížel. Proč to zjišťoval reportér Tomáš Kremer, který už je se mnou ve studiu. Tome, vítej, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: 2,5 roku je nainstalovaná kamera v Židenicích u staré osady na rohu Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice. Proč stále není v provozu?
2: Podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka, úředníci dokončují technické řešení a konfigurují předávání dat. Do konce letních prázdnin to má být hotové. Když jsme ovšem o nefunkčnosti této kamery nebo těchto kamer natáčeli reportáž letos v únoru, tak sliboval magistrát, že všechno spustí letos na jaře. Proces se ale zaseknul. Řidiči, kteří zmíněnou křižovatkou projíždí se zapnutou navigací, o existenci těchto kontrolních kamer vědí, například mobilní aplikace Waze to v předstihu všem hlásí. Systém ale stále není zprovozněný a ve zkušebním režimu zaznamenává vlastně na statistiku 15 průjezdů na červenou týdně. Celý proces trvá tak dlouho i proto, že krátce po nainstalování kamer začala rekonstrukce silnic u zmíněné křižovatky u staré osady a podle radnice tedy nemělo tehdy smysl takto průjezd rozkopanou křižovatkou hlídat.
1: Vedení Brna už dříve prohlásilo, že taky spustí první úsekové měření rychlosti, a to na dvou lokalitách ve městě. Tome, kdy to bude?
2: Nejprve politici mluvili o zavedení kontroly v Kněžnické ulici. To je vlastně čtyřproudá silnice vedoucí podél řeky Svratky směrem od Žabovřeska, Komína do Bystrce a k brněnské přehradě. Později ovšem zástupci Brna uvedli, že úsekové měření vznikne i na popud místních obyvatel na Mlýnském nábřeží, což je úzký průjezd v podstatě rezidenční oblasti na okraji Brna v Obřanech. Teď tudy ovšem vede objížďka, čili je tam hustější provoz. Přestože je tam povolená rychlost 30 km v hodině, řidiči ji podle statistik magistrátu zcela nedodržují. Víc než 2/3 šoférů tam jedou rychleji než 30 km za hodinu a víc než třetina překročí tu 40-kilometrovou rychlost. Kdy tam kamery začnou řidiče sledovat, to těžko říct. Magistrát termín říct nedovede. Naopak místo zřízení radaru uvažuje nad tím, že do té ulice umístí zpomalovací pásy.
1: Měnišské ulici je s úsekovým měřením stejný zádrhel?
2: Stejný není, ale je tam zádrhel. Magistrát teď řeší, jestli data z kamer bude sbírat a vyhodnocovat městská nebo státní policie. Pokud městská, muselo by město pořídit kamery a ještě k tomu potřebné počítačové programy. Pokud by to byla ta státní, stačilo by, aby magistrát zjednodušeně řečeno koupil jenom ty kamery. Ani jeden z policejních útvarů zatím ale neřekl, jak se k tomu postaví. Městská policie je připravená to dělat, pokud přijde úkol z magistrátu. Ostatně takhle to funguje i v jiných městech, že na záznamy z takových kamer dohlíží strážníci. Magistrát ovšem čeká i na reakci policejního prezidia, jestli Brno pustí do svých systémů. Podle radnice by všechno mělo začít fungovat na podzim, ale nad tím termínem už dlouho visí otazník. Co naopak známe nebo víme, tak to je dlouhodobý pohled jihomoravské dopravní policie na celou tuto věc. Ta už chtěla zavést v Brně úsekové měření před lety, například v Husovickém tunelu, ovšem vedení Brna si to tehdy nepřálo.
1: Dohlížet na neukázněné řidiče v Brně není jen tak. Proč zatím nefungují automatizované systémy a kdy a pokud vůbec začnou, nám vysvětlil reportér Tomáš Kremer. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Další křižovatku v centru Ivančic přestaví silničáři na kruhový objezd. S rekonstrukcí křížení ulic Oslavanská a na Brněnce začnou dělnici v září. Až do prosince bude přes stanoviště možný průjezd jen pro autobusy. Podle zprávy a údržby silnicí Moravského kraje stávající křižovatka kapacitně nevyhovuje obzvláště při ranní a odpolední špičce. Její úprava má zvýšit i bezpečnost. Do prostoru za kostel svatého Jilií v Brně Líšně chce vedení městské části vrátit sochu Nejsvětější Trojice. Původní pískovcovou sochu od Antonína Švajgla není možné restaurovat. Repliku podle podoby z roku 1730 budou sochaři tvořit podle fotografií. Předpokládaná cena je necelých 7 milionů korun. Radnice právě vybírá zhotovitele. Nové elektronické tržiště připravuje kraj Vysočina. Bezplatná webová i mobilní aplikace propojí místní zemědělce a potravináře s veřejnými stravovacími zařízeními. Cílem je podpořit odběr regionálních surovin. Do systému se navíc dostanou jen ověření dodavatelé, kteří splní stanovené podmínky. Platformu chce hejtmanství spustit nejpozději 1. září. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně v Žabovřeské směr Královo pole řeší nehodu před galerií. Kolona u Zbítežské od Pisáreckého tunelu zabere až 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Majksnerem. A řeč bude o hokeji, protože v kanadském Edmontonu odstartoval včera hokejový Hlinka Gretzky Cup hráčů do 18 let. Ostře sledovaný turnaj mladých nadějí s bohatou historií, který má jaký úvodní rok. Pane Majksnere, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, opět takové horké ráno, srdečně zdravím všechny posluchače, samozřejmě nejvíc příznivce hokeje, který už začal, prakticky už to se rozdělo, nejenom tedy tahle ta mezinárodní scéna, ale i domácí. I Kometa už vyjela oficiálně od pondělka na led, ale k tomu se potom dostaneme v průběhu. Takže ano, takže ten Hlinka Gretzky Cup má takovou zvláštní, to mě úplně překvapilo, že první ročník se hrál v roce 1991 v Japonsku. Aha. A jmenoval se Phoenix Cup, dál se jmenoval Pacifický pohár či Národní pohár. A teprve poté, co tragicky zahynul náš skvělý hráč a trenér Ivan Hlinka, tak se dostal název Hlinka Cup a potom se k tomu ještě přidalo jméno toho kanadského nejlepšího hráče všech dob, Wayna Gretzkyho. Takže to je taková jaksi ta historie. Jinak samozřejmě suverénní jsou Kanaďané, kteří vyhráli 25krát, Američané, Švédové a naši jedenkrát. A to jedenkrát bylo v roce 2016 a byl u toho také Martin Nečas, bývalý hráč Komety. Tak to je asi tak nějak k tomu té historii. Tak.
0: 8 týdnů se utká ve dvou skupinách. Naši reprezentanti mají za soupeře Němce, Finy, Američany, se kterými se střetli včera. S jakým výsledkem, pane Majksnere?
1: No tak fanoušci to jistě vědí, protože to vysílala Česká televize, ten zápas včera večer. Bohužel jsme prohráli 4-6 a musím říct, že se to našim borcům nepovedlo. Ještě takhle, hrálo se v té Rogers Place Areně, kde hrají slavní Oilers, Edmontonští, a to je kapacita, myslím, skoro 20 tisíc, a měl jsem pocit, že ti diváci se tam museli bát, protože jich tam bylo opravdu, já myslím, že tam byli skauti, protože ti to turnaje sledují opravdu, a jinak tam teda nebyl skoro nikdo. Bylo to takové trochu smutné. No, takže naši bohužel prohráli po třetina 1-2, 1-4 a třetí třetinu vyhráli 2-0. Proč prohráli? Tak ještě takhle. V té přípravě vyhráli dvakrát na Švýcarii, nedostali gól a v té Kanadě porazili Kanadu 6-0. Mm-hmm. To byl teda šok, jak pro Kanadu a překvapivě i pro nás. A nejsem si jistý, jestli trochu to chlapcům nevlezlo do hlavy, že teda to půjde fungovat. Nechci říct samo, ale že to bude snadné. Takže ta porážka je špatná a otázka samozřejmě zní, tak měli jsme mizernou koncovku v tom úvodu, špatné přesilovky, využili jsme myslím jenom jednu.
0: Ano.
1: No a upřímně řečeno se ten zápas nevydařil brankáři Martinkovi, který po čtvrté obdržené brance, a ta byla docela kuriozní, protože ten Američan Bukar střídal od mantinelu a on, jak oni se tam takhle po těch kolenách, tak slajdu, jak tomu říkají, tak on skončil úplně mimo branku. Tak to bylo úplně kuriozní. Střídal ho Štěpánek, ten si ještě nesáhl na puk a už ho lovil ze sítě. Takže poprvé si, jak si to jde. No tak bylo, vypadalo to tedy, hrozilo to debaklem, protože už to bylo 6-2 pro Američany, ale potom v té třetí sedmě se ještě naši trochu zmátořili, snížili na 3-6 a 4-6. 3,5 minuty před koncem jsme odvolali brankáře, hráli jsme 6-5, dokonce jsme pak ještě dostali přesilovku, takže to bylo 6-4, ale bohužel pro nás Američané ten zápas ubránili. Tak je to, ten vstup je nepříjemný, protože to jsou dvě skupiny po čtyřech, z každé té skupiny postupují první dva do semifinále, no a dneska nás čekají o 9 hodin večer Němci a potom v závěru hrajeme s Finy. Tak musíme to, teď ty dva zápasy zvládnout, aby jsme nejeli dom s ostudou. Jinak se naše skupině Finové porazili Němce 5-2 a v té skupině druhé Kanada, Švýcarsko 7-3 a Švédsko, Slovensko 4-3. Bratři Slováci prohráli prodloužení. A Kometa má tam také své zástupce. Za nás hraje Michal Hartl, moc vidět nebyl, měl jednu tutovku na začátku nedat a Slováci mají dokonce dva hráče, kteří hrají za Kometu, a sice Selíče a Halaše. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Majksnere, moc krát díky, těšíme se na další setkání. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 8:45, neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Pokud patříte mezi milovníky horka, velkého horka, tak si dnešek opravdu užijete, poněvadž podle předpovědi nás čekají teploty mezi 37 a 40 stupni Celsia s jasnou oblohou, občas polojasnou, no a to horko je znát už teď v ranních hodinách. Teploty se pohybují v našem regionu mezi 25 a 28 stupni Celsia. Buďte na sebe velmi opatrní. Přidáme ještě aktuální informace. Bio na Trojce čekáme velkou zátěž a slunce, které dnes vyšlo minutu před 6:30, zapadne minutu po 8:30. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Baťův kanál je oblíbeným cílem prázdninových cest. Novinky na něm se s mikrofonem zajímala kolegyně Jarka Vykoupilová. A kam přesně vedly její kroky?
1: My už kráčíme momentálně přes most nad Baťovým kanálem a ten spojuje Slovensko a Moravu. A díváme se na nové zdymadlo Rohaté cudoměřice plavební komora.
2: Tato plavební komora byla zprovozněna v letošním roce, to znamená v roce 2026. Je to první plavební sezóna, kdy se tady po tomto hraničním úseku řeky Radějovky dá plavit.
1: Vidím tam i krásné lidové motivy, folklorní. Vítejte v Sudoměřicích, čtu to dobře?
2: V Sudoměřicích.
1: Takže s přízvukem moravským.
2: Přesně tak.
1: Jak funguje samotné zdymadlo, co musí dělat obsluha, která v něm je?
2: Obsluha, takzvaný komorník, zajišťuje zejména bez problému vidí provoz v té plavební komoře, tak vlastně, aby byl bezpečný pro všechny malé vůdce plavidla. Oni jsou většinou amatéři, to znamená, že jim dává pokyny, jak přesně se mají vyvázat v té plavební komoře, aby právě to bylo všechno bezpečné. Zrovna před chvíličkou obsluha vytahovala klády.
1: Říká Jana Kučerová z Povodí Moravy.
2: Funkční je od května do konce září, to je hlavní plavební sezóna, s tím, že v květnu a v září je provoz pouze o víkendu, ale od června, takže červen, je to od úterý až do neděle.
1: Když vstupujeme do zázemí, tam, kam se běžně málo kdo dostane, co uvidíme?
2: Je tady domek pro právě obsluhu plavební komory, jsou tady protipovodňová vrata a potom jsou tady dvoje vrata, dolní a horní, a ty obsluhuje již tady naše obsluha.
1: Radíme, kolik lodí už dnes proplulo?
3: Dnes bych to typoval takhle 20.
1: Čeká nějaká na průplav?
3: Ano, teďka je vlastně jednu loď pouštím dolů.
2: Loď se přidržuje hákem tady těch uvazných lan, právě proto, aby mohla klesat a neházelo to s ní, takže se musí přidržovat, musí být stále uvázána a na to právě dohlíží naše obsluha.
1: Od rána do večera?
2: Téměř ano, je to od 9.30 do 18 hodin. Vlastně tady tím zprovozněním tohoto úseku se Hodonín stalo přístavním městem a je napojeno na Baťův kanál.
1: Fouká tady teda řádně, musím říct dneska.
2: Takže ta loď, když přijede k plavební komoře, tak se uváže tady u toho čekacího stání a čeká na semafor, až se objeví zelená. To znamená, jsou otevřena vrata, svítí zelená, tak můžou vplout do komory.
1: Tady je taková přehledná nástěnka, kde je i popsáno pro případné cyklisty, turisty.
2: Když se splouvá z hora dolů potoku, tak je vyrovnaná hladina v plavební komoře, horní vrata jsou otevřena. Následně se zavírají horní vrata a klesá gravitačně samospádem voda pomocí šoupátek v dolních vratech, které se otevřou, až se vyrovnají hladiny pod tou plavební komorou a v komoře, tak se otvírají vrata a loď vyplouvá.
1: Vidím tady i biokoridor.
2: To bylo vytvořeno jako kompenzační opatření právě při stavbě této plavební komory. Realizace byla zahájena v srpnu 2023 a dokončena byla na podzim 2025. Ta délka se prodloužila o 7 km na rovných 60 km.
0: Plavice v těchto horkých dnech je ideální způsob trávení dovolenkového času. K novému zdymadlu v Rohatci nás zavedla v reportáži Jarka Vykoupilová a věřím, že se nás to dotklo příjemně a hezky nás to osvěžilo. Ještě připomenu, že tento příspěvek si můžete znovu poslechnout na webu aplikaci Můj rozhlas anebo také brno.rozhlas.cz.

Krásný den vám všem, milí posluchači, 8 hodin na 55 minut. Dobré ráno s datem 4. srpna se pomalu chýlí ke svému konci. Za chvíli přijde David Hasman s čerstvými zprávami a po zprávách začínají další horké letní srdcovky se Zdeňkem Junákem. Splněná písničková přání, spousta legrace a osobitého humoru, tak jak jste zvyklí od Zdeňka Junáka. Užijte si i ty úterní a spolu se uslyšíme opět zítra po 5. hodině. Pavel Kašpár přeje krásné ráno a na závěr ještě trocha poezie dnes pera básníky Dana Jedličky. Báseň se jmenuje Morzeovka. Vymyslela s nám tajný signál. Smluvený dveřní kód jen pro nás dva. Tak zvoním jednou dlouze, potom dvakrát krátce. Přijde jako doma, aby se to dobře pamatovalo. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: 5 obcí na Brněnsku je bez dodávky pitné vody z veřejného vodovodu. Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Archeologové na nádvoří hradu Penštejn nacházejí mince a úlomky dělových koulí. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 40 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova si od dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Včerejšímu úplnému přerušení dodávek předcházelo omezení odběru pitné vody, které v obcích platilo od konce července. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko tehdy zakázal například zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Vodu z kontejnerů musí lidé před použitím převařit. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
2: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
1: Archeologové našli při průzkumu prvního nádvoří hradu Penštejn zvířecí kosti, různé mince nebo úlomky dělových koulí. Právě u těch si ale zatím nejsou jistí, z jakého období pochází, popisuje vedoucí záchranného archeologického výzkumu Václav Kolařík.
3: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily. Původně jsme si mysleli, že by mohly pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období.
1: Okřížky na Třebíčsku plánují vyměnit povrch 4 silnic. Před velkou rekonstrukcí kanalizace nechce městy zrekonstruovat komunikace kompletně. Nový povrch má být podle nestranického starosty Zdeňka Ryšavého lepším řešením než záplatování výtluků a děr. Opravy výjdou na téměř 2 miliony korun. Začnou na konci léta a budou je dělat 3 různé firmy, vysvětluje Ryšavý.
4: Každé firmě je jiná technologie, takže vlastně to bude i posouzení ty efektivity a kvality jednotlivých typů technologií pro ty opravy. Aby jsme vlastně vyzkoušeli, která je jako nejefektivněji, nebo ten poměr kvality ceny, kde je jako nejlepší.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 37 až 40 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy pozor za sjezdem na Popůvky. Zpomaluje se kolem kilometru 184, hlášený je tam požár porostu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Se slovy zas dělám cviky, píšu verš pro Dominiky. Možná, že část z vás by chtěla rozhýbat ti také těla. Díky mně to zvládne s nás, troufám si říct, každý z vás. Protáhněte svoje kosti u písničky z minulosti. Kondičku vám tím tak zvednu, navíc nemám jenom jednu. Zas nám budou hvězdy 5 do 3/4 na 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Sacovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 4. srpna roku 2026. Máme léto, nádherný to čas, prázdninový nebo dovolenokový. A pokud musíte být v práci a máte tam rádio, no tak si ho pustíte, já vás doufám trošku potěším. Dneska při pohledu do kalendáře jsem zjistil, že dnes slaví svůj svátek ženy k honosící se křestním jménem Dominika. Takže všem Dominikám vinšujeme všechno nejlepší, nebo Domkám, jak jim říkáte, nebo Nikám, všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Vážený pane Junáku, zdravím do studia. Prosím o zahrání písničky Dlouhá bílá noc od Judity Čezovské pro manžela Mariana. Moc děkuji, Vlasta ze Vsetína. Milá paní Vlasto, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku. Já mám vždycky radost, když si vy, posluchači, vyberete písničku. Aspoň vím, že se trefím do vašeho vkusu, vybrali jste si ji, tak je to prostě paráda. Takže už je tady Dlouhá bílá noc a Judita Čerovská.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

milí, kdybychom měli vybrat jednu chuť, která znamená léto, pro mnohé z nás by to byl meloun. Stačí ho rozkrojit, objeví se červená dužina, černá jadérka a člověk má hned pocit, že jsou prázdniny. Meloun se nejlépe jí venku. Na zahradě, na dece u vody nebo třeba na balkóně. Protože jízdo způsobně, to je skoro nemožné. Zatímco venku můžete černé pecičky jen tak plivat kolem sebe a příští léto se jdete podívat, zdali tam už nezakořenil nový meloun. Šťáva nám teče po prstech, někdy i po bradě, jadérka se vybírají jedno po druhém a právě to k létu patří. Meloun je zkrátka jednoduchá letní radost. Osvěží, zažene žízeň a na chvíli vrátí člověka do časů, kdy celé prázdniny voněly trávou, koupalištěm a opalovacím krémem. Musím říci, že já osobně mám meloun rád. Mám meloun rád, takhle si ho koupíme s mojí ženou, já ho nakrájím samozřejmě, pokud možnost černých pecíček se zbavím. Nakrájím ho na takové přiměřeně velké kousky, aby se to vešlo najednou do pusy, no a dám ho do misky, přikryju a dám ho do ledničky vychladit. A to potom, když je vychlazený, zažene žízeň a je nesmírně, nesmírně lahodný. Pro letošní rok, protože já rád vařím, ne že bych se chlubil, ale rád experimentuju u plotny, tak letos jsem se nachystal a připravím nakládaný meloun. Já totiž na internetu, jak se říká, sleduju dva kuchaře. Nebudu jej jmenovat, abych nedělal nějakou reklamu, abych zase nebyl peskován. Tak jeden je Angličan a druhý bych řekl, že je Španěl, možná Portugalec. A právě tenhle ten Španěl, možná Portugalec, ukazoval, jak nakládá meloun. A já tedy nejsem žádný znalec ani angličtiny, ani španělštiny, ale tím, že oni k tomu mají video, tak vidíte, jaký ten tovar, jaká ta zelenina, ovoce, co všechno jim prochází rukama a co mají mezi prsty a podobně, takže vlastně si to dovedete odvodit. A dneska už nějaké výrazy dokonce ovládám, jakože třeba onion je cibule. No a tak jsem se díval na ně, jak on to dělá a je to velmi v podstatě jednoduché. Chce to akorát čas, chce to prostě krásně si nakrájet ten meloun a třeba ještě, protože se dostane koupit i žlutý meloun, tak si koupit k tomu i žlutý meloun a proložit to tu červenou barvu s tou žlutou a vypadá to v té lahvi opravdu efektně. No a teď se to různě, ten nálev se různě koření. A teď on měl mezi prsty něco, co jsem prostě nebylo čitelné přes ty jeho pazoury, že to tak říkám. A on pořád melel tou pusenou a pořád říkal, a jako abychom nezapomněli, dala tam, a než eštere ládo. Oni jako ti Španělé místo sol, nebo tak říkají trošku šo, a než eštere ládo. Eštere ládo. Říkám, konik, co to je? Co to je? Přátelé, je to badián. Je to badián a on do každé lahve, do té sklenice, dal jeden badián. Mimo jiné, taky tam dává kolečko citronu, ale nebudu tady prozrazovat celý recept, to by bylo nadlouho a ten postup taky. Letos, teď to budu dělat o prázdninách, naplánoval jsem si takových 12 lahví, že bych udělal tedy 12 sklenic, no a taky podělím své kolegy zde v rozhlase a tak jsem si říkal, že taky bude dáreček třeba pod stromeček. Protože oni uvádí, že se to může dávat tak jako příloha k masu, může se to udělat pikantnější, ostřejší nebo sladší a podobně. Takže jak se mi to podaří, nebo taky nepodaří, tak se pak normálně s vámi o to podělím. A už si pustíme písničku.

No a protože máme úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co hodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, úterní indicie tedy zní. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna. Opakuji úterní indicii. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna. Tak to byla úterní indicie. Ještě bude středeční, čtvrteční, páteční času dost, nač den schon. No a já už vám pouštím písničku. Zkazil.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá letní soutěž Zámecké léto. A já už tady mám pro vás ještě jedno přáníčko z webového formuláře. A to zní takto. Před 60 lety si své ano řekli Alžběta a Josef Strnadovi ze Zlína. Maminko a tatínku, vždy jste tady byli a jste, jak jeden pro druhého, tak i pro nás. Za všechnu lásku, trpělivost a péči vám dnes, v den vašeho krásného výročí diamantové svatby, z celého srdce děkuji a do dalších společných let vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a stálý optimismus. Dcera Jana s rodinou. Milá paní Jano, rád splním vaše přáníčka, pokud dovolíte, taky se řadím do zástupy gratulantů a přeji a vinšuji vašim rodičům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Ale paní Jano, vy jste si nevybrala písničku, co mi to děláte? No já nějakou vyberu, to víte, že jo, ale abych se trefil do vašeho vkusu a vůbec do vkusu vašich rodičů, no tak uvidíme, jak to dopadne. A tady je písnička.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, vy to všichni víte a taky na to čekáte, pokud jste to na začátku dnešních srdcovek nezaznamenali, zopakuji vám. Úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. I když mi to asi nebudete věřit, narodila jsem se v jedné z nejdražších částí Londýna. Tak to byla úterní indicie. No a ještě vám připomínám, pokud chcete, abych plnil vaše přáníčka, abych vám splnil i to vaše, zahrál vám písničku, která se vám bude líbit, tak mi to musíte dát vědět. A máte tyto možnosti. Buď mi svá přání namluvíte na telefonní záznamník svým hlasem s telefonním číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko s písničkou v konkrétní den, musíte mi prosím to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, stačili zprodukovat, zařadit do našeho playlistu, do scénáře, aby opravdu vaše přání zaznělo tehdy, kdy vy si to přejete. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto. A s vámi, moji milí, se budu těšit zítra ve středu po 9. hodině opět. Naschledanou.

0: co říct. Jak na to dám ti ty, kdo žijí?
1: Zámecké léto.
2: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek. Nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
1: Zámecké léto.
3: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
4: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
5: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
4: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
5: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
4: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
5: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
4: Což byl jeden z majitelů zámku.
5: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
4: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
5: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
4: Tomuto pokoji se říká zlatý.
5: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
4: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
5: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
4: A pochopitelně porcelán.
5: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
4: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
5: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
3: Zámek náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli se mnou dal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni, mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Letě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla. Tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek. Co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady.
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek
1: přišla,
0: můžete být.
1: Přišla služební SMS, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vám moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brněnský magistrát zatím nezná podzimní termín spuštění prvního úsekového měření rychlosti ve městě. V Kobylí na Hustopečsku bude 18 nových obecních bytů. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 40 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Vedení Brna zatím neví, kdy spustí první úsekové měření rychlosti ve městě. Magistrát předpokládá, že kamery začnou auta v Knínické ulici hlídat od podzimu. Zatím ale není jisté, jestli bude mít systém na starosti městská nebo státní policie, říká radní Petr Kratochvíl z ODS.
2: Pokud by to byla policie České republiky, tak je to o tom, že ten systém oni mají, my bychom nasadili pouze kamery. Pokud by to byla městská policie Brno, tak bychom museli k těm kamerám ještě dořešit celý systém. A to, kde se teďka nacházíme, je vlastně diskuze o tom, který z těchto útvarů by to vlastně v podstatě dělal. A tyhle jednání právě teďka v tuhle chvíli vedeme.
0: V Kobylí na Hustopečsku bude nový bytový dům, nechá ho postavit obec. Teď hledá firmu, která musí kromě samotné výstavby dokončit projektovou dokumentaci. V domě bude 18 bytů.
3: Nejmenší byty budou mít dispozici 1+KK, ty největší budou o velikosti 3+KK. Investice počítá taky s vybudováním parkovacích míst a příjezdové cesty. Pokud všechno půjde podle plánů, stavební práce začnou v první polovině příštího roku a skončí do 2 let. Náklady odhaduje obecní úřad na 50 milionů korun. Z Kobylí Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíce naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra se očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 16:15 odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Potom budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
4: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 37 až 40 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D52 z Vídně směrem na Brno u sjezdu na Rajhrad. Na 10. kilometru vás zdrží kolona. Sune se 5 minut na 9. kilometr, tam se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné úterní dopoledne, milí posluchači, je to opět Zdeněk Truhlář a opět také letní dopolední dvouhodinovka. Vysílání, které vám nabízí nejen spoustu písniček, které nestárnou, ale také zajímavosti z našeho regionu. No a už za chvíli mám nabídnu také něco dobrého k snědku. Budeme připravovat záhorácký zábytek plněný zelím a šunkou a tím také připomeneme pochoutkový rok. Vydáme se za stopařem, který si vybral takový docela zvláštní sport. Možná bych řekl sport v úvozovkách, protože za stolik pohybu se u něj nedělá, ale za to je to velká zábava. Pozveme vás na zajímavou výstavu do Bučovic, no a babské rady, tak ty se zase budou věnovat lanížům. Tak příjemný poslech.

0: Krásná stylová písnička Letní kluci v podání Hany Sagerové dozněla právě teď na vlnách Českého rozhlasu Brno v letním dopoledním vysílání se Zdeňkem Truhlářem. No a my už se teď budeme věnovat dobrotám. Nevím, jestli to je úplně jídlo vhodné na vysoké teploty, spíš by se asi hodil nějaký lehčí salátek. Nicméně mám pro vás recept, který se objevil v pochoutkovém roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Šlo o záhora zábytek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept šel podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 sločků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový jar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme ho tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
5: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní.

0: Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
0: Na jakou barvu čekáme?
1: Takovou zlatovou, aby byla udělaná, jo?
0: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
0: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
0: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
0: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
0: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
0: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty tři lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
0: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky...
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
0: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou... Nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
0: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
1: Ano.
0: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
0: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
0: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
0: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopíču.
0: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
0: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
0: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77. 7.
2: No, tak teď se zbíhají sliny i mě. Do rajských výšin dostanete tento recept určitě s vašimi silami. Jen se podívejte, jak vypadá záhorácký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete to na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš se i dnes vydal za sportem. Pokračuje totiž ve své letní sérii, ve které představuje méně známé i trochu netradiční sportovní disciplíny. Tentokrát ho cesty zavedly obrazně do Francie, přestože zůstal v Brně. Dnes se totiž věnuje takovému, řekněme, oddychovému sportu petangu. Vojto, já tě zdravím, ahoj, dobré dopoledne.
2: Ahoj, Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak kam jsi za petangem vyrazila, co zajímavého ses o tomto sportu dozvěděl?
2: Dozvěděl jsem se třeba to, že kořeny petangu sahají až do starověku. Už antičtí Řekové a později Římané si krátili čas házením kamenných koulí na cíl. Moderní podoba však vznikla až v roce 1907 ve Francii. A dnes se hraje nejenom v každém francouzském parku, ale také ve více než stovce zemí světa. Pravidla jsou jednoduchá, hráči se snaží dostat kovové koule co nejblíže malé dřevěné kuličce zvané košonek, nebo se mu také říká i prasátko. No a naučit se základy přitom není složité, pravidla většina lidí pochopí během půl hodiny a jednoho zkušebního zápasu. Velkou výhodou je, že spolu mohou hrát děti, dospělí i seniori a rozdíly ve výkonnosti nejsou tak výrazné jako u mnoha jiných sportů. Já jsem na petang dnes vyrazil do brněnských Lužánek, kde se pravidelně trénuje, hraje, ale je možné si tu zajít i jen tak bez rezervace. No a nejsem tady sám, vyzval jsem totiž na souboj Tomáše Michalka z klubu Karo Brno, který byl před 2 lety dokonce jedničkou celostátního žebříčku a jako jeden z pouhých 2 hráčů v historii českého petangu získal mistrovský titul ve všech kategoriích, ve kterých mohl startovat. No, momentálně jsme uprostřed zápasu a já si teda nedělám iluze, jak moc se mnou Tomáš snaží, ale už se mi povedlo proti němu získat i nějaký ten bod.
1: No tak Tomáš, neuvěřitelné štěstí, že si kápnul zrovna na takovou kapacitu. Kolik je na Jižní Moravě klubů a kde si lidé mohou zahrát?
2: Přímo na Jižní Moravě má petang docela silnou tradici. S celkem 660 českých klubů jich zde působí hned 11, no a také více než 100 licencovaných hráčů. Dalších přibližně 150 amatérů pravidelně nastupuje v brněnském petangovém poháru, který jsem si před lety vyzkoušel i já. No a mezi nejúspěšnější české kluby patří právě Karo Brno, které vzniklo v roce 2000 a dnes sdružuje téměř 30 členů od úplných začátečníků přes nadějné juniory až po mistry republiky a reprezentanty. Klub získal už 9 titulů mistra České republiky klubu a pravidelně reprezentuje Česko v Evropském poháru klubu. Každoročně navíc pořádá jeden z nejprestižnějších turnajů ve střední Evropě, který se koná už zanedlouho poslední prázdninovou sobotu na hradě ve Veří. No a k tomu, jak si mohou veřejnost může vyzkoušet petang, například tady v brněnských Lužánkách, kde si mohou přijít zahrát všichni, kdo mají vlastní koule, ti, kteří nemají vlastní vybavení. Proto je třeba v Brně k dispozici také areál u Hrocha na pomezí městských částí Komín a Jundrov, kde je možné si vybavení také zapůjčit.
1: Tolik regionální stopař a nově také nadšený hráč petangu Vojta Halaš, který se nám přihlásil z brněnského parku Lužánky, kde si právě petang vyzkoušel. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Díky, hezký den tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.
3: Už z rodnýho ranče vidím jen komín a stát. Hej, už z rodnýho ranče vidím jen komín a stát. Rychlý v barvě pomeranče.

0: A teď navíc budete vědět, kam zavítat na zajímavou výstavu. Tu najdete v zámku Bučovice. Má název Otisky času. Podrobnosti teď doplní odborný garant Luděk Kráčmar, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače Českého rozhlasu.
0: Otisky času, to je takový tajuplný název. Tak co lidé na výstavě uvidí?
1: Tak v 17 vitrínách v historickém sále je vystaveno přes 500 vzorků neživé přírody. Otisky času to dostalo proto, že vlastně ty fosílie z kameněliny jsou otisklé ve svém původním prostředí, které se nějak změnilo, vytvrdlo, skamenělo. A vlastně ta výstava dokumentuje průběh vývoje živé přírody od nejstarší doby prvohor, od Kambria postupně dál, a vlastně ten největší akcent je dán zrovna na to Kambrium, kde máme v několika vitrínách skvostné ukázky nejznámější kambrické fauny, a to trilobitů. Výstava je soukromá, všechny vystavené exponáty pocházejí z několik desítek budované sbírky pana Radka Přibylíka přímo z Bučovic, a kromě těch trilobitů, tak jsou tam i mnohé další fosílie, včetně otisku rostlin, a mimo to ještě je na výstavě také k vidění krásná expozice achátů, potom jsou tam docela velké ukázky luxusní meteoritů a některé další minerály.
0: Dokdy je výstava k vidění, a ještě připomeňme, kde přesněji zájemci najdou?
1: Takže výstava je na státním zámku Bučovice ve druhém patře, je do konce září, a doporučil bych pozornost třeba školám, protože na této výstavě máme zpracovány didaktické listy, kdy pod dozorem svých učitelů žáci při prohlídce výstavy můžou tyto listy vyplňovat a tak se dále sebe vzdělávat.
0: Tak vzhledem k tomu, že to je do konce září, tak ještě mají školy také příležitost na
1: školy by to ještě stihly, ano.
0: Na výstavu Otisky času nás do státního zámku Bučovice pozval odborný garant Luděk Kráčmar. Děkuji a přeji hezký den.
1: Taky děkuji. Naschledanou.

0: like a rainbow.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byla píseň pro Kristýnku, ovšem na vlnách Českého rozhlasu Brno. Nejenom pro Kristýnky, ale také pro všechny milovníky Valdemara Matušky. No a teď už nás čekají také babské rady. Co zajímavého si pro nás připravila Jarka Vykoupilová? No, už jste si někdy dopřáli doma laníže, že byste si s touto vzácnou houbou nedovedli poradit. Není to těžké a během minuty vás to naučí naše babské rady, které pro vás jako vždy má samozřejmě naše milá kolegyně Jarka Vykoupilová. Tady jsou
1: babské rady.
2: Což takhle dát si laníž? Laníže, jedlé houby rostoucí pod zemí, jsou spojeny s kořeny stromů a keřů a i proto mají jedinečnou chuť. Rostou v hloubce okolo 20 cm, což stěžuje jejich hledání a vyžaduje to pomoc prasete či vycvičeného psa. Lanížů existuje téměř 200 druhů a hlavními producenty jsou Francie, Itálie a Chorvatsko. Laníže na první pohled nepůsobí příliš sympaticky. Mají tvar jako brambora, jejich povrch je hrbolatý, někdy bradavičnatý a barva v odstínech od bělavé po šedočernou. Jejich dužina má výrazné mramorování. Navíc těmto houbám nesvědčí tepelná úprava a v kuchyni se proto používají většinou pouze čerstvé. Jemně nastrouhané nebo nakrájené na tenké plátky skvěle dochutí těstoviny, brambory, risotta nebo smetanové omáčky. Lanížový prach je považován za exkluzivní dochucovadlo, které se do jídla přidává vždy těsně před servírováním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Nedostatečné kapacity sportovišť ve Vyškově má vyřešit nová sportovní hala. Záchranáři ošetřují pacienty s neurologickými potížemi, slabostmi nebo kolapsy z horka. Vyhořelou budovu ve Zlíně ve středu převezme demoliční firma. A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 40 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vyškov plánuje stavbu nové sportovní haly v sousedství atletického stadionu. Herní plochu o velikosti 46x26 metrů bude možné pomocí mobilních clon rozdělit na tři menší plochy. Součástí stavby za zhruba 200 milionů korun bude i 12 šaten pro sportovce, trenéry a rozhodčí. Ošetřovná divácká tribuna pro 330 sedících diváků. Podle mluvčího Vyškova Michala Kočího přípravná fáze projektu potrvá ještě minimálně rok.
4: V současnosti vzniká studie, která má být hotová na konci letošních letních prázdnin. Potřeba nové sportovní haly je rok od roku naléhavější. Stávající vlastně vyškovská sportoviště jsou dlouhodobě na hranici svých kapacit a poptávka po cvičebních prostorech každoročně roste.
2: Jihomoravští záchranáři ve Vedrech posilují výjezdové posádky i dispečing. Koncem minulého týdne evidovali 370 událostí za den a zhruba třetina z toho se týkala potíží způsobených horkem. Nejčastěji jde o kolapsy třeba na zastávkách, slabosti nebo dehydrataci, popisuje operátor dispečingu záchranářů Lukáš Rivilák.
5: Příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
2: Na Jižní Moravě platí výstraha před extrémní teplotou, teplotní zátěží na organismus až do odvolání. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která ji vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Elektronické jízdné a odbavení v krajských linkových autobusech na Vysočině by mělo být pro cestující dostupné nejpozději do konce tohoto roku. Až dosud si mohou elektronickou jízdenku koupit jenom v aplikaci Můj vlak. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl náměstek hejtmana pro dopravu Vladimír Novotný ze SocDem.
6: Cestující si bude moct koupit jízdenky mobilní aplikaci VDV. Kromě jednotlivých jízdenek budou mobilu k dispozici 7denní, 30denní a 90denní jízdenky.
1: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 37 až 40 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silnice 55 ve Silí nad Moravou Hodonín byla mezi Vnorově a Strážnicí obousměrně uzavřená. Teď už se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Střetlo se tam nákladní auto s cyklistou, na místě zasahují záchranáři. Po místních komunikacích se to dá i objíždět stěží pro osobní auta. Nákladní by měly přes Bzenec a Kyjov. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Máme 11 hodin a 4 minuty. Letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem je v druhé polovině a tu budeme věnovat zajímavému povídání. Terénní soutěž nákladních vozidel Truck Trial se o nadcházejícím víkendu zastaví v Kunštátu u Boskovic. Šéf závodu Jan Kovář přiblíží nejen samotné závody a jejich systém, ale také popíše, co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jaké to je překonávat s těžkými vozidly náročný terén. Tak dobrý poslech.

0: Jestli vás to táhlo k náklaďákům už od dětství třeba?
1: No, tak mě teda fascinovalo to, že ty stroje jsou ohromný a když jsem poprvé přijel na Traktorial, tak jsem se nestačil divit tomu, co všechno dovedou. No a nějak tak se mi to zalíbilo, takže já jsem tam začínal vlastně v roce 2019, protože můj kamarád a kolega se tomu věnoval dlouhý roky přede mnou. A on mi furt říkal, pojeď na Traktorial, pojeď se podívat, co dělám. A to tam říkám, no tak jo, tak jsem tam zajel. A teď jsem viděl, co všechno to je. Je to vlastně taková show. Představují se tam vozidla v opravdu extrémním terénu. No a když jsem to viděl, tak mě to uchvátilo natolik, že jsem u toho nějakým způsobem už zůstal.
0: Tak to byla jakoby cesta k tomu Traktorialu samotnému, ale co předtím? Jako, táhlo vás to nějak nákladňáku, nebo předtím, třeba řidič nákladního vozidla?
1: Ne, předtím právě vůbec. Jo, já jsem to vnímal jenom prostě, že to jsou velký auta a to je všechno. Ale až když jsem přijel na ten trial, tak jsem vlastně zjistil, co to vlastně všechno je, že to je prostě jedinečná show, která jako ve světě moc není vidět.
0: No jasně. A mně spíš jako šlo o to, jestli jste třeba se nevěnoval houslím nebo něco a pak najednou práska nákladňáky. Čím jste vlastně?
1: No takhle, co si budeme povídat. Moje vlastně koníčky teď už na amatérské úrovni, ale já třeba doteď hraju šachy. Což vlastně jste mi řekl hezky, že to je ve srovnání s nákladňákama trošku něco jiného.
0: To je, no, i když je fakt, že ten Traktorial je tak trošku jako taková šachová partie, ale k tomu se dostaneme všemu, ale mě by spíš zajímalo, jako to, jako jestli vás to fakt jako táhlo, nebo to...
1: Ne, já mám elektroprofesi, takže jsem jakoby, co se týče k těm nákladňákům, byl do té doby úplně cizí, teď už jsem si samozřejmě dodělal profesák, Cčko, Ečko, všechno tady to, protože prostě mě to jakoby svým způsobem pohltilo a vinuju se tomu trialu.
0: Takže jste se od začátku spíš vrtal v elektronice a tak podobně?
1: Ano.
0: Rozebíral rádia a televize.
1: No to ze začátku, ne. Pak jsme zjistili, že se vyplatí koupit nový, ale ne, prostě vinuju se řídícím systémům v elektronice a vlastně jako druhou činnost, část, tak vlastně s kolegy pořádáme tady to mezinárodní mistrovství.
0: Jasně. Vy jste byl tedy nakonec i závodníkem?
1: Ano. V minulém závodě v Jihlavě, tak jsem byl posádka.
0: Dokonce.
1: Jo, tak jsem si vyzkoušel, jaký to je, nejenom to pořádat, ale i sedět v té kabině jako navigátor u posádky 495 a tam jsme bojovali celý víkend.
0: Panečku, a jaká byla ta vaše vlastně profesní cesta v tom Traktorialu? Když jste teda viděl, co to všechno umí, dokáže, tak vás hned napadlo, no tak to bych si chtěl vyzkoušet?
1: No, já jsem tam jel na výpomoc tomu kolegovi, takže jsem si prošel nějakým skladem, potom jsem se dostal k řízení vlastně našeho doprovodného vozidla, že jsem rozvážel potřebné věci, jako jsou kolíky pro naše pořadatele a td. No a potom vlastně jsem se snažil, abychom se jakoby, jako ten Traktorial, aby se víc líbil, aby prostě o něj byl větší a větší zájem, takže jsme vlastně přidali sociální sítě, přidali jsme webovky, větší propagace, o to se vlastně starám se svojí manželkou Míšou, takže s tou se staráme o sociální sítě a vlastně potom vlastně jsme s kolegou a s kolegy, jsme tam ve třech, tak jsme si nějak rozdělili ty funkce a každý se stará o to, co umíme nejlíp.
0: Co vám na to vlastně manželka řekla, když jste přišel domů a řekl, tak teďka chci jezdit v nákladňáku v terénu?
1: No tak jako trošku se podivila, ale potom, když na ty závody jela, tak jako se jí to líbilo. A jako, já jsem ji taky už posadil do auta, takže s posádkou taky už jela.
0: A snáší to dobře.
1: Jo, jí se to líbí, ona má ráda adrenalin docela, takže
0: no, tak to
1: líbilo
0: je.
1: Se jí to a jela celý víkend úspěšně, statečně.
0: Fakt? Takže i takhle. Sama řídila nebo...
1: Ne. Na to musíte mít Cčko, musíte mít technickou způsobilost, když chcete být jako posádka, takže to není úplně jakoby, že se to, že může jezdit každej.
0: A měla by manželka taky takové ambice, že by...
1: Já si myslím, že volant ne.
0: Volant
1: spíš
0: ne.
1: Buď to navigátor, anebo potom jako třetí, protože oni jezdí i ve třech jako posádky.
0: To si všechno povíme s šéfem závodu Traktorial Janem Kovářem zase za chvíli. Teď další muzika.
2: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je šéf závodu Traktrial Jan Kovář, kterého už manželka stihla takhle během našeho povídání tak trošku usměrnit.
2: Ano, přesně tak. Já jsem mluvil o tom, že jezdí jako, nebo jela jako navigátor a že by se asi netroufla na volant, to znamená jako řidič. No a hned jsem dostal, že volant taky. To znamená, že ano, moje manželka by, kdyby měla C-čko, tak by ráda i jela ve velkém vozidle.
1: Ano, tak teď už je to na ní, aby si ho udělala samozřejmě. Ano. Zdravíme manželku, no ale teď zase zpátky k vám a vlastně k tomu volantu. Když jste do toho traku poprvé sedl, tak překvapilo vás něco, nebo jaký to na vás
2: udělalo? Je to docela vysoký. A když jsem se vlastně poprvé připoutal jako navigátor, tak vlastně tam jsou ty tříbodové pásy a ten navigátor musí hlídat celou pravou stranu, protože hlavní věcí a smyslem celého toho závodu tak je to, aby to vozidlo projelo brankou. Je to soutěžní branka a on musí projet v určitém směru a samozřejmě správně. No a ideálně bez dotyku nebo bez zlomení té brankové tyče. A navigátor má na starost svoji pravou stranu, aby zamezil tomu střetu s tou brankou, což se mi ne pokaždý teda povedlo.
1: Aha, takže jste jako branku přehlídl, nebo?
2: No, je to jako docela těžký i to odhadnout, protože pode mnou je pár metrů, jo, já se nemůžu pořádně vyklonit, protože by mi sklouznul pas a hned bychom dostali penalizaci, jo, to máme všechno takhle přísně v pravidlech.
1: Panečku, jo, no, takže bezpečnost musí být,
2: přesně tak. Takže vlastně se mi to kolikrát nepovedlo a třeba se mi nepovedlo i to, že navigátor má za úkol i tomu řidiči říkat ten směr a počet těch branek. V jedné soutěžních sekcích může být třeba 7 nebo 4 nebo 5. No a my jsme jich takhle projeli 5 za časový limit, který nám dává sportovní komisař, řekněme třeba 11 minut na celou sekci. No a já hlídám čas a řekl jsem mu, hele, 8. minuta, dobrý, jedeme, máme všechno hotovo. No my jsme vyjeli, no a dostali jsme od diváků všichni, tam máš ještě jednu, no já jsem ji zapomněl. Jo, tak pak jsou trestní body a to zabolí.
1: No to zabolí, no, to asi chytnul Világoš od řidiče.
2: Jo, Mišák mi hnedka řekl, že jsem tohle a tohle, ale my jsme si to pak vyříkali, takže v pořádku.
1: Tak neprotáhl vás potom pod autem nějak? Jak...
2: Ne, tak on to bral sportovně a říkám, taky si mohl počítat, že jo.
1: No to je pravda.
2: No to se stane.
1: Tak to je, ale vy jste říkal, že tam bývá i třetí člen posádky.
2: Ano, třetí člen posádky je to třeba, že se s navigátorem, neříkám vymění, ale někdy to jde, že v sobotu je jeden, v neděli je druhej, anebo je to většinou někdo, kdo si chce prostě jenom jakoby s nima svíst, ale musí být napsaný ve startovní listině. Ty, co jsou v ostrém závodu, tak musí být na startovní listině na soupisce. Jo, máme tam evidovaný.
1: Takže tam může jet i člověk, který prostě se tak říkajíc jenom veze.
2: Ano, ano.
1: Dá se to.
2: Dá se to.
1: No ale většinou takový člověk asi, když jede poprvé, tak možná tam může posádku trošku rušit křikem, ne?
2: Je to strašný. Je to strašný. Jako je to fakt se to možná nezdá, ale v té kabině prostě, když jste nahoře a pak to s váma tam bouchne do toho bláta nebo něco, tak je to jako pěkný.
1: To je docela adrenalin teda, jak jste zmiňoval, no. Když jste potom sedl za volant, tak co se vám tak jako honilo hlavou? Hlavně se nepřevrátit?
2: No, já jsem za volantem právě neseděl.
1: Vy jste neseděl?
2: Ne, já ne, protože vlastně to je řidič. Jo, řidič je na celý závod jeden. Kdyby se došlo ke změně řidiče, tak by se mu muselo přidat nový startovní číslo, protože vlastně startovní číslo máme na řidiče. Jo, takže já jsem byl jako navigátor, my jsme to tak měli, tak je to samozřejmě jeho Tatra, že jo, takže já jsem mu pomáhal, spíš jsem byl rád, že mě jakoby svezl. Já jsem to dostal k narozeninám, takže
1: jo,
2: to bylo takový, protože já jsem se tomu bránil. Já jsem říkám, hele ne, já to pořádám, starám se o lidi, o tohle a ne, nemám na to úplně čas, jo, ani protože uspořádat takový závody je docela složitý. Chce to docela dost, řekněme, času, trpělivosti, máme tam spousty pořadatelů, máme tam samozřejmě média a všechno, takže skorigovat to ze stánky s tímhle tak je docela těžký a říkám, ale ne, a jsem se na to trošku vymlouval. No a právě ty
1: dva... Mal jste se, jo?
2: Bál, no.
1: Jo. A ty to se vám nedivím.
2: A oba dva kolegové, tak právě minulým závodu v Jihlavě, tak mi řekli, hele, pojď, potřebujeme, máme někde problém, jo. A problém byl u technických přejímek, administrativních přejímek, protože máme dvoje administrativní, že si všichni musí podepsat řidiče a spolujezdci, no a že tam je problém. Říkám, dobře, tak jsem tam přišel. No a oni, tady je problém, tady chybí spolujezdec. Říkám, a co on? No tak se tam dopiš. A říkám, no to ne, jako to ne, já to vůbec nevěděl, že pojedu. Tak mi to takhle jako řekli, no tak já připravený, že musím ráno rozdělit lidi, že musím tohle. A já vlastně celý víkend jsem jezdil. Jsem byl vlastně posádka, to byl šok, takže oni se domluvili a všechnu tu práci za mě udělali a tím mi umožnili celý víkend jezdit, takže to bylo jako super.
1: No, to je paráda. No ale vy jste říkal, že máte i ty řidičáky, to C.
2: Jo, to jsem si udělal jako soukromně prostě, kdyby náhodou, a hlavně jsem, to je na klasickou silnici.
1: Jasně. Je potřeba něco speciálního tady na ty
2: závody? Jo, určitě C-čko je potřeba, jo, a samozřejmě máme tam nějaký věk v pravidlech, že musí být starší a hlavně když přijede nová posádka, tak je necháváme svést, aby jsme viděli, co umí. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že třeba jim řekneme, hele, zajď tady do toho kopce a rozjeď se a zabrzdi. Jo? Mm-hmm. Aby jsme věděli, že ten stroj ovládají. Mm-hmm. Na základě toho jim potom udělíme start. No. Mm-hmm.
1: Říká šéf závodu Traktrial Jan Kovář, se kterým se vykládáme v dnešním dopoledním vysílání. Za chvíli bude řeč i o těch samotných závodech.
3: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je šéf závodu Truck Trial Jan Kovář. Tento závod o nadcházejícím víkendu se zastaví v Kunštátu u Boskovic. Když se řekne, pane Kováři, závod, tak člověka napadne prostě auta na startovní čáře, odmávne se tím šachovnicovým praporkem, tím se trochu dostáváme možná k těm vašim šachům.
2: Ano.
1: No a pak prostě, kdo je první v cíli, vyhrál. Tady to asi tak úplně není.
2: Ne, tady to vůbec takhle není. Ono, spousta lidí tomu říká závod, já bych to spíš nazval soutěž, protože závod je vlastně víceméně o rychlosti a tady ta rychlost není tak důležitá. Hmm. Tady je důležitá přesnost a je tady důležitý toho řidiče.
1: Hmm. Když by si to měl člověk představit, který vůbec nikdy neviděl Truck Trial, jak taková trať vlastně vypadá? Co je tam za překážky?
2: Tak je to trať, kterou my vytyčujeme na přípravě a záleží, v jaký je to lokalitě. Jo, třeba teďka v tom v Kunštátu je to vlastně pískovna Kora, která je specifická v písku a v kopcích. Mm-hmm. Je to nádherná lokalita a tam je důležitý například řidiče a spolujezdce navrhnout si a najet pěkně do těch branek. Mm-hmm. Jo, potom další lokality jsou třeba na blátě, jo, nebo na vodě. Jo, máme lokality, kde je třeba 2 metry vody a to auto se tam musí dostat. Hmm. A musí i vjet, teda ideálně.
1: Jasně. A teď pod tou vodou není nic vidět?
2: A teď pod tou vodou není nic vidět, kolikrát se i vytopili, jo, že prostě tam to auto utopí. Hmm. Jo, je to opravdu to, co jim přichystáme, nebo jsou tam extrémní převýšení. Jo, že prostě jsou v hrozných náklonech, kolikrát se převrátí, takže...
1: No a co potom?
2: Buď to se dostanou zpátky na kole, takhle. Oni mají ochranný rám, jo. To jsou veliký ochranný rámy, který prostě jako se jim v 99% nic nestane. Hmm. Jo, maximálně se trošku potlučou. Mají samozřejmě helmy, mají prostě bezpečnostní prvky. Hmm. No, když se převrátí, tak tam máme vyprošťovací techniku v podobě bagru, třeba 23-tunovýho, no a ten je prostě zvedne.
1: Jak je taková ta rať dlouhá, nebo jak jsou vůbec ty závody koncipovány ještě?
2: Jsou koncipovány do sekcí jednotlivých. Většinou dáváme kolem 12-13 soutěžních sekcí a ty sekce vlastně jsou korigované našimi sportovními komisaři a hlavním sportovním komisařem. A každý sportovní komisař, říkejme mu rozhodčí, tak má na starost svoji danou skupinu, protože my jezdíme v kategoriích od nejmenších prototypů až po, já tomu říkám, královská třída S5, to jsou vlastně ty největší kolosy. Jo, jezdí tam Tatry 813, 815. V těch menších S2, S3, tam máme právě Urali, máme tam Jasky, máme tam Unimogy, jo, máme tam potom TPčka, Tatra 6x6, jo, IFA tam jezdí, prostě tady ty nákladňáky a máme celkem 7 soutěžních skupin.
1: Takže 7 soutěžních skupin těch nákladních vozidel podle různých kategorií.
2: Podle velikosti, se tak nejlíp asi jako určuje.
1: A ta trať, ta má teda několik sekcí.
2: Ano, ano. Celá ta lokalita má několik sekcí a vlastně ty auta se v těch sekcích točí. V každé sekci jsou různý pasti, který my jim nachystáme v podobě právě třeba vody nebo toho převýšení tady v Kunštátě, v pískovně samozřejmě toho písku, protože ten je hodně zrádnej, ten písek, jo, a oni se vlastně protočí, řekněme, každá skupina jich odjede třeba 6 nebo 7, no a ty diváci můžou vidět vlastně úplně všechno.
1: Jo. A jak se potom hodnotí ten výsledek, ten vítěz vlastně, z čeho pak vzejde?
2: Ano, tak je třeba říct, že se udávají trestní body. Mm-hmm. Trestní body od začátku vjetí do sekce, máme trestní body za změnu směru jízdy, jo, když třeba pojedu dopředu, pak to změním, budu couvat, tak dostanu trestní body, nebo potom třeba za dotyk branky, nebo za špatný projetí, nebo třeba za dotek na, říkáme tomu mlíko, ale je to prostě páska, že jo, červeno-bílá, takže to, když se stane, tak třeba dostanou automatický distanc, diskvalifikaci za tu a soutěžní sekce jim dopočítána do těch trestných bodů. No a za celý víkend se to potom sečte a ten, kdo jich má nejmíň, tak ten je v tom daném závodě první. Ten, kdo jich má nejvíc nazbírá, tak ten je poslední.
1: Ano. To znamená, že se to může ale s každým závodem úplně měnit, že? Ty výsledky.
2: Přesně tak, přesně tak. Může se samozřejmě s každým závodem stát to, že ten, kdo byl první na minulý lokalitě, tak tady bude třeba 8., 6., 7. Právě proto je to jakoby seriál. Jezdíme, letos máme 7 závodů, no a oni, jim jich je počítaný, řekněme třeba 5, ty 2 mají takový jakoby k dobru, nebo ty 2 nejhorší se jim nepočítají. A z těch 5, když já udělám 5 prvních míst, no tak jsem mistr republiky a vyhrál jsem. Pokud, no a oni mezi sebou samozřejmě bojujou jako docela dost. Takže tam potom rozhodujou body, no.
1: Je to zkrátka soutěž, říká šéf závodu Jan Kovář, tedy závodu Track Trial, který se o nadcházejícím víkendu zastaví v Kunštátu u Boskovic.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Host Českého rozhlasu Brno.
3: V dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno si povídám s šéfem závodu Traktrial Janem Kovářem. Probrali jsme už ty náročné tratě, každá jiná, to je docela zajímavé, ale každopádně mě by ještě zajímala ta samotná nákladní vozidla. To jsou zkrátka sériové vozy, nebo to jsou nějaké upravené speciály?
4: Přesně tak, jsou to sériová vozidla, které jsou obohacené bezpečnostními prvky, které my jsme určili a máme v pravidlech. Mezi ně patří třeba ochranný bezpečnostní rám, který musí samozřejmě podle pravidel být od do, jo, musí obsahovat nějaký průměr, musí samozřejmě hlavně kabinu, jo. A potom tam máme třeba motor stop, jo, to znamená, to je prostě taková speciální páčka, tlačítko, který při jakýkoliv pozici musí motor vypnout, jo, aby právě nedošlo, když bude přetočený na bok, převalený, aby nevytejkal olej na puštěný motor, takže takovýhle bezpečnostní prvky tam máme, jsou tam terénní kola na tom, jo, nejsou tam klasický silniční, že by se někam nedostali. A samozřejmě potom jsou vybavený různými hasičáky, vyprošťovací technikou a teda, takže. Ale jinak jsou to sériová vozidla. Jedinou výjimkou vlastně je ta kategorie prototypů. Já tomu říkám samodomo, je to prostě vozidlo, který je upravený a není to sériová výroba, jo. Jsou to prostě, řekněme, nějakým způsobem vyrobený auta, ale to hodně jako zlehčuju, jo. Jsou to prostě upravený vozidla, nebo třeba jsou to sériové vozidla, ale jsou tam úpravy třeba co se týče v natáčení náprav. Jo? Takže prostě sériovka, že natáčí se zadek auta, což jako se u sériových vozidel neděje. Takže to pokud má, tak potom je přesunut do kategorie prototypu. Na každém závodě tak se dělají vlastně technické přejímky, kterýma musí přejít, to dělá náš technický komisař, ten to zkontroluje, podívá se, jak je to dělá, kontroluje to samozřejmě během závodu a na základě toho oni potom můžou vstoupit do už toho ostrýho závodu.
3: Takže to je přímo účel a smysl, aby zkrátka v těch ostatních kategoriích, kromě prototypů, tedy byly vyloženě jenom sériové vozidla.
4: Ano, přesně tak, dává to smysl, jo, protože nechceme samozřejmě v našem Traktrialu úplně nějaký, řeknu to blbě, jako nesmyslný vozidlo. Prostě měly by to být vozidla, který jsme normálně běžně potkávali. Ještě potkáváme.
3: Čili i takové vozidlo vlastně normálně může přijet po silnici, nemusí se
4: Ano, přesně tak. Dokonce máme posádky, který opravdu po té silnici přijedou. Normálně, a je to, můžu prozradit, že to je zrovna osmikolka, a ona vyjede z domova, nasadí SPZ-ku, přijede, sundá SPZ-ku, dá na to různý ještě pomůcky, co tam musí být, no a jede. Jede ostrej závod, vojede, dojede, přijedou hasiči, opláchnou ho, nebo si sami pomůžou s nějakýma babkama. Nandá SPZ-ky, nandá světla zadní, no a jede. A když nedojede, že má třeba poruchu, tak nevím, ale vždycky to vyřeší.
3: Vždycky to nějak vyřeší. A ta terénní kola, ta také smí na normální silnici?
4: Jo, tak terénní kola, co jsou, samozřejmě smí nějakým způsobem přesahovat, jo, nebo to, ale prostě je to asi jako, když máte třeba čtyřkolku a nemáte tam silniční, máte tam offroadový, mají to třeba i na klasický pick-upy, že jo, nebo tohle to, tak je to jenom prostě terénní pneumatika, no.
3: Terénní pneumatika. Nějaké takové ty výměny pneumatik, jak vydáme třeba u těch závodů silničních vozidel, to tam asi není.
4: To tam je samozřejmě, protože ty pneumatiky dost často bouchnou, nebo se svlíknou. No akorát to nedělají teda ve dvou, dělají to třeba ve čtyřech, protože oni jsou dost těžký.
3: No to si myslím, no.
4: Jo, oni jsou dost těžký, jsou tam úpravy, někdo laboruje, někdo to má vzduch, někdo má v té pneumatice vodu třeba, je to schválně. Je to právě kvůli těžišti, je to kvůli tomu, aby to správně jelo a td. Takže i tady to, ale to už je opravdu vo umu celý té posádky, protože oni prostě to vozidlo musí mít dokonale načtený. No.
3: No tak říkáte, žádné speciální úpravy, voda v pneumatikách mi teda přijde trošku.
4: Je
3: jako
4: to spíš taktika, ale tak jako
3: to se smí.
4: No to se smí, no, protože konec konců i na osobní vozidla se nepoužívá jenom foukání vzduchu, používají se tam i jiný třeba kapaliny, nebo to je v pořádku, to není nic.
3: Takže to se smí.
4: To se smí.
3: Nicméně budeme si ještě za chvíli povídat s šéfem závodu Traktrial Janem Kovářem. Tento závod o nadcházejícím víkendu se zastaví v Kunštátu. Teď další muzika.

0: host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes naše studio Českého rozhlasu Brno navštívil šéf závodu Traktrial Jan Kovář. Jsem vlastně rád, že jste se zastavil, protože jak jste říkal, máte spoustu práce, času málo, skoro ani na to, abyste se svezl v tom nákladňáku.
2: Ano, přesně tak.
1: Takže jsme rádi, že jste se zastavil tady u nás v Brně. Každopádně zajímalo by mě, jak vlastně bude probíhat ten program o nadcházejícím víkendu, co lidé
2: uvidí. Jasně, tak my začínáme už v sobotu ráno, řekněme od těch 9 hodin máme rozpravu a zahájení závodního, soutěžního dne. No a lidi můžou přicházet samozřejmě v průběhu dne, uvidí rozjetý kompletně závod v celém areálu, uvidí jednotlivý soutěžní sekce, máme pro ně připravený i doprovodný program v podobě RC modelu Traktrialu, který budou jezdit mezi nimi po cestách. Tak to jsou malinký autíčka, jo? Není
1: no,
2: to,
1: jasně.
2: To jsou pidi. Potom samozřejmě prodáme nějaký ledový frape, protože má být samozřejmě vedro, máme tam samozřejmě nějaký občerstvení, skákací hra pro děti máme připravený, takže je to samozřejmě o těch vozidlech, ale mohou si tam přijít na své i doprovody, který třeba by dali přednost radši někde po sezení a ledovýho kafíčku.
1: Dobře, tak to bude sobota, děje se něco i v neděli?
2: Ano, přesně tak. A v sobotu potom ještě po skončení, tak máme diskotéku s DJem Víťou, který je tady vedle mě teda, a ten nám zahraje něco pěkného a to bude do pozdních hodin, takže ti, kteří tam přijedou na celý víkend, můžou přijet i s karavanama samozřejmě už od pátku a v neděli pokračujeme ostrým závodem, ten budeme jezdit taky do odpoledních hodin a potom bude ukončení soutěžního dne a bude konec.
1: Takže plný víkend soutěžení a závodění s terénními nákladními vozidly v náročných terénech. Vy jste ale k nám do studia nepřišel s prázdnou, jak jsem se tak koukal.
2: Nepřišel. Já jsem přinesl volné vstupenky, takže první, kdo zavolá, tak dostane 2 vstupenky na Traktrial do Kunštátu.
1: Tak, milí posluchači, máte-li po ruce telefon 726-465-200, ten nejrychlejší volající z vás bude mít krásný víkend zpestřený právě těmito závody v Kunštátu. Může se přijít podívat na Traktrial, který se zastavuje právě v tomto městě. A už tady máme někoho, kdo volá, tak se ptám, kdo pak se dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarek.
1: Dobrý den, Jarku. Tak odkud jste?
3: Brno.
1: Z Brna. Tak Jarku, budete mít výlet do Kunštátu o víkendu?
3: No super, počítám s tím.
1: Byl jste někdy na Traktrialu?
3: Jo, byl jsem. Byl.
1: No tak super, tak teď budete zase. Tak mi prosím, vydržte na telefonu, zapíšu si vaše údaje a tak dále. Gratuluju, že jste byl tedy nejrychlejší, kdo zareagoval a ještě navíc, že to takhle pěkně využijete. Pěkný den a vydržte na telefonu.
3: Děkuju, mějte se.
1: No a pane Kováři, my už se budeme muset loučit, protože už se nám blíží 12. hodina, tak já vám přeju, ať se ten závod tady v Kunštátu vydaří, ať jsou závodníci, ale i návštěvníci spokojení, no a hlavně, ať zkrátka celý ten víkend dopadne tak, jak má, tedy dobře. Mějte se pěkně.
2: Tak já moc krát děkuju a mějte se moc hezky.
1: Díky moc, nashledanou.
2: Nashledanou.

Tak to byly No Name a Lekna a od mikrofonu Českého rozhlasu Brno už se s vámi pro dnešek loučí také Zdeněk Truhlář. Dnes jsem si povídal s šéfem závodu Track Trial Janem Kovářem. Pokud byste si cokoliv chtěli poslechnout znovu, můžete kdykoliv budete chtít pomocí mobilní aplikace Můj rozhlas anebo na stránkách můjrozhlas.cz. Mějte se hezky, užijte si dnešní den a zase příště. Naschledanou a naslyšenou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lidé ze tří obcí na Brněnsku jsou kvůli suchu bez dodávek pitné vody. V centru Ivančic vznikne nový kruhový objezd. Stavět se začne v září. Modřice u Brna spustili online přihlašování k rezidentnímu parkování. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až do 40 stupňů. Dobré poledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Zhruba 1400 lidí z Domašova, Říček a Rutky na Brněnsku zůstává bez dodávek pitné vody. Zásoby ve vodojemech se vyčerpaly kvůli dlouhodobému suchu. Obce teď řeší, jak pitnou vodu zajistit. Na místě je reportérka Hana Novotná.
3: Dobrovolný svazek obcí má objednané 3 cisterny s vodou, tedy do každé obce jednu. Dorazit by měli odpoledne. Já jsem teď v Rutce a tady je asi 150 domů a zhruba třetina z nich, které jsou na kopci, byla bez vody už včera. V nižších polohách voda ještě trochu teče. Vedení obce kvůli tomu zajišťovalo aspoň tu nejnutnější pitnou vodu v barelech. Lidé dostali 2 pětilitrové kanistry na domácnost. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Další křižovatku v centru Ivančic přestaví silničáři na kruhový objezd. S rekonstrukcí křížení ulic Oslavanská a na Brněnce začnou dělníci v září. Až do prosince bude přes staveniště možný průjezd jen pro autobusy. Podle zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje stávající křižovatka kapacitně nevyhovuje, obzvláště při ranní a odpolední špičce. Její úprava má podle mluvčí krajských silničářů Moniky Švehlové zvýšit i bezpečnost a plynulost dopravy. Obyvatelé Modřic u Brna se můžou online přihlašovat do systému rezidentního parkování. Radnice v srpnu spustila webové stránky parkování.modřice.cz. Lidé tam svou totožnost ověří pomocí identity občana. Modré zóny začnou ve městě platit 1. září. Roční poplatek za parkování pro obyvatele je 200 korun za jedno auto. Firmy platí za první vůz 3000 korun, vysvětluje nezávislý starosta Libor Procházka.
4: Víceméně to bude spuštěno na celém katastru města a v té první fázi tam nebude obrava, ale samozřejmě nejsou v tom systému naprosto všechna parkovací místa, kde se bude legálně parkovat, takže pořád ještě zůstanou parkovací místa, která nebudou v tomto systému zahrnuty.
1: České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž je dnes vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na D1 na 195. kilometru ve směru na Vyškov. Srazila se tam dodávka a nákladní auto. Částečně zasahuje do silnice. Místem projíždět opatrně může se tvořit kolona. Kolona se vytvořila také na D2 na dojezdu do Brna. Zdržení je asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Moravanka polkou Josefa Konečného, pálavské vršky nás v úvodu potěšila a otevřela první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní horký letní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svátek, neboť oba kalendáře se shodují na jménu Dominik a Dominika, takže přejeme vše nejlepší, ať se vám daří. Hodně zdraví, spokojenosti a lásky. I dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce. A písnička z Ratiškovských Vinohradů Michal Čmarada, Krištof Neduchal a Miločanka.

0: Tak písnička nám dozněla a já mám velikou radost, že mohu přivítat Julinku Petulovou z Nesovic s 9letou, která nám zaspívá písničku Mariánko, Mariánko. Tak Julinko, já tě vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak já to nebudu zdržovat, pojďme zrovna na písničku. Prosím, můžeš zpívat. Haló? Jej, Danečky, tak ona se nám, ta Julika, ztratila někam. Haló, haló, haló, haló. No nedá se nic dělat, takže jo, zkusíme to ještě. Haló, jste tam?
2: Yes, ano, ano.
0: Ano, protože to se najednou ztratilo, my jsme vás dali do vysílání a ono to nějak nešlo. Takže začneme ještě znovu, ano? Prosím, když tak nehýbat s tím telefonkem, nechat ho na jednom místě, aby se s ním, nedávat ho do ručičky, radši někam takhle na vyvýšené místo a k tomu dát pusinku, nebo já nevím, aby jsme měli dobrý poslech. Haló, jste tam? Ne. Tak to je nějaké opravdu divné. Haló, haló? Haló? Tak se nám Julinka ztratila. Nevadí, my dáme písničku a třeba během písničky se babička Světlana Svobodová dovolá. Dobře, tak pojďme. Děvčata z Vrbice, Pavel Svoboda, Jaroslav Farmuža a Láca Rank.

0: polka dozněla a pojďme opětně přivítat Julinku Petulovou. Tak Julinko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak pojďme zrovna zpívat.
1: Ano.

0: Tak je to všechno, no to bylo krásné. Julinko, opravdu si moc krásně zaspívala, tak my zatleskáme. Ano, zatleskáme, perfektní. No, my ti moc děkujeme, určitě si potěšila naše posluchače. A prosím tě, ty někam chodíš zpívat?
1: Já chodím na solový zpěv, na klavír a sborový zpěv a ještě tanec.
0: No, ty jsi šikulka. No a kdo tě ty písničky učí? To se učíš v tom sboru, nebo kdo tě učí?
1: No,
0: babička, maminka?
1: Já jsem si tuhle písničku naučila s mojí paní učitelkou.
0: Ano, výborně. No ty seš moc šikovná. Tak prosím tě, a když jsou ty prázdniny, ty seš v které třídě?
1: Půjdu do čtvrté.
0: Půjdeš do čtvrté třídy. No tak ještě máš skoro měsíc prázdnin, tak jak si je užíváš? Ty seš u babičky, jsem se dozvěděla.
1: Dražovka.
0: A tak co tak s babičkou děláte?
1: No, včera jsme byli u nás doma na bazénu, tam přišli moji kamarádi a dneska pojedeme do akvaparku do Kyjova.
0: Wow, no protože bude horko, viď, takže ať to nějak zvládneme. No výborně, tak babička se o tebe určitě dobře stará, teď je poledne, tak co ti uvařila dobrého?
1: Já nevím vlastně, jak se to jmenovalo.
0: Ty už jsi po obědě.
1: Na mozeček.
0: Květák, takové lehoučky jídlo. No perfektní. Tak jo, Julinko, já to nebudu zdržovat. My ti moc děkujeme a můžeš se těšit, budeš-li vylosována, protože se to losuje vždycky v neděli, o rodinnou vstupenku do brněnské zoo, tak pokud by to vyšlo, tak bude to paráda, ne? Byla jsi někdy v brněnské zoo?
1: Vím, ale myslím si, že jo.
0: Byla jsi, aha, no to nevadí, já si myslím, že je tam pořád co k vidění a že se tam, když by to vyšlo, tak se tam můžeš samozřejmě těšit, určitě. Tak já se rozloučím a posílám jako dárek písničku vám všem. Jsi moc šikovná a my ti moc děkujeme.
1: Naschledanou.
0: A písnička Nad malou blatničku, Lidová z Horácka, Luboš Holý a cymbálová muzika Technik.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání pana Chrástka z Kroměříže. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěl bych nechat zahrát nějakou pěknou lidovku, tak jak se to u vás má správně, že? Kdyby to bylo možné, od Buchlova větr věje, na to sparné léto, je to úplně ideální písnička a chtěl bych to nechat zahrát rodičům paní Jarmile a Františku Chrástkovi z Mařatic.
0: Mm-hmm. No, možná to bude pro vás zklamání, ale my máme písničky vybrány dopředu a bohužel takovou písničku teď tady nemám. Ale Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková za naším okénkem a také to nezní špatně.
1: Ale nezní, může být.
0: Ano, a Dan Bořanka nám zahraje. Tak se mějte moc hezky a ať se vám daří den. A písnička pro vaše rodiče jsem pochopila letí, že ano?
1: Ano.
0: Tak já se s váma loučím, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já tady ještě připojím, ale před touto písničkou přání, zahrajte prosím paní Jiřince Jetelinové z Nenkovic k narozeninám, které slaví právě dnes. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a to vše přejí děvčata z bývalého bufetu Kyjov. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dnes bychom chtěli popřát k narozeninám a hezkou písničku poslat Irence Večeřové z Kroměříže. Milá Irenko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně hezkých zážitků na cestách a ještě spoustu dechovky a tance, který tolik miluješ. Dnes má jmeniny náš vnuk Dominik Štolfa, kterému přejeme jen všechno dobré, zdraví, štěstí, lásku, pohodu a radost dětí. Také vždy šťastnou cestu po kolejích přejí babička a děda. A v pátek oslaví své narozeniny také náš kamarád Petr Mikýsek z Mariánského údolí. Peťo, i tobě přicházíme popřát k narozeninám. Především přejeme hodně zdraví, které tě poslední dobou zlobí, také štěstí, pohodu a radost rodiny. A protože jsi velký milovník dechovky a jezdíš, pokud to jde, za ní daleko, široko, tak ať ti to zdraví dovolí a pana Maria ať tě na cestách ochraňuje. Všem našim milým blahopřejí Anička a Karel Štolfovi. Tak předali jsme a písnička. Jak jsem již řekla, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková za naším okénkem a Dan Bořanka.

0: Tak přátelé, pojďme si poslechnout paní Šimkovou z Vážan.
1: Ano, tak já vás všechny zdravím.
0: Ano.
1: A chtěla bych popřát naší dceři, která bude mít zítra narozeniny, 61, už je v důchodě, měla 5 dětí, takže všechno nejlepší, hodně zdraví, ať jako dál, tak jako se k ní rodina velice dobře jako spolu vycházejí všetci. Má 14 vnoučat, my jako máme 14 pravnoučadů, to je jako, takže jako my máme 8 vnoučat a 14 pravnoučat, tak ona měla 5 dětí a má 14 vnoučat.
0: No to je takže, neskutečné, to je opravdu.
1: No je to krásné, a velice jako se scházejí všetci, jako chodí tam za něma, takže jako moc a moc zdravíčka. Myslíme teďka na dovolené, nevím, nemluvila jsem, říkám, první zavolám jsem a teprve ji zavolám.
0: Ano, ano.
1: Takže tak je to všechno s
0: náma. Tak
1: jako,
0: to je vše, ano. Tak velká gratulace, samozřejmě písnička
1: ano,
0: poletí za malou
1: chvíli. Ano, odmanžela jako hlavně od těch dětí, jako od vnoučat, takže to jako všetci ano. Už, jako,
0: ano,
1: ať
0: ano.
1: Si to přeberou. No.
0: Dobře,
1: tak děkuji,
0: paní Šimková, já vám přeji pokud možno nemoc teplé odpoledne. Nashledanou.
1: No, nedá se ani vyjít ven, to je hrozné.
0: Ano, ano, tak to zvládněte. Nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: No a já tady dám další přání, která tady mám. Budeme teď vinšovat Anetce Stohrové. Stohrové z Břeclavy k jejím 60. narozeninám. Vše nejlepší, hlavně zdraví do dalších let. Přichází popřát tatínek a celá Korbelova rodina. Tak to jsme předali, no a mám tady další přání. Takže zahrajte prosím pěknou písničku mému kamarádovi, kaplanovi farnosti Kyjov, otci Dominiku Kovářovi k jeho dnešním jmeninám. Náš společný biřmovací patron, svatý Jan Maria Vajnej, jednou řekl, že kněz je láskou Kristova srdce. Proto ti, milý Dominiku, přeji vytrvalost ve tvé náročné kněžské službě, zdraví a především hojnost božího požehnání, ve kterém je všechno, co si jen můžeš přát. To vše a mnohem více přejí z Valašska Dominik s rodinou a kamarádi Bohuš a Broněk. Ale to není vše. Já tady pro otce Dominika Kováře mám ještě jedno přání. Ráda ho předám. Milý Dominiku, v tomto znění, ať každý varhaní tón rozezní v tobě radost jako zvon. Ať historie dál tě zve k příběhům dávným, tajemným i krásným, jak jen lze. Ať na cestě ke kněžství, kterou jsi vybral, tě provází víra, pokoj, naděje a každý nový den přinese důvod k radosti i sílu rozdávat dobro kolem sebe. A protože jsi Valach, každým coulem, ať tvé srdce zůstává pevné jako Valašské hory, mysl otevřená jako kraj pod Beskydami a humor i dobrá nálada tě nikdy neopouštějí. Ať se ti splní každé přání, ať každý den je pro tebe požehnaný. Ať štěstí kráčí vedle tebe a provází tě země i nebe. Ať život zní jak varhaní hlas, krásně dnes i po všechen čas. Vše nejlepší boží požehnání a přímluvu svatého Dominika přeje jmenovec Dominik. Tak předali jsme krásné přání a přátelé budeme hrát. Bude to Lidová dolina, dolina a Moravěnka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Válkovou Radku z Kudlova. Vítejte.
1: Válková, dobrý den, přeju všem v dnešním horku velikém. Krásný den.
0: Ano, také.
1: Soničkovi. Já bych chtěla poprosit nechat zahrát 3.8., což bylo včera.
0: Ano.
1: Je to 25 let, co nás opustil můj dědeček, pan Válek Jaroslav z Kudlova.
0: Já vás musím zastavit. Nezlobte se, ale my právě ty vzpomínky máme až večer. V poledne ne, mně je to moc líto. Dobře, dořekněte si to, ale moc vás prosím pro příště třeba. Nebo dobře, i pro jiné dobře. Posluchače. Ano, prosím.
1: Jasně.
0: Tak
1: jenom tomu dědečkovi nechme zahrát a mojemu tatínkovi, tady taky umře, ale nechme jim zahrát nějakou pěknou písničku v tom dnešním horku.
0: Dobře, jasně, jak se říká, pro tu nebeskou radost. Tak se mějte moc hezky, paní Radko.
1: Děkuju.
0: Přeji vám krásný den, nashledanou.
1: Vám taky všem, nashledanou, děkuju.
0: Nashledanou také. Tak a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, přeji vám v rozhlase a všem posluchačům. Chtěla bych pozdravit své kamarády a bývalé spolužačky z dívčí školy ve Slavkově u Brna, se kterými se potkáváme mnoho let v Luhačovicích a pokaždé si to odpoledne velice užíváme. Jsou to Maruš Kročilová, Lidka Balogová, Jiřinka Millerová, Jarka Mahdalová a Jana Lukáčová. Holky, přežijte tohle Palermo ve zdraví a mějte se jen krásně. Zahrajte jim prosím pěknou písničku. A my samozřejmě rádi zahrajeme. Paní Marie ze Strání vinšuje a poslala tento e-mail. Pojďme ještě dále. Pěkný den vám do studia. Prosím o písničku k narozeninám, které dnes slaví paní Irena Večeřová od Kroměříže s přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásku, pohodu a hodně taneční zábavy i do dalších let. Děkuje Danka Kašparová. A já pokračuji. Dobrý den, přeji všem v redakci Rádia Brno a prosím vás o hudební blahopřání k dnešním narozeninám pro paní Svata Hlaváčkovou z Unkovic. Milá svatko, tak tiše jako sen přišel tvých 80. narozenin den. Žij blaze, v plném zdraví, užívej toho, co tě baví, ať ti všechno vychází, co i sama nejvíce si přeješ a i když slunce zachází, tak ať se stále směješ. Krásný narozeninový den ze srdce přejí Majka a Jenda Hochmanovi. No a ještě jedno přání tady mám nachystáno. Zdravíme do Českého rozhlasu Brno a prosíme o hezkou písničku pro naši maminku, manželku, babičku a prababičku, paní Květoslavu Svobodovou z Rusavy, která se dnes dožívá 84 roků svého života. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, spokojenosti, radosti a pohody a to vše a ještě více přeje manžel Eduard a dcery Jana, Irena a Hana s rodinami. A nesmí chybět písnička V tej klobuce hospodě Václav Maňas mladší, Stanislav Pěnčík a Valaška.

0: Tak a pojďme si tady napřímo vzít telefon. Halo, halo, kdo se k nám, prosím, dovolal?
1: Tady Staňka z Blatnice pod Svatým Antonínkem.
0: No, my vás moc vítáme, prosím, můžete.
1: Možu?
0: Ano, ano.
1: Dneska je dobrý den, já zdravím všechny posluchače, aj vás v rádiu. A dneska bych chtěla popřát Kristiánkovi Kobělovi do Brna a má svátek. Takže mu přejem hlavně pohodu, zdraví, zdraví, zdraví. A pak včera měla Miluše Bednářová z Mikulova svátek, nedovolala jsem se, tak ji přeju dneska. A v nedělu měla Anička Filipcová z Prace, taky narozeniny, ano. Tak holky. A i chlapče, přeju vám hlavně pohodu, zdraví, zdraví, ať jsme veselí a 31. na Vlhké to roztočíme všichni až s Kristiánkem.
0: No, výborně.
1: Děkuju, tak... děkuju vám moc krát a posílám písničku kamarádom a známým všetkým.
0: Určitě.
1: Ano, děkuju vám moc krát.
0: Paní Staňko, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já připojím tady psaná přání. Dobrý den, prosím o pěknou píseň. Dnes slaví pan Karel Hruška 77 roků z Vyškova. Vše jenom to nejlepší, spokojenost, lásku a zdraví přejí k narozeninám. Však ty víš, moc děkuji, je-li to možné, tak nějakou pěknou písničku. Ano, my samozřejmě rádi pošlem. Tak a pojďme dál. Prosíme o písničku našemu tatínkovi a dědečkovi Janu Daňhelovi z Mladonovic k jeho 85. narozeninám. Nám, které slaví právě dnes. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, pohodu a stále zlato v hrdle, protože svým krásným zpěvem dělá radost nejenom sobě, ale i přátelům a známým. Celý dosavadní život je aktivním sportovcem a i když už to ze zdravotního hlediska úplně nejde, stále se snaží být v pohybu a tak mu přejeme, aby vše fungovalo, jak má. Manželka Jiřina, 4 děti a 7 vnoučat. No a mám tady další přání, ještě připojím. Chtěla bych popřát mamince, babičce a prababičce paní Ludmile Paškové k jejím krásným 82. narozeninám. Milá Lidunko, hodně zdraví, štěstí, lásky, úsměv na tváři místo vrásky, ať tě provází pohoda každý den a splní se ti každý sen. To ti ze srdce přejí rodina Paškova, Hirkova a Zahnášova. Tak, předali jsme a já tady mám ještě jedno takové krátké přání a je to od Anety Hrušecké a je to babinke z Holíča. Prajeme všetko len to nejlepší k jejím narozeninám, vela zdraví, štěstí, želaju děti, vnůčata a pravnůčata. Lubíme tě. Ano, krásné. Takže písnička Trnečková, Hubienka, Stanislav Orechovský, Josef Dofek a Lácaranka.

0: Tak a pojďme na psaná přání. Hezký sluníčkový den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání k dnešním narozeninám pro paní Irenu Večeřovou od Kroměříže. Milá Irčo, ať tvoje nožky tancují jak lehký vánek, ať tvoje láska ke krásným písničkám stále roste, ať máš stále úsměv na tváři. Mnoho zdraví, štěstí, pohody a lásky přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. Předali jsme a pojďme na další přání. Dobrý den, chtěl bych požádat o zařazení přání do vašeho pořadu v tomto znění. Milý Jiří, a tento e-mail poslal pan Tomáš Pospíšil, ale bohužel napsal jenom Milý Jiří, nemáme další jméno. Dne 4. srpna, což je dnes, slavíš své 44. narozeniny. Přeji ti především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, lásky a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Zároveň ti přeji hodně úspěchů v chovatelství slepic, mnoho sil, trpělivosti a radosti při opravě historického gruntu v obci Zahnašovice a ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš. Toto přání ti posílá bratr Tomáš s rodinou a připojuje se i celá velká rodina z Kvasic u Kroměříže. Jako hudební dárek bychom si přáli zahrát písničku To se nikdo nedoví. A tak to se omlouvám od Josefa Zímy. Především vám děkuji a děkuji za pěknou písničku. Inženýr Tomáš Pospíšil. Tak to jsme předali tady tento e-mail. No a já mám tady ještě další. Pojďme na ně. Prosím o písničku pro babičku a hlavně prababičku paní Marii Matuščíkovou z Ostrovské Lhoty k dnešním narozeninám. Hodně a hodně zdraví, elánu, dobré mysli do dalšího života. Přeji dcera Marie, syn Josef, 6 vnoučat, 14 pravnoučat a babčo, dojdeme to oslavit. Moc krát děkujeme Hrošíkovi. Tak přátelé, dáme písničku. Smutná novina, Jiří Tesařík a Straňanka.
1: Český rozhlas.

Krásný valčík nám dozněl a pojďme popřát, neboť tady máme aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně a budeme vinšovat panu Vlastimilu Adámkovi, který slaví 87 roků a je z Kateřinic. Z Kateřinice. Takže přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a děkujeme vám za tu náročnou službu. Tak to bylo jedno přání a já mám tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a chci poblahopřát paní Ireně Večeřové z Křenovic u Kojetína a panu Ludvíku Kubíšovi z Modřic slaví, oba dva slaví své narozeniny, tak tedy také vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti, dobrou mysl, no a přežijte ta horka a jak já vždycky říkám, živio a na zdraví a děkujeme za to, že jste v naší rozhlasové rodině. Ale já tady mám ještě dvě přání, které bych ráda připojila. Milé rádio, chtěli bychom srdečně poblahopřát paní Anešce Horákové ze Bzence, která 7. srpna oslaví úctyhodné 93. narozeniny. Paní Aneška je rodačka ze Mlýna u Vápenek, je věřící a celý život jí provází láska k Paně Marii. Přejeme hodně zdraví, štěstí, boží ochrany, klidu, spokojenosti a radosti z každého nového dne. S láskou vzpomínají a vše nejlepší přejí sestra Kateřina a neteře z Vápenek. Takže to bylo jedno přání a tady už mám poslední přání. Všechno nejlepší k svátku Dominiku. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš a dnešní den si pořádně užij. Přeji Ondra s Lenkou z Velkých Pavlovic. A tento e-mail poslal pan Ondřej Hlaváček, ale opět nemáme jméno. Takže někdy příště. Pojďme na písničku. Panenko Modrooká, Karel Vacek starší, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Dozněla poslední písnička vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. No a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Jehlička v podání Moravěnky. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policie kvůli nálezu staré munice evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. V Kobylí na Hustopečsku bude 18 nových obecních bytů. Sousoší nejsvětější trojice v Brně Líšni se vrátí na původní místo. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 40 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Dělníci při rekonstrukci ústavního soudu v centru Brna narazili na skorodovanou munici. Oznámila to policie, podle které jde zřejmě o pozůstatky z období druhé světové války. Na místě zasahuje pyrotechnik, budova je preventivně evakuovaná. Vozy hromadné dopravy kolem místa projíždí bez větších omezení. Ústavní soud má na dnešek nařízené veřejné vyhlášení nálezu k jednomu případu. Jednání má začít ve 14 hodin. Jestli do té doby zásah skončí, není jisté. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Střince tam převáží techniku. Téměř 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů, říká mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
4: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
1: V Kobylí na Hustopečsku bude nový bytový dům. Nechá ho postavit obec. Teď hledá firmu, která musí kromě samotné výstavby dokončit projektovou dokumentaci. V domě bude 18 bytů. Pokud všechno půjde podle plánu, stavební práce začnou v první polovině příštího roku a skončí do 2 let. Náklady odhaduje obecní úřad na 50 milionů korun. Do prostoru za kostel svatého Jiljí v Brně Líšni chce vedení městské části vrátit sochu nejsvětější trojice. Původní pískovcovou sochu od Antona Švajdla není možné restaurovat. Repliku podle podoby z roku 1730 budou sochaři tvořit podle fotografií. Předpokládaná cena je necelých 7 milionů korun. Radnice právě vybírá zhotovitele. Podoba sochy se během staletí měnila, jak popisuje archeolog Ludvík Belkredy.
5: Například jsme zjistili, že podoba těch svatých právě nahoře byla původně úplně jiná, že v ruce drželi jiné věci. Takže jsme vzali fotografie nejstarší, jaké máme. Dovedete si představit, co to je skládat sochu podle fotografií z 19. století.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes bude většinou jasno, přechodně s malou oblačností. Meteorologové také varují před extrémní zátěží teplem a vysokými teplotami, které budou dosahovat 37 až 40 stupňů. Vát bude slabý, mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli nehodě neprojedete po silnici 55 mezi Lidařovicemi a Strážnicí. Auto tam srazilo chodce, volte jinou trasu. Nehoda se stala na D1 na 195. kilometru ve směru na Vyškov. Místo je průjezdné, ale tvoří se kolona, zdržíte se asi 10 minut. A kolona je také na D2 na dojezdu do Brna. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
6: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Vraj, prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi

0: Učil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočili vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn... Ja keď som dostal scenár, tak samozrejme som si to doma čítal, nahlas som si to čítal, ja si to čítam nahlas tie veci a počúval to. A niektoré, tak sa o to zaujímal, že čo to je ako pri každom scenáre. A potom som ho zobral takto, aby som bol úplne presný. Bol som na natáčaní, bol som na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčenie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, ano, tak, že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho zničí, že
1: sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepých?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože Špongia je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to som musel sotva naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénář, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On sa bol pozrieť na to a teraz si číta celý scenár tej nevesty. Pomaly, tak ako vie, číta, tak si to tak ako lúská, rozprávame sa o tom, o tej židovskej téme a o takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len, že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, tvoja tvár má známy, ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak, Alazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne, nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne z té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo, tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo že oni si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten ano, Alazar?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa, to ty nesi v pohode. Nie, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Do tří obcí na Brněnsku odpoledne dorazí kvůli prázdným vodojemům cisterny s pitnou vodou. V některých jihomoravských domovech pro seniory chybí klimatizace. Vinaři na jihu Moravy dnes začali se sklizní nejranějších odrůd hroznů na burčák. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až do 40 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Do Domašova, Rutky a Říček na Brněnsku dnes odpoledne dorazí tři cisterny s pitnou vodou. Zhruba 14 lidí tam má od pondělí problémy s dodávkami kvůli vyčerpaným zásobám ve vodojemech. Důvodem je dlouhodobé sucho. Pokračuje nezávislá starostka Rutky Marie Jirglová.
2: Máme asi 150 domů a myslím si, že ta třetina se na kopcích, tak už včera byla bez vody. Tak jsme jim zajistili aspoň na to nejnutnější pitnou vodu, aby měli aspoň na zapítí nebo pro děti. Dva ty 5-litrové kanistřeky na rodinu, takže 10 litrů jsme dávali do rodiny.
0: Další vlnu veder musí přečkat i seniori v domovech pro seniory po celém Jihomoravském kraji. Často v nich chybí klimatizace a tak spoléhají jen na pár kusů přenosných ochlazovačů, větráky a režimová opatření. Podle lékařů vedra nejhůře snášejí přitom právě seniori a chronicky nemocní. Zařízení o klimatizace zájem mají, mnohdy na ní ale nemají peníze nebo instalace brání jiné důvody.
3: Pouze v místnostech společenských jsou klimatizace, v pokojích ne, takže tam je navržen systém větrání právě jenom ráno, večer. Už třeba dneska jako aktivitu jsme měli posezení se zmrzlinou.
4: Popisuje situaci ředitel senior centra v Blansku Jiří Charvát. Modernizaci teď neplánují. Naopak ve Vyškově by za ní byli rádi. Technické podmínky jim to ale nedovolí.
5: Děláme modernizaci elektroinstalace, která je z 80. let 20. století. A až to budeme mít, tak pak můžeme teprve uvažovat o klimatizacích, protože by nám to ta elektrika neutáhla.
4: Říká ředitelka sociálních služeb Vyškov Dana Martinovičová. Zatím si musí vystačit s 10 mobilními klimatizacemi. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Na jihu Moravy dnes začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat od pátku. Sklizení letos kvůli horku začala asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr, říká ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
6: A druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude, i když možná ještě hodnotím předčasně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes bude většinou jasno, přechodně s malou oblačností. Meteorologové také varují před extrémní zátěží teplem a vysokými teplotami, které budou dosahovat 37 až 40 stupňů. Vát bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 210. kilometru ve směru na Brno. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Částečně zasahují do silnice, před místem se tvoří kolona. Počkáte si asi 10 minut. Kvůli nehodě neprojedete na silnici 1/55 mezi Lidéřovicemi a Strážnicí. Volte jinou trasu. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne, přeju vážení přátelé, a to odpoledne s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu došlo ke střídání. Po Alex se vám hlásí Borek Kapitánček. Máme 4,5 minuty po 14. A já si dovolím jednu kacířskou myšlenku. Slyšeli jste ve zprávách, že už sice začala sklizeň hroznů na burčák, ale věřte, nevěřte, za 4 měsíce se budeme připravovat na Mikuláše a možná budeme, a to je ta kacířská myšlenka, vzpomínat na to, jak nám bylo v létě teplo. No, že bude horko, to víme, ale jak moc bude vedro, to nám už za chvíli prozradí na obvyklém místě, místě naší meteorologické informace Jitka Kučerová. Jako vždycky vás čekají i reportáže, jako vždycky písničky, které nestárnou, Edův zvonek, taky trefa a samozřejmě, že i zámecké léto. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno i v den, kdy slaví svoje jmeniny Dominikové. Narozeniny už 72. má Vlastimil Zavřel. Jestli si to hned nespojíte, no tak třeba Homer Simpson. Ano, tomu propůjčil svůj hlas tenhle herec a daber. No a vám, kteří máte narozeniny, samozřejmě gratuluju taky. Hezké odpoledne a pokud možno někde ve stínu. Jaké teploty nás čekají za chvíli? Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za pár chvil bude čtvrt na tři a řekl bych, že písnička dánského dua Laidback byla na svém místě. Na jižní Moravě si užíváme rovníkové Afriky. Jaké jsou teploty? Tak to už ví meteoroložka Jitka Kučerová. Taky se jí na to zeptám. Jitko, přeji vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Už jsou někde čtyřicítky na jižní Moravě?
2: No nevím, jestli si užíváme afrických teplot, já určitě ne a asi nás bude hodně. A ano, smutné prvenství, za mě smutné, 43 stupně Celsia ve Strážnici před nějakými 10-15 minutami, takže i moravská čtyřicítka už padla. Jinak ty teploty jsou hodně vysoké, většinou mezi těmi 36 až 40 stupni. Na obloze v podstatě žádná oblačnost není, nad prostorem jihomoravského kraje, no a vítr ten fouká z jižních směrů, pravda, původem asi bude z africký, takže, ale o to užívání je otázka, no a většinou fouká vítr mírný.
1: Měl jsem říct, zažíváme si rovníkovou Afriku. Já chápu, že tohle počasí mnohým nevyhovuje a sám se cítím docela unavený, když po vysílání kráčím po těch horkých brněnských ulicích. Co nás čeká během odpoledne, abych tedy věděl, za jakých teplot budu kráčet a za jaké situace? Co nás čeká odpoledne a na večer?
2: Teploty ještě porostou, sice už ne nějak rapidně moc, ale přece jenom o nějakou desetinu, půl stupeň bych si typla, že ještě by poporůst mohli. Uvidíme ta Strážnice, kde nakonec skončí. Oblačnost se také moc asi další nějaká výrazná objevovat nebude, pokud tak jenom nějaká přechodně menší nebo malá oblačnost. No a v noci potom bude i nadále převažovat buď skoro jasno, nebo může být přechodně opět i jasná obloha. Teploty nejnižší opět ve většině tropické, i když dnes byly takové hodně rozházené, mezi 24 až skoro 15-16 stupni v některých údolích, tak zítra ráno to bude zřejmě podobné. Zase ten základ zhruba 24 až 21 stupňů v údolích se slabým větrem, protože v noci opět někde ten vítr může pofukovat a právě ten zapříčňuje ten slabý pokles teplot, nebo respektive zůstávají ty teploty poměrně dost vysoké, takže tam, kde bude v údolích vítr jenom slabý nebo bez větří, tak kolem 19-18 stupňů.
1: Meteoroložka Jitka Kučerová ve své předpovědi dospěla až k zítřejšímu ránu. Tudíž je na místě zmínit to, že v Brně zítra vyjde sluníčko v 5 hodin a 30 minut. Západ potom nastane přesně ve 20 hodin a 30 minut středoevropského letního času. A stejně jako dnes i zítra platí stupeň číslo 3 biometeorologické zátěže. Zátěž vysoká. Opakuju a vždycky to opakovat budu při těchto vysokých teplotách, že jedinci s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu určitě budou pociťovat zvýšenou zátěž vedrem. Ono se to týká nás všech, takže prosím, chlad, stín, dostatek tekutin. Jaký bude zítřek, tedy teplotně a případně i srážkově?
2: Zítřek bude hodně podobný, a to i teplotně, i nadále ten interval základní 37 až 40 stupňů tam máme. Uvidíme zase, jak moc přes 40 a které stanice této hodnoty dosáhnou. Jinak jasno až polojasno by zítra mělo převažovat, takže oproti dnešku přece jen nějaká oblačnost se objevovat postupně bude.

0: dopoledne a večer, dokonce jí může být i trošku více, hlavně asi na západě a severu kraje, kde je i nějaká možnost, že se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, spíše takového lokálního charakteru, pravděpodobnost není moc velká, ale stát se to už zítra může. No a vítr i nadále převážně je mírný jižních směrů.
1: Ve středu, ve čtvrtek a v pátek bude všechno na svém místě, všechno takové jako dnes a zítra, nebo snad přijde nějaká změna?
0: Ve čtvrtek už by ty maximální teploty, přestože budou i nadále vysoké, měly být přece jenom něco nižší, 34 až 37 stupňů. Na severu a západě kraje by to možná mohlo být trošku méně, řekněme kolem 33. Bude se k nám přibližovat od západu takové frontální rozhraní, které už právě na tom severu a západě kraje ve čtvrtek může způsobit trošku nižší teploty. I vítr už se bude stáčet, spíše bude foukat od severozápadu až severu. No a postupně se sem tedy bude přibližovat ta fronta, takže může na ní už ve čtvrtek trochu odpoledne, hlavně a pak večer přibývat oblačnost a srážky, je tam několik scénářů, některé říkají, že už přes den by se mohly objevit nějaké přeháňky, bouřky, ale také je tam scénář, že potom se objeví ať už srážky nebo bouřky až v noci na pátek a potom během pátku by definitivně tady to rozhraní mělo odputovat na východ a za ním už se ochladí vlastně docela výrazně asi o 10 stupňů.
1: Sledujeme každý den počasí společně s meteorology brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra vás na obvyklém místě, teda touhle dobou, abych byl úplně přesný, něco málo po 14. čeká další předpověď počasí. No a to už snad bude trošku jasněji. Jitka Kučerová vám řekla, jaké počasí máme a jaké čekáme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naš.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Telegram s adresou svět.

0: Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, to byla jedna trvalka Karla Zicha, tedy v jeho podání Alenka v říši divů. Za pár chvil bude půl třetí a to je okamžik, kdy vás obvykle zvu na místa, kde by se vám mohlo líbit. Ani dnešek nebude výjimkou, ale ještě předtím řeknu, co vás čeká v našem vysílání už za pár chvil. Domašov, Rutka a Říčky. Ne, to ještě není pozvánka na výlet, jak jste možná slyšeli z našeho vysílání, tyhle malé obce nedaleko Brna řeší problém se zásobováním pitnou vodou. V tamních vodojemech kvůli suchu došla. Náš zpravodajský tým situaci sleduje a vy za chvíli uslyšíte o něco víc od naší reportérky, která je na místě. Takže už víte, co vás čeká, až třeba Eda mírně zazvoní, ale taky vás čekají ony pozvánky. Tak ta první je na sobotu, ta druhá vlastně taky a já si na pomoc beru jednak to, co naznačila Jitka Kučerová ve své předpovědi počasí, tedy ten přechod studené fronty, že by se možná v sobotu dalo dýchat o něco lépe. A taky možná jednu pranostiku si beru na pomoc, protože ta praví, že parno na Dominika, což je dnes, zvěstuje tuhou zimu. Tak kdo ví, jak to bude v zimě. No, pojďme se podívat na místa, která jsem pro dnešek zajistil. No, zajistil ne, je to díky vašim pozvánkám, které také, se kterými se obracíte na Český rozhlas Brno. Tak ta první pozvánka je do Kyjova. Na sobotu. Cech kyjovských vinařů vás totiž zve na 20. ročník galerie rulanských vín v České republice. Těch nejlepších vín od růd rulanské bílé, šedé, modré a chardonnay z České republiky a Slovenska. V sobotu od 16 hodin zahraje kapela Přemka Máčely. Bohaté občerstvení pro návštěvníky bude zajištěno. A ta druhá pozvánka, ta dorazila vlastně jen před několika chvílemi. A paní Marie, která ji posílala tuším už včera, se trošku pozastavila nad tím, jak to, že to ještě nebylo odvysíláno. Tak paní Marie, plním vaše přání. Myslivecké sdružení Dolina Hovorany pořádá tuto sobotu 8. srpna od 20 hodin v letním areálu u hřiště Mysliveckou noc. Těšit se můžete na zvěřinový guláš, ochutnávku vín a bohatou tombolu. Hrát bude dechová hudba Tůfaranka. Všichni jste srdečně zváni. A jak jsem říkal, Eda musí zazvonit. Tenhle znáte.
1: Edův zvonek.
2: Jak vaří o štatlaři? Zvonky z knajpy vždycky zaberu. Tak, jeden z Jakubáku. Zdarec, Laďo.
3: Zdarec, hoši.
2: Co je? Čučíš jak traboš na sněžku. Dej si škopek, dneska pucovali trubky.
3: Morci, ne. Jedu detox.
2: Posledně mě po těch 7 ráno doma rozbolela glocna a tak valím k ajskysně, že hodím do bazénku nějaké jogurt a najedno, no nekecám, slyším, jak Buček ševelí. Co to jako znamená?
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Dobré odpoledne všem, kteří jsou správně naladěni. Tady Borek Kapitánček a za chvilku uslyšíte ještě jeden hlas, ale to už budou informace přímo od pramene. Obyvatelé Domašova, Hrudky a Říček na Brněnsku jsou bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Zásoby ve vodojemech se vyčerpaly kvůli dlouhodobému suchu. Jak zajistit vodu pro zhruba 1400 lidí, teď řeší vedení obcí. My máme na místě kolegyni, která je přímo u pramene v uvozovkách, tedy reportérku Hanu Novotnou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já si myslím, že u pramene jsou trošku silná slova momentálně. Dobrovolný svazek obcí má objednané 3 cisterny s vodou, které mají dorazit dnes dopoledne. Bude tedy do každé obce jedna. Problém je, že voda, kterou si lidé budou moct z cisteren nabrat, bude kvůli vedru teplá a budou si ji muset ještě převařit. Předseda svazku Tomáš Pitrocha si myslí, že mnoho lidí toto zásobování nevyužije a půjdou si raději koupit balenou vodu do obchodů. Svazek taky řeší, jestli sežene auto na navážení vody z rosic do vodojemu.
0: Takže fyzicky vlastně ty cisterny ještě nejsou na místě, když využila z toho, že jsi mě tak trošku upozadila s tím mým pramenem, jo?
1: Ne, ještě jsem zatím žádnou neviděla.
0: No, já raději nebudu vtipkovat, to je docela vážné téma. Jak na ten nedostatek, jak na tohle všechno reagují lidé, kteří v obcích žijí?
1: Tak já jsem dopoledne byla v Rudce u vodárny, ze které vede vlastně vývod na ulici, kam si lidé můžou pro vodu chodit. Potkala jsem tam třeba pana Petra, který říkal, že si jde jen nabrat trochu vody do PET lahve na kávu a jinak si půjde nakoupit vodu na pití do obchodu. Paní Marie, která procházela kolem, zmiňovala, že teď je potřeba používat co nejméně vody a sama se jí snaží neplýtvat. Proto taky na zahrádce sbírá dešťovou vodu. A třeba právě v Rudce je asi 150 domů a zhruba třetina z nich, které jsou na kopci, byla bez vody už včera. V nižších polohách zatím ještě voda teče. Vedení obce kvůli tomu zajišťovalo aspoň tu nejnutnější pitnou vodu v barelech. Lidé dostali 2 5-litrové kanistry na domácnost. Byla jsem se poptat i tady v menších obchodech. V Rudce mi řekli, že zatím nevnímají nějaký větší zájem zákazníků o barely s vodou. V Domašově prodavač zmiňoval, že lidé sice pro lahve s vodou chodí, ale spíš proto, že je horko.
0: Snažil se svazek o nějaká opatření už v předchozích dnech?
1: Ano, v poslední době byl odběr vody omezený. Lidé neměli pitnou vodu zalévat zahrady, umývat auta nebo napouštět bazény. Běžná spotřeba je tady kolem 120 kubíků denně. V poslední době vzrostla přes 200, protože lidé omezení nedodržovali. Svazek taky řeší, jestli sežene to auto na navážení vody z rosic do vodojemu, což by mohlo pomoct.
0: Říká reportérka Hana Novotná. Děkuji za informace, přeju hlavně stín. Doufám, že nečekáš na ty cisterny někde na sluníčku a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, milí turističtí přátelé. A pokud dáte i na barvy, tak vězte, že se dnes znovu budeme vydávat po modré značce, kterou namalovala Hana Varmužová v blízkosti Brna. Hanko, já vím, že to bylo možná trošku kostrbaté, ale vy jste tam už vlastně posledně s tou modrou barvou lítala po lese, pardon, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, ale bylo to přesně řečené, lítali jsme po lese, šíleli jsme tam z toho. Náš vedoucí značkařský Michal, ten nám připravil takovou fakt krásnou trasu, ale místy to bylo velmi zarostlé ostružením, tak nám to dalo i dost práce. A my se znovu vypravíme do Pozořic, je to krásná oblast, myslím si, že turisticky méně navštěvovaná, a my jsme tentokrát jeli autobusem na zastávku, která se jmenuje Pozořice jezera Vodojem. A odtud jsme se kousíček vrátili po silnici, zašli jsme mezi domy a už jsme byli na ulici Úlehle, tam nás vítalo hřiště a začínala naše část modré turistické značky. Šli jsme velmi pěkným lesem a ten les, tam je určitě hrozně čisté ovzduší, protože tam bylo velké množství mravenišť a ty mravenci nás tak obtěžovali. Když jsme se zastavili u stromu se značkou, okamžitě jsme byli poštípaní, ale říkali jsme si, aspoň budeme zdraví. Přešli jsme silnici a pokračovali jsme krásnými hlubokými lesy a modrá turistická značka nás dovedla k Srnčí, Pomlčka, Kroupově Studánce. Je to taková krátká, asi 100-metrová odbočka k té studánce. Říkali jsme si, v tomhle vedru určitě voda nepoteče, ale tekla. A potom jsme pokračovali po vrstevnicové cestě. Velice se nám tam líbily vzrostlé stromy, hlavně modříny, bylo to krásné. A myslím si, že když trošku zaprší, tak tyhle lesy musí být houbařský ráj. No a došli jsme k loveckému srubu, který podle mapy se jmenuje Hradní bouda, protože nedaleko je potom pozůstatek hradu. A tady měla být odbočka k Žalmanově studánce. Po asi půlhodinovém pátrání jsme tu odbočku skutečně našli, ale byla tak hrozně zarostlá v ostružení a v náletových stromech a vedle byl napůl zlomený strom zaklíněný do protějšího stromu, bylo to životu nebezpečné. Takže prosím vás, vážení turisté, kdybyste se vydali po modré turistické značce, nechoďte k Žalmanově studánce, protože ten svah je plný vývratu nebezpečných polámaných stromů a je to tam skutečně životu nebezpečné. No a pokračovali jsme dál a už byl rozcestník Wildenberg a Wildenberg to byl jeden z největších hradů ve 14. století tady v této oblasti a je s ním spojena osobnost Puty z Wildenberga a kdybyste chtěli vědět, v jaké časové ose se pohybujeme, tak byl vrstevníkem Jindřicha z Lipe a Jana Lucemburského. Dneska tady jsou už jenom vidět hluboké příkopy a ostrožna velmi protáhlého tvaru, ten hrad byl velmi dlouhý a podle odborníků to byl velmi výstavný hrad. Dneska je to romantické místo, jsou tam ohniště, jednou jsme tam zastihli i děti z mateřské školy, které se tam chystali k přespání. No a František Neužil, historik a spisovatel z blízkých Pozořic, ve svém románu Eliška Rejčka popisuje samozřejmě vyfabulované příhody života tady na tomto hradě, stojí za to si to přečíst. A odtud jsme pak pokračovali do Viničných Šumic po zelené turistické značce přes Wildenberskou louku, tam je odpočívadlo, ohniště, pak jsme ještě míjeli na jedné křižovatce krásný svatý obrázek s takovým upraveným hezkým pietním místem. Dostali jsme se k rozcestí nad Vinohrady a odtud už nás čekal sestup do Viničních Šumic ulicí malinkých domečků. Bylo to pěkné, krásné, krátké a do horkých dní jak dělané.
0: Děkuji za dnešní tip na výlet. Není to ani tak daleko od Brna, to znamená, že i lenoši jako jsem já se tam můžou vydat, až bude aspoň trošku pod mrakem. Mějte se hezky a děkuji, Hanko.
1: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Kamery v Brně kontrolující jízdu aut na červenou stále nefungují. Na Moravě je poprvé od začátku měření přes 40 stupňů Celsia. Práci ústavního soudu v Brně dnes narušil nález staré munice. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 40 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Jediné kamery v Brně, které mají kontrolovat auta projíždějící na červenou, stále nejsou v provozu. Technici je v křižovatce Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice u Staré osady v Židenicích nainstalovali na konci roku 2023. V provozu nejprve nebyly kvůli rekonstrukci silnice, později kvůli technickým obtížím. Zástupci magistrátu je chtěli po odkladech spustit letos na jaře. Nový termín přidává mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: V současné době se dokončuje technické řešení a konfigurace pro předávání dat pro jízdu na červenou. Jedná se o zavedení nového typu přestupku do systému této agendy a tento krok by měl být hotový do konce prázdnin.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 2 hodinou odpoledne 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota navíc ještě dál stoupá. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělí. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Dělníci dnes při rekonstrukci ústavního soudu v centru Brna narazili na skorodovanou munici. Policie kvůli nálezu povolala pyrotechniky a budovu preventivně evakuovala. Omezení činnosti soudu trvalo jen krátce, říká jeho mluvčí Kamila Abasi.
5: Při stavebních pracích došlo v budově ústavního soudu k nálezu munice z druhé světové války. Budova byla preventivně evakuována, pyrotechnici posléze zajistili munici, která neobsahovala výbušnou složku. Zhruba po hodině ústavní soud obnovil svou činnost v plném rozsahu.
2: Na hradě Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku dělníci opravují vykloněnou zeď hradby na prvním nádvoří. Místo ještě necelý měsíc budou prozkoumávat archeologové, pak naplno začnou práce za 16 milionů korun. Stavba by ale nijak neměla omezit návštěvníky. Bude pro ně uzavřená jen malá část nádvoří. Pokračuje Martin Pácal z Národního památkového ústavu.
6: Bude několik metrů za zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží a mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude nadále většinou jasno, přechodně s malou oblačností. Nejvyšší teploty dosahují 37 až 40 stupňů, bude mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 40 u Mikulova. Havarovalo tam auto. Na místě jsou záchranáři. Průjezd je možný, ale počítejte se zdržením. Kolona je na D2 na dojezdu do Brna. Zdržíte se tam asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, milí přátelé. Mám jednu otázku. Jestli pak jste slyšeli předpověď počasí Jitky Kučerové před 50 minutami? Ne? A chcete? No tak v tom případě znovu zopakuju to, co už možná mnozí vědí, ale třeba to ještě někomu není jasné. V audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz si můžete naše vysílání, ať už to raní, dopolední či odpolední, neustále po celý měsíc znovu a znovu pouštět. Třeba včetně té předpovědi, se kterou dnes byla slyšet zmíněná meteoroložka brněnské pobočky ČHMU. Díky ní také víme, že druhý den za sebou byl ve Strážnici překonán historický teplotní rekord. Dnes to bylo 40,3 stupně Celsia. No možná je na čase začít uvažovat o vysazování fíku, když nám ty meruňky neustále mrznou. Máme 15 hodin a 5 minut, začíná další hodina dobrého odpoledne a v ní vás čeká krom zámeckého léta a našeho živého reportážního vstupu na téma sběr hroznů na burčák, také trefa a to, co v učebnicích nebylo. Já se teď soustředím na ta 4 témata, která dnes budete mít k výběru v trefě a řeknu i to, že pro vás mám další prázdninové čtení. Dárek od nakladatelství Kazda. Témata, ze kterých na telefonu 726 46 5200 budete za chvíli vybírat, jsou Brno, divadlo Járy Cimrmana, fotbalová Liga mistrů a křížovka. Budu vám držet pěsti a snad to dnes vyjde. U mikrofonu je Borek.
3: Český rozhlas Brno.

0: Oproti vám, kteří jste správně naladěni, díky svým rozhlasovým přijímačům měl náš dnešní soutěžící v trefě, Leoš, mírnou nevýhodu, protože on si tuhle krásnou skladbu Andrej Bocelliho, Conte Partiro, vyslechl pomocí telefonního přístroje a ten nepřenáší tolik frekvencí, aspoň takhle laicky řečeno, jako třeba i nějaké hifárny, věže a podobně. Leoši, i tak doufám, že jste na nás nezanevřel. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Odkud prosím telefonujete, smím-li se zeptat?
1: No, já jsem je z Mikulova a jak jsem se dovolil, tak jsem tady rychle odpočil do Auerbach na parkoviště.
0: A máte za sebou...
1: Takže volám z auta.
0: A máte za sebou pasažéry?
1: No, vedle sebe mám pasažérku.
0: Jo, jo, takže ona už je taky celá učekaná. Zdravím vás samozřejmě taky. Takže abych to nezdržoval, protože na parkovišti v tom vyhřátém autě to asi není žádná spartakiáda, tak vám dám už rovnou, protože začíná trefa, na výběr ze čtyř otázkových témat. Brno, divadlo Járy Cimrmana, fotbalová liga mistrů a křížovka. Vyberte dvě.
1: No tak... Samozřejmě, že volám kvůli tomu divadlu Járy Cimrmana, takže to je jedna věc. A tu křižovku teda, když je to těžký bez nápovědy.
0: Tak... Je to hodně těžký. Ono vlastně i divadlo Járy Cimrmana, tady tohle téma je, řekl bych, pro feinschmeckery, pro vyložené znalce. Leoši, no. Teď se prokáže, ale prosím, neberte to zase nějak zásadně, protože... Každý občas zaváhá. Teď se prokáže, jak velký jste znalec, jo? Před námi je minuta naší trefy a za dvě správné odpovědi, to ještě dodám, vás čeká dárek od nakladatelství Kazda. Kniha Helen Rolfe, Rok, který nás změnil. Pěkné prázdninové čtení, třeba pro vaši partnerku. Tak, už nezdržuju a začínám s otázkou nejprve na téma divadlo Járy Cimrmana. Respektive jeho hry. Z tradičního semináře před hrou Posel z Liptákova víme, že za první půl litr věnoval Jára Cimrman hostinskému u sirotků nápis Lepší pivo v žaludku nežli voda na plících. Po tom posledním, osmém půl litru, kdy zřejmě mistr dovršil svou míru, to byl pak jaký nápis? Máte možnosti. Do hospody s umytýma nohama, nebo chlast slast, nebo Nový York a Liptákov... Mé obce nejmilejší.
1: Ano, tak je to chlad.
0: Říká náš soutěžící. A pojďme ještě ke křížovce, kde bohužel nedostanete varianty. Češka na šest písmen. Pomůcka, je tam stejný počet samohlásek i souhlásek. Češka
2: koleno.
0: Na šest písmen.
1: No tak tady po dohodě říkáme koleno.
0: Vy říkáte po dohodě, já tam teda žádné dohadování neslyšel, já jsem si šel rovnou koleno, takže takhle to u vás funguje.
2: My máme tichou dohodu.
0: Rozumím.
1: Mimo vedbání komunikace.

0: Ale Leoši, na té dohodě ještě byste měl zapracovat, protože vaše partnerka je sice rychlá, ale nemá pravdu. Je to patela. Patela je, by byla správná odpověď. A vám to bohužel pokazilo výhru, protože to první jste trefil bez zaváhání sám od sebe. Opravdu po tom osmém to bylo chlast slast, ovšem Češka na šest písmen je patela. Někdy to bývá se dvěma L. Je to tak. Bohužel, Leoši, teď mi to vraťte, tedy váš neúspěch, pokud tedy nespěcháte a máte ještě minutku čas, vlastní otázkou ze všeobecných znalostí. Já určitě nebudu vědět.
1: No, pokaždé, když vás poslouchám, nedovolám se, tak mám nějakou otázku.
0: Mm-hmm.
1: A teď,
0: teď si nemůžete vzpomnět, to je tím vedrem.
1: No, takový krásný jsem měl nachystaný pro vás. Třeba jak je vysoká socha Jošta, okolo které chodíte do práce a já okolo ní chodím do práce.
0: Bývaly doby, kdy se mi taky hladil, ale potom přišel covid, tak jsem se začal vyhýbat všem těm potvorám, které na ní zůstávají. Mám tě na mysli bacily a viry a takový ty songy. Jak je vysoká? No dobře, tak já asi možnosti nemáte, že?
1: Asi ne.
0: Tak já řeknu 6,5 metru.
1: No já myslím, že trošku víc.
0: Kolik je to?
1: To mělo být. No, já to koukám z okna každý den a i s tím kopím je to 8 metrů.
0: No jo, tak to stále neřekl, že mám počítat ty kopí.
1: No tak, nejvyšší bod celky kopí, to byl chyták.
0: No, od země k přilbici je to 6,5 metru, ale opravdu s tím kopím je to 8 metrů. Tak se mějte hezky. Já bych taky asi neuhodl. Vy jste chtěl kopii a já jsem prostě počítal akorát toho chlapa. Mějte se pěkně. A naslyšenou. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, no a dnes to bohužel nevyšlo. Ale Leošovi i jeho partnerce samozřejmě posíláme písničku Obyčejná žena. To samozřejmě není žádná narážka, to je song, který vám zaspívá Petr Spálený. Ale už teď vám můžu říct, že za chvilku vás taky čeká další zastávka zámeckého léta. Cíl dnešní zámecké prohlídky vám jako vždy prozradí náš průvodce František Kinský. Za pár chvil.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno. Já vám přeju dobré odpoledne za celý náš vysílací tým a znovu připomínám tu možnost, že pokud vám cokoliv uteklo z našeho vysílání, ať už to bylo ráno, dopoledne, odpoledne, na večer, no tečka, no prostě cokoliv, tak v audioarchivu anebo na webu, samozřejmě brno.rozhlas.cz a nebo pomocí aplikace Můj rozhlas si můžete cokoliv znovu připomenout. Třeba i některou z pozvánek zámeckého léta. A říkám to taky proto, že před námi je další zastávka zámeckého léta. Osobně musím říct, že mě vlastně až příjemně překvapuje, kolik takových šlechtických sídel na území republiky máme. Pokud se na tom stejně, dávejte dobrý pozor, dnes vás zavedeme na další místo. Stejně jako každý všední den, kdy můžete v našem dopoledním vysílání vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky a také se dozvědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech, vám i tentokrát, ovšem už odpoledne, nabídneme jednak zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. No a pokud vám, jak už jsem říkal, dopolední vysílání uteklo, máte šanci navštívit společně s naším vysíláním jednotlivé památky i v tuhle chvíli, v tomto čase. Kam tedy zamíříme dnes, Františku?
1: Zámecké léto. Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
2: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
3: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
2: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
3: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
2: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
3: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
2: Což byl jeden z majitelů zámku.
3: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
2: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
3: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
2: Tomuto pokoji se říká zlatý.
3: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
2: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
3: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
2: A pochopitelně porcelán.
3: Porcelán je vídeňský, máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
2: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
3: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější nejrůznější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto. Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A jestli se nepletu, tak tam budou mít také výstavu Květiny pro zámeckou paní, jak jsem říkal včera. No ale jako vždy vás i tentokrát upozorním na to, kam se podíváme zítra v našem zámeckém létu. Tak kdyby to měla být taková, no řekněme, automobilní pozvánka, tak to vemte směrem na Kopidlno, Libáň a přes Kozodírky na Dětenice. Říkáte si, tohle nebude na Jižní Moravě, tohle neznám? Ano, jste správně. To byste museli na rozhraní Královéhradeckého a Středočeského kraje.
4: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Teď jsou 3 minuty po půl čtvrté a máme 4. srpna. Říkám to i proto, abyste si do kalendářů třeba mohli zapsat to, že na jihu Moravy začalo období, na které čekají vinaři i milovníci a milovnice burčáku. Do vinic dnes ráno vyrazili první sběrači nejranějších odrůd hroznů. Právě z nich vznikne první letošní burčák. V prodeji bude od nadcházejícího víkendu. A k tomuto tématu se vrátíme po písničce.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: U téhle písničky z filmu Bílé noci vždycky vidím toho Barišníkova, jak tam baletí. No ale v těchhle vedrech baletit, zůstaňte radši na místě někde v chládku a poslouchejte, co vám řekne naše kolegyně. Já už to částečně naznačil. Na jihu Moravy dnes začalo vynobraní těch nejranějších odrůd hroznů. Právě z nich vznikne první letošní burčák, který by se měl do prodeje dostat už na konci týdne. Ve vinici u Dolních Dunajovic na Břeclavsku byla od rána reportérka Českého rozhlasu Aneška Hlávková, kterou teď vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Aneško, ty jsi byla se sběrači na vinici vlastně už od rána. Jak to tam vypadalo? Popiš to i mně.
1: Tak když jsem přijela kolem 7 hodiny ráno, tak sběrači už měli za sebou víc než 2 hodiny práce. Kvůli horkému počasí totiž začali pracovat za rozednění, něco málo před 5 hodinou raní. Postupovali řádek pořádku, zahradnickými nůžkami odstřihávali celé trsy hroznů, rané odrůdy, augustonovský. Hrozny pak sypali do bedínek a ty pak nakládali na traktor. Pracovali svižně, aby práci stihli co nejdřív, než začnou na vinicích vedra. No a ty sklizené hrozny pak odvezli do vinařství.
0: Co se z hrozny dělo potom?
1: Teď už jsou ty hrozny vylisované, mošt je schlazený a začíná kvasit. Z přibližně tuny dnes sklizených hroznů má vzniknout asi 500 litrů prvního letošního burčáku.
0: No, ty mi vlastně připomínáš, že já už bych taky měl umít ty konvice, které mám přichystané na švestky, ale o tom zase někdy jinde. Teď zpět k burčáku. Kdy si lidé budou moct dát první letošní burčák?
1: Nejspíš už od tohoto pátku. Sklizeně letos začíná zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Na vinicích je ale znát dlouhodobé sucho. Hrozny jsou menší a vinaři tak očekávají nižší výnosy. Konkrétně ve vinařství Šotovaltice letos očekávají asi o třetinu méně vylisovaného moštu. Na kvalitě burčáku by se to ale podle nich projevit nemělo. A dobrou zprávou pro zákazníky je, že burčák chtějí prodávat za stejnou cenu jako loni.
0: A připomeňme ještě, co vlastně musí burčák splňovat.
1: Ono je těch pravidel několik. Ne každý zkvašený mošt se tak totiž může nazývat. Označení burčák mohou vinaři použít jen u nápoje vyrobeného z hroznů vypěstovaných v Česku. Pokud pochází ze zahraničí, musí se prodávat jako částečně zkvašený hroznový mošt. Každý rok to kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která ověřuje nejen původ hroznů, ale taky kvalitu a správné označení prodávaného nápoje.
0: Shrnuje reportérka Aneška Hlávková. Jak už zaznělo, začalo vynobraní nejranějších odrůd a první burčák si budou moct lidé koupit už o tomto víkendu. Aneško, děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: Díky, pěkné odpoledne.
0: 15 hodin 40 minut, nejvyšší čas zeptat se vás, jestli víte, kde u nás najdete nejvyšší vodopád. Jako bych slyšel ty odpovědi, jako bych je slyšel, ale víte co, odpověď stejně nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naš.

Ještě jednou, ale ode mě vlastně dnes naposledy přeju dobré odpoledne vám všem, kteří jste byli a jste stále správně naladěni. Pokud vám to vydrží po 16. hodině, a já věřím, že ano, tak si určitě vychutnáte další díl Humoriády. Jejím dnešním hostem, který s vámi a s Pavlem Kučerou bude vybírat scénky v hodině plné humoru na přání, bude Jan Přeučil. Po 17. hodině v našem vysílání Den v kraji. No ale teď už k tomu, co chtěl vesmír a náš hudební dramaturg. Od Umberta Tociho k Abě, jinými slovy, od předělávky v podání Petra Reska k předělávce, kterou má na svědomí Věra.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
3: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V centru Ivančic vznikne nový kruhový objezd. Vyhořelou budovu ve Zlíně ve středu převezme demoliční firma. Teploty na jižní Moravě dnes překonaly 40 stupňů Celsia a ještě můžou stoupat. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 40 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Další křižovatku v centru Ivančic přestaví silničáři na kruhový objezd. S rekonstrukcí křížení ulic Oslavanská a na Brněnce začnou dělníci v září. Až do prosince bude přes staveniště možný průjezd jen pro autobusy. Podle zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje stávající křižovatka kapacitně nevyhovuje, obzvláště při ranní a odpolední špičce. Její úprava má zvýšit i bezpečnost, dodává mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
2: Díky vybudování okružní křižovatky dojde ke zrušení tohoto kolizního místa a zvýší se plynulost a bezpečnost dopravy v této lokalitě.
0: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní, Marcela Schmidta, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Na 10 místech jižní Moravy dnes teploty překročily 40 stupňů Celsia. Ve Strážnici na Hodonínsku meteorologové ve 3 hodiny odpoledne naměřili 40,9 stupňů Celsia. Nemusí se přitom jednat o nejvyšší dnes naměřenou hodnotu, protože teplota stále stoupá, říká meteoroložka Jana Kučerová.
3: Na Moravě jsme takovéto vysoké teploty ještě nikdy nezaznamenali. Dnešní den teplotní rekord překonává, takže se zapíše zřejmě do historických rekordních análů.
0: Obyvatelé Modřic u Brna se můžou online přihlašovat do systému rezidentního parkování. Radnice v srpnu spustila webové stránky parkování@modřice.cz. Lidé tam svou totožnost ověří pomocí identity občana. Modré zóny začnou ve městě platit 1. září. Ruční poplatek za parkování pro obyvatele je 200 korun za jedno auto. Firmy platí za první vůz 3000 korun. Vysvětluje nezávislý starosta Libor Procházka.
4: Víceméně to bude spuštěno na celém katastru města a v té první fázi tam nebude obrava, ale samozřejmě nejsou v tom systému naprosto všechna parkovací místa, kde se bude legálně parkovat, takže pořád ještě zůstanou parkovací místa, která nebudou v tomto systému zahrnuty.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes bude většinou jasno, přechodně s malou oblačností. Nejvyšší odpolední teploty 37 až 40 stupňů Celsia. Vanemírný jihovýchodní vítr a biozátěž je dnes vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 195. kilometru ve směru na Vyškov. Srazila se tam dodávka a nákladní auto. Před místem se tvoří kolona, zdržíte se asi 15 minut. A kolona je také na D2 na dojezdu do Brna, tam se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
1: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává syrečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a ještě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.

0: Když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo Spejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Vtáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňský.

0: českého prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem z našeho archivu. Jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi 3x osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriádu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte
4: dobře.
5: Se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přemýšlel by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil plovu chrousta. To je scénka Stable Hurvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji Mílo, moc, máte přehled, děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pan Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou.
8: Naschle.
4: Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano,
4: se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice, na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
12: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte. No. Přežijte to ve zdraví,
12: no,
4: prosím.
12: Ano.
4: Děkujeme pěkně. Jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou
3: a kostí. To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
3: Náhodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
3: Ale děti.
13: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
3: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
3: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
3: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co ses dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
3: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
3: Fakt? A jaká je?
13: Ale závistivá.
3: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
3: Co?
13: Otec, Hurvínku.
3: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
3: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
3: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
3: No, teď.
13: No, jaké nudit. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou i mluvit.
3: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo?
3: Jo?
13: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo, a Máni?
3: Co je?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
3: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
3: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
3: Jo, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
13: No, co pak?
3: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by si vybral?
13: To je přece jasné. Čokoládový dort.
3: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
13: Směr cukrárna. Ha!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Saturanský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé. Ano. Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprve 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat. Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: to ale to by si třeba spálil
3: za ty vlasy nikdo nemůže, že ne, nikdo
2: no,
3: nemá.
2: O tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak se jo,
2: hezky,
4: mějte
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Krasetálové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko.
4: Ano,
6: no.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouška, která se blíží Růst Vysiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko
4: ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že on v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: To to je do prdelky.
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A o tom to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
16: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce přetí manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Vinaři na jihu Moravy dnes začali se sklizní nejranějších odrůd hroznů na burčák. Zachranáři upozorňují na riziko přehřátí v zaparkovaných rozpálených autech. V Kobylí na Hustopečsku bude 18 nových obecních bytů. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Na jihu Moravy dnes začalo vinobrání nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat od pátku. Sklizeň letos kvůli horku začala asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr, říká ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude, i když možná ještě hodnotím předčasně.
2: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině i 50 stupňů.
4: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
5: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
6: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
5: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
6: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
5: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Kubelín na Hustopečsku bude nový bytový dům. Nechá ho postavit obec. Teď hledá firmu, která musí kromě samotné výstavby dokončit projektovou dokumentaci. V domě bude 18 bytů.
7: Nejmenší byty budou mít dispozici 1+KK, ty největší budou o velikosti 3+KK. Investice počítá taky s vybudováním parkovacích míst a příjezdové cesty. Pokud všechno půjde podle plánů, stavební práce začnou v první polovině příštího roku a skončí do 2 let. Náklady odhaduje obecní úřad na 50 milionů korun. Z Kobylí Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude v noci skoro jasno nebo jasno. Nynější teploty klesnou na 21 až 24 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne možnost přeháněk. Nejvyšší teploty dosáhnou 37 až 40 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů a biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 53 u Dobšic u Znojma. Auto tam srazilo srnu. Provoz je v místě vedený kyvadlově, počítejte s mírným zdržením. Nehoda se stala také na silnici 40 u Mikulova, havarovalo tam auto. Na místě jsou záchranáři, průjezd je možný, ale počítejte s možným zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je úterý 4. srpna roku 2026. Pořad Den v kraji začneme přehledem aktuálních informací z Jihomoravského kraje. Krátce před 17:15 vás čeká předpověď počasí s brněnskými meteorology. A pár minut před 17:30 se s naším regionálním stopařem vydáme na nádvoří hradu Špilberg a dozvíme se něco z zákulisí letních shakespearovských slavností. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Jitkou Uhnavou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Do Domašova, Rutky a Říček na Brněnsku dnes odpoledne dorazily 3 cisterny s pitnou vodou. Zhruba 1400 lidí tam má od pondělí problémy s dodávkami kvůli vyčerpaným zásobám ve vodojemech. Důvodem je dlouhodobé sucho. Pokračuje nezávislá starostka Rutky Marie Jirglová.
3: Máme asi 150 domů a myslím si, že ta třetina se na kopcích tak už včera byla bez vody. Tak jsme jim zajistili aspoň na to nejnutnější, 10 litrů jsme dávali do rodiny.
2: Vyškov plánuje stavbu nové sportovní haly v sousedství atletického stadionu. Herní plochu o velikosti 46x26 metrů bude možné pomocí mobilních clon rozdělit na 3 menší plochy. Součástí stavby za zhruba 200 milionů korun bude i 12 šaten pro sportovce, trenéry a rozhodčí. Ošetřovna a divácká tribuna pro 330 sedících diváků. Podle mluvčího Vyškova Michala Kočího přípravná fáze projektu potrvá ještě minimálně rok. Dělníci dnes při rekonstrukci ústavního soudu v centru Brna narazili na skorodovanou munici. Policie kvůli nálezu povolala pyrotechniky a budovu preventivně evakuovala. Omezení činnosti soudu trvalo jen krátce, říká jeho mluvčí Kamila Abasi.
4: Budova byla preventivně evakuována, pyrotechnici posléze zajistili munici, která neobsahovala výbušnou složku. Zhruba po hodině ústavní soud obnovil svou činnost v plném rozsahu.
2: Vedení Brna zatím neví, kdy spustí první úsekové měření rychlosti ve městě. Magistrát předpokládá, že kamery začnou auta v Knínišské ulici hlídat od podzimu. Zatím ale není jisté, jestli bude mít systém na starosti městská nebo státní policie. Do prostoru za kostel svatého Jilí v Brně Líšni chce vedení městské části vrátit sochu Nejsvětější Trojice. Původní pískovcovou sochu od Antona Švajgla není možné restaurovat. Repliku podle podoby z roku 1730 budou sochaři tvořit podle fotografií. Předpokládaná cena je necelých 7 milionů korun. Radnice právě vybírá zhotovitele. Jihomoravští záchranáři ve Vedrech posilují výjezdové posádky i dispečing. Koncem minulého týdne evidovali 370 událostí za den a zhruba třetina z toho se týkala potíží způsobených horkem. Nejčastěji jde o kolapsy třeba na zastávkách, slabosti nebo dehydrataci. Na Jižní Moravě platí výstraha před extrémní tepelnou zátěží na organismus až do odvolání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jitkou Kučerovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje? Padly dnes v některých městech i teplotní rekordy?
1: Ano, ty teplotní rekordy padly v podstatě na všech stanicích, které měří déle než 30 let. Maximální teplota se pohybovala nejčastěji od nějakých zhruba 37 až do 41 skoro bez jedné desetiny stupňů Celsia, tedy 49 desetin stupně Celsia jsme naměřili ve Strážnici. Je to vlastně i nový teplotní moravský rekord, který byl překonán ze včerejšího dne, kdy Strážnice měla 39 desetin stupně Celsia, takže hned následující den to překonání rekordu. Teď jsou ty teploty i nadále vysoké, většinou mezi těmi 35 až 39 nebo skoro ještě v té Strážnici stále skoro 40 stupňů Celsia. Na obloze je oblačnosti buď velmi málo a jenom na málo místech na jihozápadě nebo jihovýchodě kraje, jinak převažuje v podstatě jasná obloha. No a vítr fouká z jižních směrů mírný.
0: Jaké počasí bude v průběhu večera a noci?
1: Ty teploty budou hodně pomalinku a neochotně zase v průběhu večera klesat. Oblačnosti by nijak zvlášť moc přibývat nemělo, jenom ještě něco málo, hlavně na západě kraje, ale ta oblačnost se potom na noc bude zase postupně rozpouštět a během nočních hodin už bude převažovat skoro jasno, nebo může být i jasná obloha. Teploty zase často budou zůstávat v tropických nočních hodnotách, takže 24 až 21 stupňů nejčastěji, ale v údolích, kde bude slabý vítr, tak tam může být trošku méně, kolem 19 stupňů, no a vítr v noci tedy slabý, ale na některých místech právě i mírný a směr jižní.
0: A co nás čeká zítra?
1: Zítřek zřejmě nabídne hodně podobné maximální teploty jako dnešní den, 37 až 40 stupňů. Opět zřejmě naměříme na teploměrech, možná to bude i zase lehce nad těch 40 stupňů, hlavně tedy v oblasti Hodonínska, jinak očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, takže přece jenom oproti dnešku nějaká oblačnost se objevovat bude. Odpoledne a večer jí může být i více a právě při té zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, a to hlavně na západě a severu kraje. Vítr mírný, převážně z jižních směrů.
0: To byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ve čtvrtek 6. srpna přivítá naše dopolední vysílání Karla Škrabala. Povídat si s ním budu nejen o psaní glos pro Český rozhlas Brno, kde bere inspiraci k poezii, kterou vydal už v 9 sbírkách, co ho inspirovalo k založení umělecké skupiny Vítr Holc, která spojuje básně a hudbu, a co ho pojí s obcí Svatoslav. Zkušený novinář také prozradí, jak důležitý je pro něho čas strávený v přírodě. Na společný čas i váš poslech se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

a začemkních. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Více než 3 týdny patřilo nádvoří hradu Špilberk v Brně dílům Williama Shakespearea. Dneškem se brněnská část letošního ročníku oblíbeného divadelního festivalu Pod širým nebem definitivně uzavírá. Na nádvoří z Špilberku, kde právě probíhají poslední přípravy před večerním představením, se vydal i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, jak slavnosti probíhaly a prozraď, na co se dnes mohou diváci těšit?
3: Ahoj Heliško, hezké odpoledne. Letní Shakespeareovské slavnosti patří dlouhodobě k vrcholům brněnské kulturní sezóny. Každoročně přivítají na nádvoří hradu Špilberku tisíce diváků a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Festival nabídl kombinaci osvědčených titulů i zcela nové premiéry. Program na Špilberku odstartoval už 14. července Dernierou inscenace Zimní pohádka. Následovala jedna z prvních shakespeareovských komedií Marná lásky snaha nebo divácky oblíbené Veselé paničky Windsorské. Hlavní novinkou letošního programu se ale stala premiéra inscenace komedie Omylů. Bláznivá fraška o záměně dvou párů identických dvojčat ve starobylých Syrakusách. Letošní ročník dnes symbolicky uzavírá sen Noci svatojánské, tedy jedna z nejznámějších a nejčastěji uváděných Shakespeareových komedií. Příběh opětované i neopětované lásky planoucí a vyhaslé touhy, žárlivosti, zloby, ale také břitké ironie, zlomyslnosti a vtipně neohrabané snahy uplatnit své chabé schopnosti.
2: A kdo se na jevišti večer objeví? A jak probíhá zkouška, na které si?
3: Na pódiu se představí například v hlavních rolích Tomáš Dastlík a Zuzana Kainerva, v dalších rolích třeba Vladimír Polák a Petr Halberstadt. I kvůli horku se zkouška posunula na pozdější hodinu, takže teď tady technici ještě zkoušejí připravenost mikrofonů a beden a vylaďují zvuk, zatímco herci se teprve scházejí. Je to teda dost velké vedro a na pódiu ještě praží slunko, ale věřím, že do začátku, který je dnes ve 20.30, slunko postupně zaleze.
2: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který zavítal na zkoušku závěrečného představení letních shakespeareovských her v Brně. Vojto, děkujeme, já ti přeji ještě hezký den a naslyšenou.
3: Děkuji, hezký den a naslyšenou.
2: A už za chvíli nabídneme glosu publicisty a básníka Karla Škrabala. Určitě tedy dál poslouchejte.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaším společníkem je pořád Den v kraji. Návštěva jednoho netypického kulturního domu je námětem dnešní glosy Karla Škrabala. Poslechněte si postřehy známého publicisty a básníka.
1: Představte si klasický kulturní dům, ale tak maličký, že je to vlastně skoro funkční model. V jednom z nejmalebnějších míst Brna, v kamenné čtvrti, ho najdete mezi domy podle typického amplionu na střeše. Tohle kouzelné místo pomalu ožívá, od září se vrátí na kulturní mapu města. Kulturáček v Kamence postavili místní v 50. letech při akci Z. Tak se nazývaly brigády, při kterých lidé pracovali zadarmo proto, aby vylepšili společné okolí. Poprvé jsem tam byl na koncertě v přelomové době kolem listopadu 1989. Ani nevím, zda to bylo ještě před vlastní revolucí nebo po. Kamenka byla na konci 80. let svobodomyslnou zónou. Atmosféra malého, ale intenzivního prostoru mě pohltila. Poslední roky kulturák v Kamence stál ladem. Teď se ale radnice Brna Střed, které nemovitost patří, dohodla s místními, že kulturák opraví, vybaví základními věcmi a prostory zde ožijí. V knize Republika Kamenka, která vyšla nedávno k výročí stalet této kdysi dělnické nouzové kolonie, je kulturáku věnovaná jedna kapitola. Mimo jiné se zde dočtete, že v 60. letech se v něm konaly večery poezie. Azyl tam našli studenti, které vyhráli z knihovny v centru. I literární pořady by se měly do Kamenky po prázdninách vrátit. Stejně jako místní pěvecký sbor Šlajerky, které zde budou zkoušet i koncertovat. Amplion na střeše zůstává, i když už dávno není funkční, jako symbol i toho, že z malebného domečku bude znít kultura napříč Kamenkou, ale i do celého Brna.
0: Glosu Karla Škrabala si můžete poslechnout i na webu Českého rozhlasu Brno. Další díl zazní za týden, tedy v úterý v 17.30. A po písničce se vypravíme do vesmíru. Chcete vědět, o co se tam budeme zajímat? Prozradí reportáž kolegy Martina Srba z vědecké redakce.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 35 minut. Češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se tam za ním vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut. A ta malá zlatá deska, ta neměla tu kapacitu.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí. Zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas.
0: A už za pár minut zazní 32. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Dnes bude o temných osudech muže, který je spojený s několika vánočními tradicemi.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Je tu 32. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý den v tomto čase. A dnes bude o muži spojeném v mnoha ohledech s vánočními svátky.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1928 zachránil Lidušku, sám prožil tragédii téměř antickou. Je to jiný pohled na iniciátora myšlenky vánočních stromů republiky a sbírek pod nimi. Na Rudolfa Těsnohlídka, autora Lišky Bystroušky, zachránce Lidušky odložené o Vánocích v lese u Bílovic nad Svitavou, tvůrce legendárních soudniček. Ale také na člověka ukrývajícího v sobě truchlivé osudy hned za několik lidí. Jak se asi cítilo dítě, jehož otec vykonával mimo jiné práci rasa a likvidoval zatoulaná zvířata? Chlapec, kterému ještě při studiu na gymnáziu zemřela maminka a před očima se mu utopil kamarád, jemuž nedokázal pomoci. Těsnohlídek studoval a už ve 20 letech vydal první knihu. Potkával se s výjimečnými kulturními osobnostmi té doby, ale také dokázal třeba vykonávat několik měsíců roku 1912 nelehkou funkci válečného dopisovatele v Srbsku za války s Tureckem nebo přibližovat často velmi drastické příběhy ze soudních síní. A uměl, kromě jiných děl, dát literární život něžné Lišce Bystroušce, která pak uchvátila i Leoše Janáčka. Jenže osud umí být hořký. První manželka Jindřiška, jím něžně přezdívaná Kaja, Těsnohlídkovi zemřela na svatební cestě v Norsku. Okolnosti zůstanou navždy nevyjasněné. Těsnohlídek i jeho choť, trpící rozvinutou tuberkulózou, vyrazili do krajin dramatika Ibsena do míst, které je lákali. Dne 24. července 1905 se z jejich líbánkového pokoje ozval výstřel. Svědci našli Těsnohlídka skloněného nad umírající novomanželkou. Co se stalo, se nepodařilo objasnit. Kaja nevykazovala sebevražedné sklony. Její manžel nebyl násilník. Úřady vše uzavřely jako tragickou nehodu. Smrtící zbraní byl malý revolver, který Kaja nosívala zavěšený na krku. Otazníky, jestli to byla náhoda, jestli nespáchala sebevraždu nebo jestli nechtěl své paní Těsnohlídek ušetřit umírání v důsledku nemoci, si při čtení jeho děl kladlo mnoho lidí. Další osudovou ženou se stala Božena, manželka básníka Stanislava Kostky Neumana. Stála mezi dvěma muži, oba ji milovali. A oba vyhrožovali sebevraždou, když upřednostní toho druhého. Nakonec se vrátila ke svému zákonitému choti. Těsnohlídek se prý ptal, zda by neměla odejít ze života. Poté se oženil znovu. Anu Kutilovou si vzal v roce 1909 a na začátku roku 1917 je soud rozvedl, aby si pak vzala za manžela lékaře Jana Navrátila, zakladatele sanatoria, v němž dnes sídlí klinika plastické chirurgie v Brně Králově Poli. Seznámil je Těsnohlídek a za Navrátilem odešla i s jejich synem, později rovněž uznávaným lékařem. Vraťme se však k Těsnohlídkovi. Ten zůstal opět sám. V roce 1924 si vzal Olgu Vasickou, která z předchozího manželství nesla příjmení Zámečníková. Těsnohlídek o 4 roky později, v lednu 1928, spáchal v brněnské redakci Lidových novin sebevraždu. Střelil se do srdce, ale netrefil se, takže ještě stihl požádat redakčního sluhu, aby zavolal pomoc a omluvil se, že tak učinil v redakci. Když se Olga o smrti chotě dozvěděla, v jejich bytě na Kobližné 12 si pustila svítiplyn. Smuteční oznámení podepsali v obou případech rodiče, u Těsnohlídka otec, u Olgy její matka. Kremaci i pohřeb měli manželé společné. Poslední odpočinek našli v jednom hrobě. Muž, který udělal mnoho pro jiné a který přibližoval osudy jiných, měl sám život jako z antické tragédie.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 32. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Ve vedru trpí nejen lidé a zvířata, ale také rostliny. Ty, které rostou na naší zahradě, mají štěstí, můžeme je zalévat. Ale zalévání v tak horkých dnech, jaké nyní zažíváme, má svá pravidla. Jaké jsou? Ve vysílání Českého rozhlasu Brno o tom mluvila zahradnice a odborná pedagožka Dana Felklová. My nyní stručně připomínáme. Zalévat je ideální brzy ráno, nebo ještě lépe večer. To se nám zálivka tak rychle neodpaří a vláha zůstane v půdě. Určitě je nutné se vyvarovat zalévání uprostřed dne. Rostlina se v zálivce doslova uvaří. Také je dobré častěji kypřit půdu, protože zamezíme tomu, aby se voda z půdy tak rychle vypařovala ven. Určitě také nesmíme zalévat ledovou studniční vodou, to by rostliny utrpěly šok. Ideální je odstátá dešťovka, případně vodu necháme steplat v nějakých nádobách. No a zálivku míříme co nejblíž ke kořenům. Celou poradnu nejen o zalévání ve vedrech se zahradnicí Danou Felklovou si zpětně můžete poslechnout na našem webu a v aplikaci a na webu Můj rozhlas. Má datum 6. července 2026 a vysílal se krátce po 11. hodině. A to už bylo z dnešního vydání pořadu Den v kraji všechno. Zítra se vám ale ozveme zase, jako vždy krátce po 17. hodině. Hezký večer přeje Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Vyprázdněný vodojem u Domašova na Brněnsku znovu plní cisterna s vodou. Kamery v Brně kontrolující jízdu aut na červenou ani po 2,5 letech nefungují. Na hradě Pernštejn opraví vykloněnou část hradby u prvního nádvoří. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Domašov, Rutka a Říčka na Brněnsku mají znovu zajištěné dodávky pitné vody. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko je zajistil od vodárenské akciové společnosti. Do vodojemu, který byl zcela vyčerpaný kvůli suchu, teď jezdí cisterna z nedalekých Rosic. Podle předsedy svazku Tomáše Pitrochy je ale dál potřeba, aby lidé omezili nadměrnou spotřebu vody.
3: Voda teče, takže už by neměl být problém, pokud si zase někdo nebude zalívat zahrádky, že zjistí, že už teče voda, tak se vrátíme zpátky do bodu A, ale to už většinou po těch zkušenostech, které jako dostanou, tak už se to neopakuje, nebo tak časté se to neopakuje.
1: Jediné kamery v Brně, které mají kontrolovat auta projíždějící na červenou, stále nejsou v provozu. Technici je v křižovatce Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice u Staré osady v Židenicích nainstalovali na konci roku 2023. V provozu nejprve nebyly kvůli rekonstrukci silnice, později kvůli technickým obtížím. Zástupci magistrátu je chtěli po odkladech spustit letos na jaře. Nový termín přidává mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: V současné době se dokončuje technické řešení a konfigurace pro předávání dat pro jízdu na červenou. Jedná se o zavedení nového typu přestupku do systému této agendy a tento krok by měl být hotový do konce prázdnin.
1: Na hradě Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku dělníci opravují vykloněnou zeď hradby na prvním nádvoří. Místo ještě necelý měsíc budou prozkoumávat archeologové, pak naplno začnou práce za 16 milionů korun. Stavba by ale nijak neměla omezit návštěvníky. Bude pro ně uzavřená jen malá část nádvoří. Pokračuje Martin Pácal z Národního památkového ústavu.
5: Bude několik metrů ze zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží a mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude v noci skoro jasno nebo jasno. Nynější teploty klesnou na 21 až 24 stupňů. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne možnost přeháněk. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů a biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Poruchané auto omezuje provoz na D52 na 23. kilometru ve směru na Brno. Částečně zasahuje do silnice. Pozor dejte i na kusy pneumatiky, které jsou v jízdních pruzích. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Kolona se vytvořila na obchvatu Brna mezi 190. a 195. kilometrem ve směru na Jihlavu. Aktuální zdržení je asi 10 minut. A kolona je také na D2 na dojezdu do Brna, tam se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a polku, velký hit Blahoslava Smišovského, Ty falešná frajárko. Tak já věřím, že vás tato polka potěšila. Dnes, jak víme, máme v obou kalendářích jméno Dominik, Dominika, takže ještě jednou přejeme vše nejlepší. Připomenu telefon k nám do studia 726465200 a už další písnička. Miroslav Nauč, Jan Houšť, Dobrou noc, lásko má a Zdounečanka.

Tak dozněl Valčík, dobrou noc, lásko má. A já mám tady e-mailovou poštu, pojďme na ní. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku kamarádovi do Věteřova u Kyjova, Dominiku Svobodovi k jeho svátku, který má dnes. Domčo, přeju tobě hodně zdraví, štěstí a lásky. A ať to dobře hraje na trubku, hlavně ať jsi v životě šťastný a veselý kluk přes všechen smutek, který někdy máš. Přeje vše jen to dobré, kamarád z Brna. No a tak já taky přeju dobrou mysl a hra na trubku. To není lehké. Vím o tom něco. Mám syna také trumpetistu, ale to je dobře, že hrajete na nástroj. Je to krásný nástroj. Tak pojďme na další písničku, přátelé. Na Břeclavském rýnečku Pavel Svoboda, Josef Dofek, Lácaranka nám zahraje.

0: Nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Miroslav, syn David s rodinou, dcera Sabina s rodinou a sourozenci s rodinami a kamarád Broněk. Takže předali jsme a další písnička Smutný večer lidová. Josefa Ducháčková nám zaspívá Jarmila Hubáčková za doprovodu Brolnu.
1: Český rozhlas Brno.

Přátelé, doufám, že jste si zanotovali tuto známou písničku. No a máme tady další e-maily. A jinak chci připomenout, že linky jsou volné, přátelé, takže můžete volat, protože vždycky říkáte, že se nemůžete dovolat, ale v této chvíli a vůbec v této hodince, jak to tak sleduji, byste se mohli dovolat. 726465200. Já se budu velice těšit. No ale teď už si dáme e-mail, který tady mám. Zdravím do České

Jeho rozhlasu Brno a prosím, zahrajte hezkou písničku pro naši maminku, manželku, babičku a prababičku, paní Květoslavu Svobodovou z Rusavy, která dnes slaví 84 roků svého života. Přejeme jí hodně zdraví, radostí, spokojenosti a pohody do dalších let. To vše a ještě více přeje manžel Eduard a dcery Jana, Irena a Hanka s rodinami. A připojíme k tomu písničku Miloslav Richard Procházka, Josef Popelka, Nečaruj a Miločanka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a budeme předávat další e-mail. Zahrajte prosím hezkou písničku ke svátku pro Dominika Šuráně z valašské obce Jestřabí. Milý Dominiku, ať každý varhaní tón rozezní v tobě radost jako zvon. Ať historie dál tě zve příběhům dávným, tajemným i krásným, jak jen lze. Ať na cestě ke kněžství, kterou jsi vybral, tě provází víra, pokoj, naděje a každý den přinese ti důvod k radosti i sílu rozdávat dobro kolem sebe. A protože jsi Valach každým coulem, ať tvé srdce zůstává pevné jako Valašské hory, mysl otevřená jako kraj pod Beskydami a humor i dobrá nálada tě nikdy neopouštějí. Ať se ti splní každé přání, ať každý den je pro tebe požehnaný, ať štěstí kráčí vedle tebe a provází tě země i nebe. Ať život zní jak varhaní hlas, krásně dnes i po všechen čas. Vše nejlepší, boží požehnání a přímluvu svatého Dominika přeje jmenovec Dominik a k přání se připojuje i Broněk. A já posílám písničku Kobylský šohajku, Martin Horák, Pavel Karlík a Straňanka.

0: Tak to zněla nám opravdu krásná písnička. No a pojďme si poslechnout pana Libora z Velkých Hostěrádek. Já vás vítám.
1: No já vás taky, tak ještě jednou krásný podvečer. No, snad už to nějak přežijem.
0: Ano.
1: Ale já bych měl takový malý přáníčko, jako ano? Já když to poslouchám, já to poslouchám denodenně.
0: Ano.
1: A vzpomenu si, když jsme stárkovali, hodovali v Bošovicích, Hostěrádka, tak bych chtěl pozdravit všechny kluky a holky, co jsme stávali pod Májou a zpívali jsme krásně.
0: No ano. To je dobře, že máte takové krásné vzpomínky. To je tak dobře. Vidíte, ano. Já také vzpomínám. Ano. Na, třeba na Moravanku, na Moravěnku, co jsme se nahráli, jaký to byly krásy, to byly takový koncerty, anebo různé takové ty k tanci, ty noci, letní noci a tak. To bylo krásný.
1: Nádhera.
0: No jo, tak ještě, že to máme, vidíte. Jako,
1: tak jim zahrajte nějakou pekno písničku. A kdybyste náhodou pro mě...
0: Ano?
1: Tak bych chtěl zahradu Moravy anebo v Tenkijovské Bažantnici. To miluje.
0: Dobře, tak já vás, já to teď mám připravené ty písničky, ale já ji, pane Libore, zařadím třeba někdy příště, ano?
1: Ano, ano, ano. A děkuji vám moc a pěkné podvečer.
0: Ano, přeji vám také, ať se máte dobře, ať se dobře vyspíte hlavně, bohužel v tom teple.
1: No to je hrozný, že?
0: Ano.
1: Už je toho moc, že?
0: Ano, ano. A pohleďte za mě i toho pejska, který je tam vedle vás.
1: No nebojte se, on vás poslouchá. No ano, moc.
0: Dobře, tak nashledanou.
1: A vy je u
0: ano, no. ano. Tak nashledanou.
1: Tak a pěknou dobrou noc, no. Mm-hmm. A děkuju.
0: Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu, kterou tady mám, ale tady se mi rozblikaly telefony, tak já jim dám přednost, takže halo, halo, kdo se prosím k nám dovolal?
2: Dobrý večer, tady Jan Popelka z Hračovic.
0: No já vás moc zdravím, prosím, můžete. Taky. Jste přímo ve vysílání.
2: Děkuji moc a krásný podvečer vám do redakce paní Navrátilová.
0: Děkujeme.
2: A taky všem posluchačům. Zítra, 5. srpna, slaví jako den svých narozenin moje manželka paní Marie Popelková. A tak bych chtěl, já i celá naše rodina, vás poprosit o písničku jako poděkování za vše, co pro naši rodinu dělá. Za lásku, za děti, za opateru a všechno to dobré, co spolu prožíváme. Blahopřání se připojují naše děti, dcera Jana a synové Martin a Svatopluk se svými rodinami. Nejmladší pravnuci Matyáška a Eliška posílají své prababičce sladkou pusu. A o den později, 6. srpna, oslaví své narozeniny naše kamarádka paní Dáša Bodková z vedlejších Drslavic. Tak milá Dášo, tvým narozeninám ti přejeme také vše nejlepší a pozdravujeme i manžela Zdeňka. Toto přání posílají Jenda a Marie Popelkovi z Hračovic a vám do redakce moc krát děkuji.
0: Ano, tak i vám popřeji, pokud možno, jako klidnou noc, ne moc teplou, abyste mohl spát, nebo rodina mohla spát, že je to ta tepla jsou taková.
2: Ano, tak moc krát
0: děkujeme. Té noci jsou velmi výrazná. Ano, rádi zahrajeme písničku, posíláme ji za malou chvíli. Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a teď půjdeme ještě na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dobrý večer, vážená redakce, chtěla bych poslat vaším prostřednictvím poděkování s písničkou všem pečovatelkám z Charity Strážnice a sestřičkám z domácí péče Zdislava Veselí nad Moravou. Toto poděkování je za obětavou a nadstandardní péči, kterou poskytovali naši příbuzné paní Květoslavě Gregorovičové ze Strážnice v době její nemoci. Je to již nějakou dobu, co paní Gregorovičová zemřela a já stále dlužím těmto obětavým děvčatům poděkování tak, aby se o jejich příkladné péči dověděla i širší veřejnost. Bez jejich pomoci by zesnulé nemohlo být splněno její přání zůstat v domácím prostředí i v době, kdy se její stav natolik zhoršil, že vyžadoval velké úsilí při péči o ní. Za všechnu službu, jak v oblasti tělesné, tak i duchovní, děkuje za pozůstalou rodinu syn Jaroslav, neteř Mirka a sestřenice Lidka. Tak předali jsme a budeme hrát písničku Stanislav Orechovský, Mladenci na rukuju a Ištvánci ze Šardic.
3: Český rozhlas Brno.

0: Přátelé, podíváme se do Višňového a já zdravím pana Pavla. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěl zahrát otcovi, který už teda není mezi námi.
0: Ano.
1: Je 6.8. by se dožil 101 let.
0: Mhm.
1: Chtěl bych mu poslat písničku Orál jsem orál a zdraví teda Pavel, syn, Jenda, syn a Petr, syn s rodinami.
0: Vzpomínáte na něho? Ano.
1: Ano.
0: Prosím, já tu písničku, my máme písničky vybrané, pane Pavle, ty jsou dopředu, takže omlouvám se vám, že bude jiná písnička, ale snad vám přijde také, jak se říká, k chuti. Tak dobře, pane Pavle, je-li to vše, tak se rozloučím, ano?
1: Ano, děkuji
0: tak
1: moc.
0: Přeji vám také přívětivý večer, ať to zvládnete, ta tepla.
1: Nashledanou.
0: No a přátelé, já mám tady ještě jeden e-mail, který tady k tomu připojím. Tak je v tomto znění. Poslal ho pan Marek Rybníkář a je to pro pana Petra Hlahůlka z Blatnice pod svatým Antonínkem. V tomto znění. Drahý Petře, k narozeninám ti přejeme život jak ten nejlepší švédský stůl, kde dobrého jídla nikdy neubývá. Ať tě neustále obklopuje přízeň krásných žen, které ti vykouzlí úsměv na tváři, a přejeme ti, aby ti v srdci i v uších pořádně vyhrávala ta nejříznější dechovka a dech docházel jen při pořádné zábavě. Přejí kamarádi z ulice. Všechno jen to nejlepší. Tak to bylo dobré přání a my posíláme písničku vám všem a bude to Hrajte mě, hrajte a hrajte mě husličky Zdeněk Baťka a cymbálová muzika Petra Olivy.

0: Tak vážení a milí, a já mám tady ještě telefon. Pan Pavel se dovolal z Višňové, tak prosím.
1: No, já bych chtěl, že jméno otce je Březina Gustav.
0: Ano.
1: No, jak jsem volal.
0: Ano, ano. Takže pan Březina Gustav, jsme na něho vzpomínáme. Dobře.
1: Z Horních Dunajovic.
0: Chápu, z Horních Dunajovic. Výborně. Tak já se rozloučím, pane Pavle, přeji vám krásný večer a nashledanou.
1: Děkuju moc krát, nashledanou.
0: No a pojďme, máme tady vzpomínku, mám tady před sebou. Takže 4. srpna 1963 zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Karel Buřil z Brna Králova Pole. Dětství prožil v Libici nad Cidlinou a zamiloval se do Julie Hladíkové a svatba se uskutečnila v Jihlavě v kostele. Přestěhovali se do Králova Pole, do Brna. V roce 1928 se mu narodil syn Lubomír v Jihlavě, měl 5 sester, 2 bratry a v roce 1930 se mu narodil druhý syn Jiří a v roce 1945 onemocněl a byl takzvaně nemohoucí. I když měl firmu v Čechách, tak mu pomáhala rodina. Poznal také vnučku Irenu, no a vzpomíná na něho moc Honzík a neteř Jitka. Takže to byla jedna vzpomínka a já tady mám ještě jednu vzpomínku od našeho Honzíka, neboť 4. srpna 1962 si řekli své ano v Kunštátě v kostele pan Adolf Peťa a Anička Fadrná, bydleli v Suchotíně v domečku a měli krásné manželství. Pěstovali králíčky, slepice, měli také psa, no a starali se o zahradu. Vychovali dceru Alenku, syna Adolfa a byli to moc příjemní lidé. Vychovali vnoučata. Anička se starala o nemohoucího manžela Adolfa a měli velkou rozvětvenou rodinu. Obrátili se jim ovšem život, jak se říká, vzhůru nohama. Anička potom posléze bojovala s rakovinou. Na všechny vzpomíná Honzík. Takže to byla vzpomínka, kterou jsme teď vyslechli a já si myslím, že si dáme písničku. Miloslav Richard Procházka, Dojdi večer milý a Mistříňanka.
2: Český rozhlas Brno.

písnička nám dozněla a pojďme tady na pozvánky. Máme tady také myslivecké sdružení Dolina Hovorany. Pořádá v sobotu 8. srpna od 20 hodin v letním areálu u hřiště mysliveckou noc. Můžete se těšit na zvířinový guláš, ochutnávku vín a bohatou tombolu. Hraje dechová hudba Tůfaranka. Všichni jste srdečně zváni. No to bude krásná noc a když bude teplo, to nebude mít určitě chybu. Takže to byla jedna pozvánka, pojďme na další. Letní krojové hody, hodky, Charvatská Nová Ves v pátek 7. srpna. Takže a potom také v sobotu 8.8. Takže v pátek 7. srpna 17 hodin ruční stavění máje je, potom sobota 8. srpna o 14. hodině krojovaný průvod pro stárky, o 16. hodině odpolední zábava a 21. hodina vás čeká večerní zábava a hraje dechová hudba Lanžhočané. Takže to byla další pozvánka a já do třetice dám pozvánku. A je to, prosím, již 18. ročník heřmanické dechovky a bude vám hrát 8.8., to znamená 8. srpna. Pořadem bude provázet Karel Hegner a můžete se těšit na tyto kapely. O 13. hodině Šarovec, 14.30 Lipkovanka, 16 hodin Lidečanka, 17.30 muzikanti Ladislava Prudíka a o 19. hodině Božejáci. A srdečně vás zveme do Dolních Heřmanic. Akce se koná za každého počasí a občerstvení samozřejmě zajištěno. Takže to byly tyto tři pozvánky a hrajeme písničku Ten, Lanžhotský mlýn a Moravěnka.

0: Tak písnička nám dozněla, válčík dozněl. Pojďme přivítat paní Aničku Šimkovou z Kuklova na Záhorí. Vítejte.
1: Ďakujem za privítanie. Pekný podvečer, pani Navrátilová. Dnes by som chcela rada popriať našim milovaným vnúčatám Dominike Šinkovej zo Zlína. Je to najstaršia vnúčka najprostredného syna Rudyho a tiež Dominikovi Šinkovi zo Senice. Je to syn najmladšieho syna Martina. Takže Dominike a Dominikovi prajem zdravie, Božie požehnanie. Všetko iné majú a nič nepotrebujú, hlavne to zdravíčko. A ešte s vašim dovolením, pani Navrátila, pozdravujem moju obľúbenú moderátorku, pani Ivanku Slabákovie, tiež jej prajem uzdravenie.
0: Ano.
1: To všetko praje Anka Šinková z Kuklova a našim vnúčatám babička a dedo z Kuklova. Ďakujem vám, pani Navrátilová.
0: Ano.
1: Pekný deň vám prajem.
0: Ano, do počutia.
1: Do počutia.
0: Tak a pojďme, máme tady ještě jednu vzpomínku a je to vzpomínka na Jaroslava Jakubíčka. Tak pojďme na tuto vzpomínku. Je to hudební skladatel, dramaturg, cymbalista, je upravovatel lidových písní, takže pojďme si vzpomenout na Jaroslava Jakubíčka, který se narodil 4. srpna 1929 ve Veselí nad Moravou. Začínal jako cymbalista ve třech legendárních kapelách své doby, Uhersko-Hradišťské. Primáš Jaroslav Václav Staněk, strážnické primáš Slávek Volavý a kyjovské primáš Jura Petrů starší. Během povinné vojenské služby si vytvořil při armádním sboru vlastní cymbálovou muziku. Založil tradici koncertů, děti a píseň, kde se každoročně představovali talentované děti. Během 50 let vystudoval 2 ročníky hry na cymbál u Alberta Peka na Pražské konzervatoři. Působil v Brolnu jako cymbalista v letech 1961 až 72 a poté v období 72 až 1990 jako dramaturg. Získal titul Zasloužilý pracovník kultury v roce 1989. Stal se čestným občanem města Veselí nad Moravou 1993. Zemřel 29.12.2000 v Brně. Osobnost jeho významu si zaslouží, abychom na něho vzpomínali s vděčností, úctou a láskou. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, doktor Jan Boleslav. Takže my moc děkujeme za tuto vzpomínku a hrajeme poslední písničku Šumavo, Šumavo, Vilém Janoušek, Ladislav Jacura a Josef Zima.

Šumavo, Šumavo doznělo, Vilém Janoušek, Ladislav Jacura, Josef Zíma a dechová hudba suprafonu nám dohrála a já se loučím, přátelé, skončila druhá hodina Moravy krásné země. Od mikrofonu vám přivětivý večer přeje Květa Navrátilová. Vydržte to teplo, buďte zdraví a my se uslyšíme ve čtvrtek a já se na vás velice těším. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu a já teda nebudu od té Šumavy zase daleko, která se nazývá Večerní Šumavou a hraje pro nás tuto orchestrální skladbu Josefa Tumse, Mistříňanka. Krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Teploty na jižní Moravě dnes překonaly 40 stupňů Celsia. Práci ústavního soudu v Brně dnes narušil nález staré munice. Sousoší nejsvětější trojice v Brně Líšni se vrátí na původní místo. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Na 10 místech jižní Moravy dnes teploty překročily 40 stupňů Celsia. Ve Strážnici na Hodonínsku meteorologové ve 3 hodiny odpoledne naměřili 40,9 stupňů Celsia, říká meteoroložka Jitka Kučerová.
2: Na Moravě jsme takovéto vysoké teploty ještě nikdy nezaznamenali. Dnešní den teplotní rekord překonává, takže se zapíše zřejmě do historických rekordních análů.
0: Další vlnu veder musí přečkat i seniori v domovech pro seniory po celém Jihomoravském kraji. Často v nich chybí klimatizace a tak spoléhají jen na pár kusů přenosných ochlazovačů, větráky a režimová opatření. Podle lékařů vedra nejhůře snášejí právě seniori a chronicky nemocní. Zařízení o klimatizace zájem mají, mnohdy na ní ale nemají peníze nebo instalaci brání jiné důvody.
3: Pouze v místnostech společenských jsou klimatizace, v pokojích ne, takže tam je navržen systém větrání právě jenom ráno, večer. Už třeba dneska jako aktivitu jsme měli posezení se zmrzlinou.
4: Popisuje situaci ředitel senior centra v Blansku Jiří Charvát. Modernizaci teď neplánují, naopak ve Vyškově by za ni byli rádi, technické podmínky jim to ale nedovolí.
5: Děláme modernizaci elektroinstalace, která je z 80. let 20. století a až to budeme mít, tak pak můžeme teprve uvažovat o klimatizacích, protože by nám to ta elektrika neutáhla.
4: Říká ředitelka sociálních služeb Vyškov Dana Martinovičová. Zatím si musí vystačit s 10 mobilními klimatizacemi. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně z druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik. Policistům se munici podařilo bezpečně odvést. Zaměstnanci se do budovy vrátili ještě před 13. hodinou. Do prostoru za kostel svatého Jiljí v Brně Líšni chce vedení městské části vrátit sochu nejsvětější trojice. Původní pískovcovou sochu od Antona Švajgla není možné restaurovat. Replikou podle podoby z roku 1730 budou sochaři tvořit podle fotografií. Předpokládaná cena je necelých 7 milionů korun. Radnice právě vybírá zhotovitele. Podoba sochy se během staletí měnila, jak popisuje archeolog Ludvík Belkredy.
6: Například jsme zjistili, že podoba těch svatých právě nahoře byla původně úplně jiná, že v ruce drželi jiné věci. Takže jsme vzali fotografie nejstarší, jaké máme. Dovedete si představit, co to je skládat sochu podle fotografií z 19. století.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude v noci skoro jasno nebo jasno. Nejnižší teploty klesnou na 21 až 24 stupňů. Zítra bude 37 až 40 stupňů. Povane mírný vítr jižních směrů. A biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Poruchané auto omezuje provoz na D1 na 185. kilometru u Popůvek ve směru na Brno. Nakladní auto tam stojí v pravém pruhu, místo je označené. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor dejte také na D1 na 199. kilometru ve směru na Vyškov. Na krajnici stojí odtahové auto a částečně zasahuje do jízdního pruhu. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný podvečer, vážení posluchači. Je to neuvěřitelné, jak ten čas rychle utekl. Rád bych vás dnešním pořadem nalákal k návštěvě jednoho kulatého výročí. Cimbálová muzika Ohnica z Uherského Hradiště v pátek oslaví 20. výročí vzniku programovou besedou u cimbálu, na kterou si pozvala řadu hostů, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Ve zkratce vám muziku představím, ale ať nezdržuju, pojďme si pustit některou z hudebních ukázek. Na úvod zazní písně z Hradiště. Příjemný poslech přeje Jan Káčer.

Jen něco málo ve zkratce ke kapele. Muzika Ohnica se začala postupně formovat na přelomu let 2005 a 2006, kdy z původně doprovodného uskupení muzikantů na absolventský koncert vznikla muzika, v níž našli zastoupení mnozí hráči ze středoškolských cymbálovek. Ve svých začátcích aktivně spolupracovala s folklorním souborem Handrlák z Kunovic, avšak v roce 2008 se muzika osamostatnila a své útočiště našla na Klubu kultury v Uherském Hradišti. Po Handrláku přišla celkem snová nabídka spolupráce s All Stars Hradišťanem, který doprovázeli do poloviny roku 2014. Paralelně muzika doprovázela i několik skupinek dětského souboru Hradišťánek a zde možná začalo aktivní formování muziky, která hraje nejenom ke zpěvu, ale i do tance pod nohy.

Muzika postupně začala spolupracovat s ženským sborem Čerešňa z Újezdce u Luhačovic a se soubory Míkovian a Cifra Lenky Kraváčkové, se kterým absolvovala řadu zahraničních zájezdů, ale i úspěšných premiér. Aktivní spolupráci ukončili v roce 2025. 10 let Ohnice doprovázela soutěž dětských interpretů lidových písní, nazvanou Zaspívej Slavíčku. Dalším mezníkem v životě muziky bylo navázání aktivní spolupráce s mužským sborem Staroměští mládenci a v roce 2022 s ženským sborem Mistřické frajárky.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vážení a milí, posloucháte pořad na pěknou notečku, kterým dnes zvu na 20. výročí cymbálové muziky Ohnica. Muzika pořádá samostatné koncerty a besedy u cymbálu, ale i vánoční koncerty, které jsou u publika ve velké oblibě. Za dobu svého působení si zahrála například v televizi Noe, České televizi, Rádiu Proglas, několikrát koncertovala pro Český rozhlas, ať už samostatně, nebo jako doprovodné těleso dětským interpretům lidových písní. Na svém kontě má i některá prestižní ocenění, například Slovácký šohaj, cenu za hudební doprovod či Hvězda slováckého folkloru. Tři profilová alba muziky Chlapci Hradišťané, Koření života, Muzika pod nohy doplňuje i spolupráce na jiných albech, například Ani mě má milá neznáš mužského sboru z Kunovic či na albu nazvaném Vzpomínky mužského sboru Staroměští mládenci. Spolupracovala na projektech Obrázky ze Strážnice, pro které natočila hudební podklad pro krátké filmy Kača, Vdovec, Nezvedený syn či Kšeft.

Přátelé, pokud nevíte, co s pátečním večerem, tak všem vřele doporučuji navštívit kolejní nádvoří v Uherském Hradišti, kde bude Ohnica slavit programovou besedou u cymbálu 20. výročí. A na koho se můžete těšit? Muzika si pozvala řadu kamarádů. Folklorní soubor Cifra, Míkovian, ženské sbory Čerešňa z Újezdce u Luhačovic a mistrické frajárky z Mistřic, mužský sbor Staroměští mládenci, zpěvačku Barboru Olšarovou z Míkovic a také zajímavé taneční těleso, které dostalo pojmenování Sudbovian. Jedná se o tanečníky z hudebně tanečního projektu Sudba. Slovem provede Jiří Kokmotos a v druhé části večera doufáme, že se všichni aktivně zapojí do volné besedy u cymbálu. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie s úsměvem mává Tomáš Chrástek. Přejeme krásný zbytek večera.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců. Jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21. a půltém kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to, jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě údel mojej tváre, ale pritom som naozaj úplne opak. Čiže vlastne ja musím povedať správne, konvertovať dušu do toho záporáka a potom sa tak vyčistiť. V tých momentoch mi to vadí, ale čo sa týka profesionality a mojej práce, je to veľmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavejšie ako tie, pre mňa osobne, tie kladné postavy, pretože tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčanie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete, sledoval jste jako dítě tuhle tu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá
0: čiže
1: krása.
0: Čiže erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, a já je, tvoja tvár má známý, ano, v tejto také tej reality show televíznej, tam jsme se stretli, tak a potom natáčení tejto rozprávky, kde jsem opět hrál velice zaujímavou postavu záporáka, najhoršího čarodeja na světě, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásné jméno jinak, a Lazar, to se mi páči, to má takovou temnotu sebe. Nie, že by som to temno jako vyhledával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím v nějakom určitě filme, ho já dostanem.
0: Opravdu? To my si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Nevím, já jsem dotočil taky teraz velký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastně, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo už ani si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, a potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nie si v pohode. Ne, páčilo sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný, čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaskuliakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či v Ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme to, pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu. Čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste. Že naozaj, že nepustili bez vedomosti, by nás nepustili ďalej. My sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev. Tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne. To neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, až sa stretávali. A aj doteraz sa akože voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže to malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A ty to vlastne, áno, zúručujete všechno.
1: Áno, áno, určite. Áno. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi. Aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi. Stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušíme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz se učím, čítám od něho knihy, čítám od něho divadelné hry a učím se ho pochopit, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, jako hnevá ma to, že tomu nerozumím, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostane scéna, keď som robil čo napríklad toho masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie ako, že fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, no idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo tým myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se fúzovka na scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když jste zmínil teda toho masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava? Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Áno, existujú rôzne spôsoby, teraz to vyvracajú niektorí ľudia, akým spôsobom idete na tú postavu. To sú také rôzne školy a hovorí, tá najzákladnejšia je vlastne Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to sú tie školy, akým spôsobom vnímať. Je ich strašne veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tieto sú dve také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnať, Dustin Hoffman je napríklad, že Stanislavského metoda herectva, áno, a Steve McQueen je Michael Čechov. Áno, to sú, ale hrajú, obidvoch máte rád, áno, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Áno, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejšie, ne?
1: Je, o dosť.
0: Proč si ale to děláte složitější? Můžete využít tu druhou metodu?
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale někdo ten pocit nemá, a někdo má ten pocit, že táto metoda je zbytočná, presne. Ale funguje to, jako nehovorím, že která je lepší a horší, obidve fungují. Například Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film. Takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: Se trepat. Áno, áno. Jan Jaskuliak je našim hostem.
1: Čiže teraz ma zatknú niekde.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Sport. Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
1: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
0: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Budete Stanislav?
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Je, děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Igiho tady máme na prázdniny. Tohle. Tamte je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už ho taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
5: Jo, no, byste mohl, ne.
3: A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
1: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
0: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako študáci jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no, nic zvláštního. Udělali nám čárku, jsme tam byli. No, my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Odrady.
5: A on je to takový jako park velký.
4: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
5: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
3: Jak jste se na ten den vyšňořila?
5: Normálně, jako jsem šla do 1. májového průvodu, úplně normálně.
4: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
3: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
5: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, věď, nebo 3, by se řeklo, no tak... Tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
3: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
4: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
3: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
4: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka, do večera, do 8.
5: No. Hrála tam jako kapela, no.
4: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
3: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
5: No, my jsme se shodli ve všem, i na levo, jak se řekne.
4: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám tak do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
3: To nevadí, ale ve dvou.
4: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
3: Kdy jste si dali první pusu?
4: Bylo to tady v Opatovicích v Opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec z vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
3: No, povídejte, jak se to odehrálo.
4: Co?
3: Jak se to odehrálo?
4: Jako se to odehrálo u každého jiného.
3: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
5: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
3: To další jste si nechali až po svatbě?
5: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
4: A bylo to hlavně bez následků.
5: Jo.
4: Šikovnost.
0: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
1: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
4: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
3: Kde jste sloužil?
4: Ha. V pěkném místě, Příchovice u Přeštic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
3: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
4: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
3: Jak jste to odloučení

0: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické, změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
1: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo 2 roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
2: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
0: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
2: Jo. No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No,

0: to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
1: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
0: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
2: Moje babička nás obsluhovala, no a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říká, když on má tak pěkný záda.
0: To jsou moje záda.
2: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
1: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
0: Já to navrch.
1: A víte kdy a kde?
0: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
1: Takže jste si to naplánoval, že tamto na svou budoucí ženu vybalíte?
0: Jo.
1: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
2: No ano, ano. No, sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
1: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
2: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
1: A vy jste řekla ano?
2: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
1: Já myslel, no, tak jsme se radši vzali z úleku.
2: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
0: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak po vzájemný době jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
3: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
4: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykálni, kam chodívala Jaroslava odmala.
3: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
0: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No a chodilo se, popíjelo se.
2: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětský věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
0: Co ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
2: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
0: A trapu.
2: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořalku z té dížky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
1: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
0: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvisle nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, sračilo nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano, pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano, no a bylo to odbitý.
1: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
2: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
0: Přesně tak.
1: Líbala hezky?
0: Jo, uměla to. Uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
1: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
2: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
1: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
2: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál, no, jako ve oslavě.
1: Kam jste se ztratili?
0: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
2: Jenomže oni vždycky mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
0: Devátý jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
2: Že jsem nemusela nic vysvětlit a si nemuseli nic domýšlet.
0: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
1: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
2: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
1: Kde bydlel manžel?
2: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ouvozem a okolo rybníčku. Já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům. A ona pá, a odkaď jste? No já pám na hrbku. Tak si ze mě nedělejte blázny.
0: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
1: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě, změní se něco?
0: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expresso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takovýhle velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
3: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my jsem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
6: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo, úplně.
4: Strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: No to se bojí každý, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společné. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněné koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život furt byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt nechybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: O 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle do.
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší. No.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já mám to jako jednoduše. To, co je v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v Kauflandu ve tom, ve slevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, tak to no, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo. Při měsíčku, no, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět znávce. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králici, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky, no jinak koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě. Jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že jí máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě, proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhý opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Herbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje tak rád staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají řijící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele Frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy pětičlennou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže.

jako pěkná lesní cesta, Bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou Richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na smědavských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Willem Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

letěli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

dnesko pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenom poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval Krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, Krakonoš.
3: Jeho excelenci Krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kam pak, strejče?
6: Pánku, dobrý odpoledne, jemnost, pane Krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morce telementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberský si chrůní.
6: Řekni.
5: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by se no v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No podejď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechavá, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší plná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji v vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
1: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně, pozor!
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane Bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měl před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu, a věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného, a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá. Stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam as vichřice zuří, co tam as nového sněhu. Bude snad záhodno poodpočinouti, posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu. Velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou. Jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeně, to nemůže být. Také je strašeně dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašeně není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem. Půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo drahá, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal. A věru
Sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla.

kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Bělej vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10:00 překročil jsem práh domu otcovského. Únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5:00 večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na Štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostali do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak to se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů, lásko mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako... jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni ptají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mi úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, a člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tam nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožití.

0: zažívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouští trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
1: No
0: u nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
1: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
0: Jasně.
1: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
0: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřela, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte světlo, jen hvězdy ať svítí. Z kamenů písek, ať se tiše rozpráší větrem.

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte, klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn, gratuluju.
2: Dneska, to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je říct, dnešní jsem... povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostal dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát, u České pošty člověk nikdy neví. Tedy...
2: No, nikde neví, a to se mi stalo taky, no ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našel jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidíte, tady paneláky samý ve Vodňanek jsem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
4: Halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
4: Byste věděl, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
4: V roce 94 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, zkušenost, bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně, ráno se vstává, kontroly, klepání, na mříže, prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Dva potom tý kompresu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
4: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
4: Prosím?
0: Jestli jste se napravil? A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
4: Protože lidi se takový, jak byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, to tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
4: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci. Byla tam sorta lidí zajímavých, ale my jsme všichni tát za jeden pro vás.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
4: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu nebo čas. Nebo celý trest. Byla ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
4: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozčili být lidé, politiky a k tomu nějaký šestý. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
4: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
4: A stanou hlavně do vězení.

Vysílání Noční linky dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu, kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je přivedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Důlí, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Ivana Přenosilová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno do vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás také zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Ale či hodně jiné.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, a nebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, a nebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam různé pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam dejme tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku co vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězeňská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále,
0: jídlo. To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jisté, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: A to zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká, slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vědí z těch požadavků, moc není, jdeme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se Musela je tam být s lidima, s kterýma jste v civilním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamlý látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl 2 roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodí se do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to.
1: Děkuju. Děkuji, tak se ještě naschledanou.
0: Naschledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam. Olza.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi. Taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

staví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a ano, věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano, ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže ano, my vlastně...
1: Máte to doma ano, máme a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuji. To máme ano. Potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá. Mm-hmm. Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu ano, odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Oh. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Já jsem uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
1: věděla byste?
2: Mýtus, tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlná soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce... A já tady vidím vlastně konkrétní datum. 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění. a který už teda není mezi námi, ale nicméně, ano. Když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: A tě odlehčíme úplně na závěr. Nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní. Noční linka.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydržím než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtrhli od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně no, neustále nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to
1: já
0: věřím.
1: Já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí. No.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě

0: blízkých fastfoodů nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že to, že asi mám pravdu a...
1: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
0: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
1: Že jo, já si to myslím taky.
0: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
1: Kolik by to stálo, dokážete říct?
0: No tak by bylo by to hodně.
1: Teda vlastně, ale... jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
0: Dívejte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
1: Ano.
0: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno trvanlivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
1: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekali?
0: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
1: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
0: Jenom vám ještě řeknu,
1: ano?
0: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testa.
1: Ano, recidiva tam byla.
0: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
1: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
0: Ano.
1: Děkuju. Musíme se rozloučit, ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, víš, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve přiblížila 50. Těsně před 50, tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžu představit, co vám se teda honilo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom, jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů. Což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil.
0: Vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli... Protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně...
1: A má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Na shledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde... protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě... ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal. Vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc.
0: Ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení.
0: Ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si vypasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: To když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na oblast, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: To je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu. A on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat. Nevím písať. Já jsem jim čet, cikorkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těžně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mláda jsem chodil s dívkou z Mírova. Jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu. Proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to celé uzavíráte.
2: No já mám takový svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním. Jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi, Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je to je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, tak, takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nezpůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda, úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit a než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám.
2: No, já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy, byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač se ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, sloučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit k divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: Holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové: ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cítí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chourski. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne.

Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Verichovi, 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám,

0: že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterým asi nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
1: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strakým kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtuli si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi, pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, nejsou. Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Aha. Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a nashledanou příště.
4: Nashledanou.
3: Dobrou noc.